0: nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu dovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. To o víkendu napravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Napravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušný víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Název. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Název. Slušná muzika. Rock Rádio. Název. Muzika. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Název. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Pravidla na kvadrát.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Pravidla na kvadrát.
0: Pobaví.
1: Pravidla na kvadrát. Výploč. Pravidla na kvadrát. Pravidla na kvadrát. Výploč šílence. Debilní pa... Pravidla na kvadrát. Výploč šílence. Debilní paskát. Výploč šílence. Debilní paskvil. Výploč šílence. Debilní paskvil. Výploč šílence. Debilní paskvil.
2: Já jsem Díša.
1: Výploč šílence. Debilní paskvil.
2: Já jsem Díša.
1: Šílence. Debilní paskvil.
2: Já jsem Díša.
3: To mě nezajímá, člověče.
1: Debilní paskvil.
2: Já jsem Díša.
3: To mě nezajímá, člověče.
1: Paskvil.
2: Já jsem Díša.
3: To mě nezajímá, člověče.
1: Neumětelové.
2: Já jsem Díša.
3: To mě nezajímá, člověče.
1: Neumětelové.
2: Díša.
3: To mě nezajímá, člověče.
1: Neumětelové.
3: To mě nezajímá, člověče.
1: Neumětelové. Nýmandi.
3: Člověče.
1: Neumětelové. Nýmandi.
4: Pojďte dál.
1: Neumětelové. Nýmandi.
4: Pojďte dál.
1: Nýmandi.
4: Pojďte dál.
2: Dobrý den.
4: Prosím.
1: Nýmandi.
4: Pojďte dál.
2: Dobrý den.
4: Prosím. Posaďte. Pojďte dál.
2: Dobrý den.
4: Prosím. Posaďte se.
2: Děkuji.
4: Dál.
2: Dobrý den.
4: Prosím. Posaďte se.
2: Děkuji. Dobrý den.
4: Prosím. Posaďte se.
2: Děkuji. Dobrý den.
4: Prosím. Posaďte se.
2: Děkuji.
4: Prosím. Posaďte se.
2: Děkuji.
4: Tak to. Posaďte se.
2: Děkuji.
4: Tak to. Posaďte se.
2: Děkuji.
4: Tak to.
5: Budeme.
2: Děkuji.
4: Tak to.
5: Budeme točit.
4: Tak to.
5: Budeme točit.
2: Opravdu.
5: Ano.
4: Tak to.
5: Budeme točit.
2: Opravdu.
5: Ano.
4: Tak to.
5: Budeme točit.
2: Opravdu.
5: Ano. Už je. Budeme točit.
2: Opravdu.
5: Ano. Už je to v točit.
2: Opravdu.
5: Ano. Už je to v produkci.
2: Opravdu.
5: Ano. Už je to v produkci. Ano. Už je to v produkci. Všichni byli nadšeni. Už je to v produkci. Všichni byli nadšeni. To byl už je to v produkci. Všichni byli nadšeni. To byl produkci. Všichni byli nadšeni. To byl produční. Všichni byli nadšeni.

0: produční. Ten všichni byli nadšení. To byl produční. Ten, co to byl. Byli nadšení. To byl produční. Ten, co to byl. To byl produční. Ten, co to byl.
1: Ano.
0: Byl produční. Ten, co to byl.
1: Ano.
2: Rock Radio.
0: Ten, co to byl.
1: Ano.
2: Rock Radio. Konec.
0: Ten, co to byl.
1: Ano.
2: Rock Radio. Konec.
0: Byl.
1: Ano.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Ano.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí. Víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhne v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhne a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu končí v pondělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v pondělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, víc už ho natáhnout nedovedeme.

0: oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořád facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle vašich fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle vašich chuti. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle vašich chuti. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle vašich chuti. Rock Radio. Rock je od 11 do 12. Podle vašich chuti. Rock Radio. Rock je do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás poslušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Chceš lázně bedřichu?
0: Opravdu vás pobaví.
1: Chceš lázně bedřichu?
2: Nechci.
0: Pobaví.
1: Chceš lázně bedřichu?
2: Nechci.
1: Chceš lázně bedřichu?
2: Nechci. To mi neudělalo.
1: Chceš lázně bedřichu?
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Chceš lázně bedřichu?
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Bedřichu.
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam to mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl před loni. Bylo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl před loni, tam trpím prvý mama.
1: Jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl před loni, tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď otevři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl před loni, tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď otevři.
2: Tam jsem byl před loni, tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď otevři.
2: Já nesnáším vejšky. Byl před loni, tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď otevři.
2: Já nesnáším vejšky. Tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď otevři.
2: Já nesnáším vejšky.
1: Tak když
2: prvý mama.
1: Tak jeď do tater.
2: Já nesnáším vejšky.
1: Tak když kam
2: vejšky.
1: Tak když kam jeď. Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Ať víš, do čeho jdeš. Další. Jdeš. Další.
0: Rock.
1: Další.
0: Rock Radio.
1: Další.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Další.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Thank you.

slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika.

0: bradě a ty mlad mu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě a ty mladý stejně neví 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě a ty mladý stejně neví, co je dobrý, tak tomu teče mlíko po bradě a ty mladý stejně neví, co je dobrý. Teče mlíko po bradě a ty mladý stejně neví, co je dobrý. Po bradě a ty mladý stejně neví, co je dobrý. A ty mladý stejně neví, co je dobrý. Nalaďte si stejně neví, co je dobrý. Nalaďte si náš stream, neví, co je dobrý. Nalaďte si náš stream Legend. Nalaďte si náš stream Legends of... Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Náš stream Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC. Od AC/DC po ZZ Top. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na Rock. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na Rockový rádio. Legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na Rockový rádio CZ. Legends of Rock na Rockový rádio CZ. Rock rádio. Rock na Rockový rádio CZ. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás CZ. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůže to zhnisat.
2: Smysl.
1: Nemůže to zhnisat.
2: Smysl. Ty věděla, že jsem tu jehlu...
1: Nemůže to zhnisat.
2: Smysl. Ty věděla, že jsem tu jehlu nahříval nad zapalovačem. Ty věděla, že jsem tu jehlu nahříval nad zapalovačem, ne? O. Ty věděla, že jsem tu jehlu nahříval nad zapalovačem, ne? O.
1: An...
2: Nahříval nad zapalovačem, ne? O.
1: An...
2: Ne? O.
1: A neměl byste si...
2: O.
1: A neměl byste si tam dát tu niť?
2: O.
1: A neměl byste si tam dát tu niť? A neměl byste si tam dát tu niť? A neměl byste si tam dát tu niť?
2: Jsi nějaká chytrá?
1: A neměl byste si tam dát tu niť?
2: Jsi nějaká chytrá?
1: Tam dát tu niť?
2: Jsi nějaká chytrá holčičko.
1: Niť.
2: Jsi nějaká chytrá holčičko.
0: Rock rádio.
2: Jsi nějaká chytrá holčičko.
0: Rock rádio.
2: Jsi nějaká chytrá holčičko.
0: Rock rádio. Konec legrace. Rock rádio. Konec legrace. Rock rádio. Konec legrace. Rádio. Konec legrace. Konec legrace.

0: still won't hear. You still won't hear. You still won't hear.
1: Vyznávate jedine klasiku.
0: Won't hear.
1: Vyznávate jedine klasiku a z žádný. Vyznávate jedine klasiku a z žádný. Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu tečem na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po

April 16.

30.

0: Rock Radio. Rock Radio. Roko. Rock Radio. Rocková nová noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rok. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rok. 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná roková muzika a legenda českého Rocková noc. Slušná roková muzika a legenda českého éteru Jirka Němzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušnýho éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušnou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co je?
0: Opravdu vás pobaví.
1: Co je to tady za hnus?
0: Opravdu vás pobaví.
1: Co je to tady za hnusnou
0: maví?
1: Co je to tady za hnusnou máničku? Co je to tady za hnusnou máničku? Co je to tady za hnusnou máničku? Co je to tady za hnusnou máničku?
2: Myslíš ka...
1: hnusnou máničku?
2: Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Slušnej radio. Konec legrace. Rock Radio. Slušnej rok skazeť. Konec legrace. Rock Radio. Slušnej rok skazeťáků a legrace. Rock Radio. Slušnej rok skazeťáků a Rock Radio. Slušnej rok skazeťáků a VHSek. Rock Radio. Slušnej rok skazeťáků a VHSek. Slušnej rok skazeťáků a VHSek. Rok skazeťáků a VHSek. Ťáků a VHSek. A VHSek. Sek.
3: Stojím v dešti. Stojím v dešti.

Stojím v dešti, stojím v dešti, v očích pláč. V očích pláč.

Život klíží. Život klížím, nemám. Život klížím, nemám.

Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou.

z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rok slušnej rok z garáží a zkušeben. Rok rádio. Rok z garáží a zkušeben. Rok

EFU i FM nebo na radia.cz.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je... Má kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo mák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu, to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na... Od Anthraxu a budete na svých. Od Anthraxu Povitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Radio Nářez. Opravdu vás pobaví. Hele, Brudo.
1: No? Ženský pohlavní orgán na čtyři. Vodorovně.
2: Tak to bude pusa.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18. Jeden za 18, druhý. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kup. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novin, nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. S Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Ti do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás po Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás po Rock Rádiu. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére, promiňte, pane režisére. Pane režisére, promiňte, pane režisére. Na co je tady ten kůl? Pane režisére, promiňte, pane režisére. Na co je tady ten kůl? Je svět. Pane režisére, promiňte, pane režisére. Na co je tady ten kůl? Je svěží, pane ředitele, na co je tady ten kůl? Je svěží jitro, kůl. Je svěží jitro, před nájovnou stojí zaražený. Je svěží jitro, před nájovnou stojí zaražený pilot. Jitro, před nájovnou stojí zaražený pilot.
2: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho
1: pr... Nájovnou stojí zaražený pilot.
2: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovací
1: zaražený pilot.
2: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovací
1: pilot.
2: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla. Prostě mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
1: Kládenci, změna.
2: Mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
1: Kládenci, změna.
2: Napadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
1: Kládenci, změna.
2: Nějaké nejasnosti.
1: Kládenci, změna. Kládenci, změna. Ten kůl vyndejte a do tenci změna. Ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna. Ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna. Kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna. A do té díry postavíme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý. Postavíme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý. Je čas. Pana Korna. Ne, ne, to je dobrý. Je čas. Ne, ne, to je dobrý. Je čas.
2: Ale on není za...
1: Ne, ne, to je dobrý. Je čas.
2: Ale on není zaražený.
1: Ne, to je dobrý. Je čas.
2: Ale... On není zaražený do země. On je
1: dobrý, je čas.
2: Ale on není zaražený do země. On je ale on není zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma.

0: Je prostě zaražený. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený. Zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený. Jo, takhle nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený. Jo, takhle vy jste v hájovně doma. Je prostě zaražený. Jo, takhle vy jste a je prostě zaražený. Jo, takhle vy jste to myslel.
1: No, ale vadilo by...
0: Jo, takhle vy jste to myslel.
1: No, ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou...
0: No, ale vy jste to myslel.
1: No, ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou je...
0: No,
1: ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou je... Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou je... To by byl fór, ne? Vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou je... To by byl fór, ne?
2: Ta
1: díře, když už tam ta díra jednou je... To by byl fór, ne?
2: Ta díra stála...
1: Když už tam ta díra jednou je... To by byl fór, ne?
2: Ta díra stála 15 800.
1: No je... To by byl fór, ne?
2: Ta díra stála 15 800.
1: Rok... To by byl fór, ne?
2: Ta díra stála 15 800.
3: Rock Radio.
2: Ta díra stála 15 800.
3: Rock Radio. Konec ledio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

s garáží a zkušeben. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. S garáží a zkušeben. Rock Radio. A zkušeben. Rock

DABu i FM nebo na radia.cz radia.cz

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým.

zapích do huby, myslel si, že je to furko houtí hnát, si zapích do huby, myslel si, že je to hnát, si zapích do huby, myslel si, že je to známka, pan pích do huby, myslel si, že je to známka, pan pích do huby, myslel si, že je to známka, pan pích do huby, myslel si, že je to známka, pan pích do huby, myslel si, že je to známka, pan pích do huby, myslel si, že je to známka, pan pích do huby, myslel si, že je to známka, pan pích do huby, myslel si, že je to známka, pan pích do huby, myslel si, že je to známka, pan pích do huby, myslel si, že je to známka, pan pích do huby, myslel si, že je to známka, pan pích do huby, myslel si, že je to známka, pan pích do huby, myslel si, že je to známka, pan pích do huby, myslel si, že je to známka, pan pích do huby, myslel si, že je to známka, pan pích do huby, myslel si, že je to známka, pan pích do huby, myslel si, že je to známka, pan pích do huby, myslel si, že je to známka, pan pích do huby, myslel si, že je to známka, pan pích do huby, myslel si, že je to známka, pan pích do huby,

taky vás honí mlsna. Taky vás honí mlsna. Taky vás honí mlsna. Máte chuť na pořád. Taky vás honí mlsna. Máte chuť na pořádný rok. Taky vás honí mlsna. Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Taky vás honí mlsna. Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Taky vás honí mlsna. Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco mlsna? Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Na pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Přes? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho či něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho nějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na rok jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na rok rádiu vybere každej. Elektrický oběd na rok rádiu. Každý všední den. Elektrický oběd na rok rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. Hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, se ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečky. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neúpe. Pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Krájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neúpejpejte, dusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neúpejpejte a objednávejte. Připečeme a naservírujeme. Tak se neúpejpejte a objednávejte a naservírujeme. Tak se neúpejpejte a objednávejte. Tak se neúpejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každej vše se neúpejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každej všední den od 11. a objednávejte. Elektrický oběd. Každej všední den od 11. do 12. Oběd. Každej všední den od 11. do 12. na Rock Rádiu. Každej všední den od 11. do 12. na Rock Rádiu. Den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Muzika.

Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 voraz u nás jedině slušnej a rokovej. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete. Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou... 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolon...
0: Nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: S
1: chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klima. Pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové...
1: Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností. Detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si na...
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vylaď obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme.
0: Nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte
1: celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: Klima Express. Systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz. Ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Lihová věda, řemeslo, Slimovice. Lihovárek.cz. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Z. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Vidíš to? Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem.
4: Zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem.
4: Slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting. No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek. A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší
5: nabídkou. Nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.cz.

0: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Bosku. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: Atava!
0: Příběhy.
1: Atava!
2: Přichází Vinetů.
1: Atava!
2: Přichází Vinetů a velkolepé divadlo. Přichází Vinetů a velkolepé... Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení... Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem... Pod širým nebem, poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách, posled na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách, posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci...
2: O letošních prázdninách, posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám...
2: Prázdninách, posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám.
2: Posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám. S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honč. Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Oknem fouká, střechnem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář,
3: podlaha, nám to praví?
4: Zedník,
3: malíř,
4: topenář,
3: podlahář,
4: ale ne, na to všechno stačí,
3: podlahář,
4: ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů,
3: ne,
4: na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov,
4: Více informací na rekbity.cz.
5: Domov,
4: více informací na rekbity.cz.
5: Rekbity, záruka kvality.
4: ty.cz
5: Rekbity, záruka kvality.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný. Jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro... Oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně. Kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovost. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovic pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kamenito.cz vám zlepší na u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kamenito.cz vám pro krásnější domov a zahradu kamenito.cz vám zlepší náladu.

www.radiofine.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

zprávy. Hezké úterní ráno, je přesně 6 hodin. Jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel dnes přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána. Budou řešit evropské zemědělské dotace. Připravované změny předkupního práva k zemědělské půdě nebo problematické dotace. Odpoledne po skončení jednání poskytne ministr komentář. Armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl letět na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Mise je podle něj plánovaná na druhou polovinu roku 2027. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček řekl, že náklady na Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který se v pondělí setkal s britským králem Karlem. Poděkoval monarchovi a celé Británii za neochvějnou podporu Ukrajiny ve Karlem III. Basketbalisté Pardubic vyhráli čtvrtý zápas v ligovém finále nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali stav série na 4 vítězné nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali stav série na 4 vítězné nad 101-100 a vyrovnali stav série na 4 vítězné na 2-2. Pátý duel se bude hrát ve 100 a vyrovnali stav série na 4 vítězné na 2-2. Pátý duel se bude hrát ve čtvrtek v série na 4 vítězné na 2-2. Pátý duel se bude hrát ve čtvrtek 4 vítězné na 2-2. Pátý duel se bude hrát ve čtvrtek v Nymburce a finále bude pokračovat i v sne na 2-2.

0: Pátý duel se bude hrát ve čtvrtek v Nymburce a finále bude pokračovat. I v sobotu v Pardubicích.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude celý den oblačno až zataženo, během dne od západu na většině území. S občasným deštěm nebo přáňkami na jihovýchodě a východě území místy i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 22 stupně území ustávat.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Opatrně na silnici číslo 34 na trase České
1: Budějovice.
0: U obce Hůry máme hlášenou nehodu na 6,5 kilometru.
5: Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
6: Dobré ráno, čumáci! Další boží den v práci vám přeje Honza.
7: Anabel.
0: A Zuzka.
7: Anabel. A Zuzka. Už se slyším.
6: Myslím si, že posluchači ocení tuhle informaci, určitě to pochopili.
7: Tak teď už ne, protože jsem přestal.
6: Posluchači ocení tuhle informaci, určitě to pochopili.

0: protože jsem přestala v půlce zdravit, tak abyste věděli proč.
1: Dobře, dobře, informace určitě to pochopili.
0: Tak teď už ne, protože jsem přestala v půlce zdravit, tak abyste věděli proč.
1: Dobře, dobře, dobře, já jsem si toho nevšiml.
0: Aha, tak dobrý, tak pojď.
1: Máme tři minutky po šest.
0: Tak dobrý, tak pojď.
1: Máme tři minutky po šestý, je úterý.
0: Tak pojď.
1: Máme tři minutky po šestý, je úterý 9. června, začínáme 5. června, začínáme pozitivně, protože jsme se dneska dozvěděli dvě obrovský světové zprávy. Jednak teda, že máme pozitivně, protože jsme se dneska dozvěděli dvě obrovský světové zprávy. Jednak teda, že jsme se dneska dozvěděli dvě obrovský světové zprávy. Jednak teda, že ministr průmyslu a odchodu Karel Havlíček dvě obrovský světové zprávy. Jednak teda, že ministr průmyslu a odchodu Karel Havlíček poletí. Jednak teda, že ministr průmyslu a odchodu Karel Havlíček poletí do vesmíru, nebo co to Zuzka říkala? Ministr průmyslu a odchodu Karel Havlíček poletí do vesmíru, nebo co to Zuzka říkala? A Ček poletí do vesmíru, nebo co to Zuzka říkala? A jednak, že Anabel má angínu. Míru, nebo co to Zuzka říkala? A jednak, že Anabel má angínu.
0: Ne, já doufám.
1: Zuzka říkala? A jednak, že Anabel má angínu.
0: Ne, já doufám, že ne, neříkej takovýhle hrozivý věci, ale bolí mě teda strašně v krku.
1: Přátelé, nemáte někdo sanitol?
0: Ale bolí mě teda strašně v krku.
1: Přátelé, nemáte někdo sanitol nebo něco, čím jsme mohli, nebo taký ty kleště
0: v krku.
1: Přátelé, nemáte někdo sanitol nebo něco, čím jsme mohli, nebo taký ty kleště na tele, nemáte někdo sanitol nebo něco, čím jsme mohli, nebo taký ty kleště na mandle máš. Na mandle máš ještě svoje mandle vlastně.
0: Já jo.
1: Ty? Fakt? Máš ještě svoje mandle vlastně.
0: Já jo. Ty?
1: Fakt? Já mám taky svoje mandle.
0: Tak vidíš, jsme tady tři lidi, kteří všichni mají vlastní mandle.
1: Takže si je zároveň můžeme zvedat i nadále.
0: Tři lidi, kteří všichni mají vlastní mandle.
1: Takže si je zároveň můžeme zvedat i nadále.
0: Ty ostatním.
1: No tak přátelé, kdybyste někdo měli nějaký lék, který byste nám dneska chtěli poslat na Bělehradskou. No tak přátelé, kdybyste někdo měli nějaký lék, který byste nám dneska chtěli poslat na Bělehradskou tady pro Anabelku, aby byla zdravá a chillá. Co si tam stříkáš vlastně teďka?
0: No to já tady nechci dělat.
1: Aby byla zdravá a chillá, co si tam stříkáš vlastně teďka?
0: No to já tady nechci dělat neplacenou reklamu.
1: Jo, to mi chillá, co si tam stříkáš vlastně teďka?
0: No to já tady nechci dělat neplacenou reklamu.
1: Jo, to mi nemůžeme říct.
0: Kdyby mi zaplatili, dělat neplacenou reklamu.
1: Jo, to mi nemůžeme říct.
0: Kdyby mi zaplatili, tak to řeknu ten název. Ale
1: dobře, tak
0: nic mi nezaplatili.
1: Jo, to mi nemůžeme říct.
0: Kdyby mi zaplatili, tak to řeknu ten název. Ale
1: dobře, tak
0: nic mi nezaplatili. Je to zelený.
1: Nemůžeme říct.
0: Kdyby mi zaplatili, tak to řeknu ten název. Ale
1: dobře, tak
0: nic mi nezaplatili. Kdyby mi zaplatili, tak to řeknu ten název. Ale
1: dobře, tak
0: nic mi nezaplatili. Je to zelený sprej, jak tomu mám červené tabletky.
1: Je to odvar z kozlíku, jak tomu červená Viagra.
0: Červené tabletky.
1: Je to odvar z kozlíku, jak tomu červená Viagra. Tak určitě minimálně si ti ten krk postaví. Tak držíme palce, ať je to dobrý. A jdem si dát určitě minimálně si ti ten krk postaví. Tak držíme palce, ať je to dobrý. A jdem si dát radši muziku. Queen, minimálně si ti ten krk postaví. Tak držíme palce, ať je to dobrý. A jdem si dát radši muziku. Queen, Bohemian Rhapsody, co ty na to?
0: Výborný nápad.

0: Já mám na tebe otázku. Co se dá dělat ve čtyřech lidech? Tak mě napadá, když přijde kamarádka s kamarádem, že jo, dva páry, že večer s kamarádem, že jo, dva páry, že večer si pustíte film a skončí to páry, že večer si pustíte film a skončí to hroznou, pustíte film a skončí to hroznou party.
1: A já nevím teda,
0: party.
1: A já nevím teda, co vy děláte s kamarádama, když tobě přijdou domů Zuzka se taky tváří pohoršeně. Každopádně můžete vyrazit na festival.
0: Jo, to je nuda, no, ale rozdáváme 4 lístky na Vesuv Fest na 4. a 5. července. 4 lístky na Vesuv Fest na 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic.
1: Je to tak. Já si je nepamatuju.
0: Tak s vámi si to otevřím. Zkus tipnout, jestli si pamatuješ aspoň nějakou.
1: Lucie.
0: Výborně, to tam je.
1: Vidíš, Valda... Lucie.
0: Výborně, to tam je.
1: Vidíš, Valda Gang.
0: Ten tam je taky.
1: Lucie.
0: Výborně, to tam je.
1: Vidíš, Valda Gang.
0: Ten tam je taky,
1: Počkej, co tam bylo, Ježíši Kriste.
0: Ještě aspoň jednu. Správně.
1: Vidíš, tak tři jsem optiko.
0: Správně.
1: Vidíš, tak tři jsem typla.
0: Forest Jump, Kamil Střiavka, Gatecrasher je Akronik a Alband. A samozřejmě to nejdůležitější, co tam je. Maxim Turbulence. Ty tam jsou
1: jsme nemohli vynechat. Takže přátelé, kdo má zájem o tento...
0: Maxim Turbulence. Ty tam jsou
1: jsme nemohli vynechat. Takže přátelé, kdo má...
0: Ty tam jsou
1: jsme nemohli vynechat. Takže přátelé, kdo má zájem o tento festival...
0: Ty tam jsou
1: jsme nemohli vynechat. Takže přátelé, kdo má zájem o tento festival čtyři lupeny... Napíšete telefonní číslo a po půl deváté budete zvedat telefon.
0: Veškeré informace o tomhle festiáku najdete na webu www.vesuv.cz, tak na to mrkněte a pište si.
1: Ano, těšíme se a teď už Green Day.

0: Věc, kterou tu běžně nemýváme, Alice, slepej mladej mrtvej na rok rádu. Věc, kterou tu běžně nemýváme, Alice, slepej mladej mrtvej na rok rádu. 6 hodin a 13 minut. Ty jsi k tomu něco měla?
1: Ne, vůbec ne, naopak já koukám takhle přiblble každý ráno.
0: 6 minut. Ty jsi k tomu něco měla?
1: Ne, vůbec ne, naopak já koukám takhle přiblble každý.
0: Ty jsi k tomu něco měla?
1: Ne, vůbec ne, naopak já koukám takhle přiblble každý ráno, jak chleba z tašky.
2: Dobře.
0: A?
1: Ne, vůbec ne, naopak já koukám takhle přiblble každý ráno, jak chleba z tašky.
2: Dobře.
1: Vůbec ne, naopak já koukám takhle přiblble každý ráno, jak chleba z tašky.
2: Dobře.
0: Já mám na tebe otázku,
1: jak koukám takhle přiblble každý ráno, jak chleba z tašky.
2: Dobře.
0: Já mám na tebe otázku. Co se
1: přiblble každý ráno, jak chleba z tašky?
2: Dobře.
0: Já mám na tebe otázku. Co se dá dělat?
2: Dobře.
0: Já mám na tebe otázku. Co se dá dělat večer?

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Belfárovou.

0: Rokový kulenda. Rock Radio, rokový kulendář.
1: Svátek dneska slaví Stanislava a druhý, kdo je napsaný v kalendáři, je Anabela.
2: Fakt?
1: Ty máš dnes, je Anabela.
2: Fakt?
1: Ty máš dneska svátek.
2: Vážně jo?
1: No, protože já jsem to jako hledal svátek.
2: Vážně jo?
1: No, protože já jsem to jako hledal a i tvoje jméno.
2: Vážně jo?
1: No, protože já jsem to jako hledal a i tvoje jméno, ty máš samozřejmě. No, protože já jsem to jako hledal a i tvoje jméno, ty máš samozřejmě jinou verzi, že jo? Protože já jsem to jako hledal a i tvoje jméno, ty máš samozřejmě jinou verzi, že jo? Jsem to jako hledal a i tvoje jméno, ty máš samozřejmě jinou verzi, že jo? A i tvoje jméno, ty máš samozřejmě jinou verzi, že jo, cizí verzi jména, tak prej se slaví dneska, kdy slavíš svátek? I tvoje jméno, ty máš samozřejmě jinou verzi, že jo, cizí verzi jména, tak prej se slaví dneska, kdy slavíš svátek? Že jo, cizí verzi jména, tak prej se slaví dneska, kdy slavíš svátek?
2: Nemám svátek.
1: Jak nemáš svátek?
2: No, protože Anabel...
1: Tak prej se slaví dneska, kdy slavíš svátek?
2: Nemám svátek.
1: Jak nemáš svátek?
2: No, protože Anabel, tak
1: máš svátek.
2: No, protože Anabel, tak jak se píšu Anabelle, prostě není. A Anabela a mě, jakoby mě to skoro až uráží, když mi někdo řekne Anabelo.
1: Tak všechno nejlepší.
2: Jakoby mě to skoro až uráží, když mi někdo řekne Anabelo.
1: Tak všechno nejlepší.
2: Děkuju. Uráží, když mi někdo řekne Anabelo.
1: Tak všechno nejlepší.
2: Děkuju.
1: Takže dneska má Anabela svátek. Dneska má Anabela svátek.
2: Takže očekávám kytice, bomboniery a tak dále.
1: Přesně tak.
2: Takže očekávám kytice, bomboniery a tak dále.
1: Přesně tak. A nebo něco do krku.
2: Kytice, bomboniery a tak dále.
1: Přesně tak, a nebo něco do krku. Jdeme na muzikanty, dneska hodně 48 let
2: a tak dále.
1: Přesně tak, a nebo něco do krku. Jdeme na muzikanty, dneska hodně 48 let britský krku. Jdeme na muzikanty, dneska hodně 48 let britský zpěvák, kytarista, klávesák. Jdeme na muzikanty, dneska hodně 48 let britský zpěvák, kytarista, klávesák, Matt Bellamy z Muse. Kytarista, klávesák, Matt Bellamy z Muse.

0: Stíháme, stíháme. 75 let britský bubeník Pete Gill, Saxon, Motorhead. 75 let britský bubeník Pete Gill, Saxon, Motorhead. 75 let britský bubeník Pete Gill, Saxon, Motorhead. David Bowie, anebo Uriah Heep. A v této pecce hraje ještě 79letý britský kytarista Mick Box z Uriah Heep. No a 85 let byl stavil britský kytarista Mick Box z Uriah Heep. No a 85 let byl stavil britský klávesák John Lord, Deep Purple, Whitesnake. A to je všechno.
1: Happy birthday, rychle pouštěj to.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: A za dny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
3: Na CZ.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
4: BYD. Co se tady děje?
5: Co se chystá?
4: BYD Tech Days.
2: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu. Superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD tech.com.
7: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze. Registrujte se na www.pracekurira.cz. One by Allegro. Allegro.

54 let 54 let americký zpěvák a kytarista Wes Scantlin. 54 let americký zpěvák a kytarista Wes Scantlin. 54 let americký zpěvák a kytarista Wes Scantlin. Padlo v mat.

0: další. Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
1: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další
0: jahody.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února, teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách, zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express, kompletní servis klimatizací,
3: včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na klimaexpress.cz.
5: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí. Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalci. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek žád. Dýkat si funkční věci. Anagor.cz.
7: Rock Radio.
6: Cut the zat.

63 let americký herec a kytarista Johnny Depp hraje v superkapele Hollywood Vampires. 63 let americký herec a kytarista Johnny Depp hraje v superkapele Hollywood Vampires. Next day, 72 let by oslavil britský kytarista Paul Chapman spojený s UFO.

0: máme.
1: Farma Vraňany.
0: Nech už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně.
0: To zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně na.
0: Na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nej.

DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na rádia.cz v DABu i FM nebo na rádia.cz.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké úterní ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Zaměstnanci České televize chystají zprávy. Zaměstnanci České televize chystají kvůli návrhu na změnu financování právních médií výstražnou stávku. Uskuteční se 22. června, napsal to deník N. Dostávky se může zapojit kdokoliv z televize. Evropská unie uvalila sankce na dva iránské občany a jednu jednotku iránských revolučních gard za ohrožování svobody námořní plavby v Hormuzském průlivu, kterým za obvyklé situace proudí zhruba pětina světových dodávek ropy. Tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezóny. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu porazila 39. hráčku světa, Američanku McCartney Kesslerovou.
0: Rock Radio. Počasí. Rádio. Počasí.
1: Dnes bude celý den oblačno až zataženo od západu na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, na jihovýchodě a východě i zabouří. Nejvyšší teploty do 22 stupňů Celsia ve východní polovině území do 27.
0: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Stále je uzavřená silnice
0: 27. Rock Radio. Doprava.
1: Stále je uzavřená silnice číslo 34 kvůli nehodě na 6,5 kilometru u obce Hůry na trase České Budějovice Jindřichův Hradec. A bouralo se taky na D8 ve směru na Prahu na 66. kilometru.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki 1000 a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. Zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. Na Suzuki.cz.
3: Zuzko, to bylo úplně
0: Rock Radio.
3: Zuzko, to bylo úplně nádherný.
0: Rock Radio.
3: Zuzko, to bylo úplně nádherný. Tak zase za půl hodiny, teď už kabáti, buldozerem.

0: Tak se jmenuje song od Iron Maiden na Rock Radio. Tři minuty po půl sedmí. Pojďme na zprávy.
1: Před 40 lety proběhlo v Olympiku Před 40 lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Za bicí usedl Milan Peroutka a klávesy převzal Jiří Valenta. Ze čtyřčlenné skupiny se stal kvintet a v nový sestavě poslala skupina do světa desku Big Beat. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky s legendou českého Big Beatu. Kamil desku probere s Petrem Jandou v podcastu Deska měsíce, který vám šoupneme na YouTube. Olympik a 40. alba Big Beat, 11. června celý den na Rock Rádiu. Desku pustíme celou.

0: Mluvíš o tom, předpokládám, zámky.
1: Krumlov.
0: Ano. Mluvíš o tom, předpokládám, záměrně.
1: Ano. Mluvím o tom.
0: Ano. Mluvíš o tom, předpokládám, záměrně.
1: Ano. Mluvím o tom, protože...
0: Mluvíš o tom, předpokládám, záměrně.
1: Ano, mluvím o tom, protože je, zavítá festival, putovní festival Rock In do Ostravy a v sobotu zavítá do Moravského Krumlova.
0: Ano, budeme tam mít celý náš rockrádiový tým, to znamená hostesky, stánek, kde si můžete vzít prezervativ, abyste měli, bezpečný sex, případně jiné upomínky. Kamenem stánku neseženete. Taky tam budu já, i v Ostravě budu já, už mám zarezervovaný stánku neseženete. Taky tam budu já, i v Ostravě budu já, už mám zarezervovaný hotel i s mým psem, bude tam i pan Buráček. Takže když jste si chtěli dát selfie s panem Buráčkem, tak na mě houkněte, pak já vám ho přinesu ukázat z backstage.
1: Pan Buráček já. A pak si vyfotíte
0: to spolu. To bude největší rocker tam z celého festivalu, to bych se nebála. No, ale proč to říkáme, my máme pro jedno z vás opět 10 lupenů a vy proto musíte udělat zcela jednoduchou věc, vyfotit vás a vaši partičku, ze kterou byste na festival, na sobotní festival, tedy v Moravském Krumlově, do Ostravy nerozdáváme pouze na sobotu do Moravském Krumlově do Ostravy, nerozdáváme pouze na sobotu do Moravského Krumlova, tak se musíte vyfotit, udělejte nějakou vtipnou pozičku, nebo napište alespoň vtipnej text a pošlete nám to do čtvrtka do 15 hodin na studio, zavináč rokovýradio.cz.
1: No, my tady potom v pátek ráno hezky v rokovém rozjezdu. Pořádně vyhlásíme.
0: Já tady nebudu, takže budeš hlásit sám.
2: Já budu na cestě do Ostravy.
1: To není možný.
3: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Takže se těšte v pátek a v sobotu na spoustu
3: muzičku CZ.
1: Takže se těšte v pátek a v sobotu na spoustu muziky a na ty kondomy, jak jsi říkala. Uh-huh. A za chvíli se těšte na Guns N' Roses. Don't cry.
0: Ty hoď tam tu sůl.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov. Ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9.

0: Kabáti a buldozerem na Rock Rádiu 6 hodin na 38 minut. Kabáti a buldozerem na Rock Rádiu 6 hodin na 38 minut. Přátelé, máme u nás v České republice, spoustu různých krásných míst, a perel naší vlasti, ať už je to Most, Chomutov, Ústí nad Labem, Friedland, Bruntál, nebo třeba Ostrava, nebo Moravská, nebo Moravský Krumlov.
1: Ano,

0: 9,90 a Prosecco Treviso 0,1 okurka 1 kus za 9,90 a Prosecco Treviso 0,75 litru za 50 a Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Trénírkárna.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty,
0: to se vyplatí.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky, bonky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 3Z. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš?
2: Kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš?
2: Rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírkárna.cz.
3: To náš a zítra máš.
1: Trénírkárna.cz.
4: Toto vysílání je přísně tajné.
1: Máš. Trénírkárna.cz.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Ko vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se...
4: Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro...
7: Ročně. Olvin.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás...
7: Olvin.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobření. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Hledáte práci, která dává
9: smysl?
10: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze, hledáme právě vás. Nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
12: Třikrát zelená, smažák!
13: Třikrát!

0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto.
0: www.bezkempu.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto.
0: bezkempu.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka
0: ost.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Jdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto-auto.cz

Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušný. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Slušná muzika pro všechny. A pro všechny.

0: A o čem to je muzikál? O Ku Klux Klanu nebo o čem?
1: No je to o černošský hudbě, no.
2: Jo,
1: takže
2: aha.
1: Hudbě, no.
2: Jo,
1: takže,
2: aha.
1: Takže nějaký je právo na to samozřejmě měli, ale když si vezme, no.
2: Jo,
1: takže,
2: aha.
1: Takže nějaký je právo na to samozřejmě měli, ale když si vezmeš, že v dnešní, že, takže nějaký je právo na to samozřejmě měli, ale když si vezmeš, že v dnešní době nějaký je právo na to samozřejmě měli, ale když si vezmeš, že v dnešní době prazmeš, že v dnešní době právě se hodně podporuje to, aby byly době právě se hodně podporuje to, aby byly všechny seriály a filmy.
2: Však udělali černou sněhurku.
1: Přesně tak, no, jako.
2: Jako pardon, já nechci nic říkat.
0: Filmy.
2: Však udělali černou sněhurku.
1: Přesně tak, no, jako.
2: Jako pardon, já nechci nic říkat, jo, ale
0: černou sněhurku.
1: Přesně tak, no, jako.
2: Jako pardon, já nechci nic říkat, jo, ale sněhurka. Odehrál třeba ve francouzštině, se jmenuje Blanche Neige. Jourka odehrál třeba ve francouzštině, se jmenuje Blanche Neige, a to znamená, že měla vlastně, to jmenuje Blanche Neige, a to znamená, že měla vlastně to jako bílá, jako sníh.
0: Mm-hmm.
2: Jo, Neige, a to znamená, že měla vlastně to jako bílá, jako sníh.
0: Mm-hmm.
2: Jo, a jako, víš co, jako, a to znamená, že měla vlastně to jako bílá, jako sníh.
0: Mm-hmm.
2: Jo, a jako, víš co, jako, a vlastně to jako bílá,
0: jako sníh.
2: Mm-hmm. Jo, a jako, víš co, jako, a udělal jí vlastně jako, nějakou Hispánku, nebo co to bylo, pak udělali malou mořskou vílu černou, jako mořskou vílu černou, jako bota, takže jako ono to dla mě docela překvapuje.
0: Že na Netflixu a na těch ostatních streamovacích platformách, existují jakýsi kvóty, které jsou takhle daný, že to musí být dostatečně v úvozovkách namíchaný, aby to bylo multikulturní. Což jako na jednu stranu tomu chápu, jako proč ne, jako když je to nějakým sci-fi nebo tak, ale zase když to je nějaký stranu tomu chápu, jako proč ne, jako když je to nějakým sci-fi nebo tak, ale zase když to je nějaký real shit, anebo je to něco takového, jako je právě Sněhurka, tak mi to přijde trošku zvláštní.
2: No,
0: real shit.
2: U Sněhurky jsem to nepochopila. Teda to přiznávám zcela otevřeně, že tam bych já, být autorem, který už je teda pár let mrtvej, tak bych určitě podala námět jako stížnost, jakože děláte si cvičky.
1: Na Netflixu je to úplný masakr, že jo,
0: Takže já bych to asi radši uzavřel tady vedle nás už se rozsvítilo na rádě pro rozhlasový a televizní vysílání. Takže ty nám každou chvíli budou volat, že jsme rasistický, takže přátelé, koukejte na co chcete, jak nechcete, třeba na indický telenovely, ty zuby, a tam jsou všichni tmaví. Jdeme dál, Komunál, zapalte nás. Awesome.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly. Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ně vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře. A snažím se dopsat jeho vzkaz.

0: pořádnou
1: hovínku klacíčkem, tím víc smrdí, takže
0: já na, já na to mám pořádnou kladičku.
1: Já vím, miláčku, tím víc smrdí, takže
0: já na to mám pořádnou kladičku.
1: Já vím, miláčku, ale radši. Já vím, miláčku, ale radši si dáme zprávy.
0: Tak jo, tak za chvíli zprávy.
2: Není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz

0: Za 3 minuty bude 7. Za 3 minuty bude 7 hodin. Za 3 minuty bude 7 hodin ráno. Za 3 minuty bude 7 hodin ráno. Ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu úterní s Komunálem a pozitivním songem Zapalte nás teď
1: všichni. Zapálím tě jako faklu.
0: Zapalte nás teď
1: všichni. Zapálím tě jako faklu.
0: Teď všichni asi se probrali a úplně chtěli teď začít něco říkat. Hele, co bychom tak jako mohli stvárnit umělecky, aby jsme splnit umělecky, aby jsme sprznili ty původní postavy, že bychom udělali někoho jiného. Ty jsi říkala tady praotec Čech, neboli
1: Nebo Jan Žižka.
0: Někoho jiného. Ty jsi říkala tady praotec Čech, neboli
1: Nebo Jan Žižka.
0: Praotec Čert, nebo říkala tady praotec Čech, neboli
1: Nebo Jan Žižka.
0: Praotec Čert, nebo Čech, neboli
1: Nebo Jan Žižka.
0: Praotec Čert, nebo Jan Žižka, přesně.
1: Jan Žižka.
0: Praotec Čert, nebo Jan Žižka, přesně, že já nevím. Tadyhle z Holešovický Třinice.
1: Ale tak Třinice. To už Cimrmani udělali, že se blížil k hoře i praotec.
0: Tadyhle z Holešovický Třinice.
1: Ale tak Třinice. To už Cimrmani udělali, že se blížil k hoře i praotec Cikán. A to už Cimrmani udělali, že se blížil k hoře i praotec Cikán a praotec Žid. Udělali, že se blížil k hoře i praotec Cikán a praotec Žid.
0: To je pravda, to je vlastně super.
1: K hoře i praotec Cikán a praotec Žid.
0: To je pravda, to je vlastně super. To Cimrmani jeli, no, nebo co?
1: Praotec Cikán a praotec Žid.
0: To je pravda, to je vlastně super. To Cimrmani jeli, no, nebo
1: já
0: co?
1: Já to miluju.
0: Co bychom mohli takhle ještě víš nějaký, jako mě napadá jako spousta velice nevhodných, nevhodných postav, který
1: tak
0: by takhle...
1: Tak nic neříkej, už takhle jsme určitě dostali 16 pokut a já už bych to... Už takhle jsme určitě dostali 16 pokut a já už bych to víc nespatlávala, takzvaně čím víc matláš hovínku klacíčkem, tím takzvaně čím víc matláš hovínku klacíčkem, tím víc smrdí, takže matláš hovínku klacíčkem, tím víc smrdí, takže už já se těch

0: náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodíly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání, vše, rychlé dodání, vše pro bagr.cz.
1: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
2: Chceš mít ten správný
1: CZ?
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Autojarov a Autojarov.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra...
2: Jarov.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz.
4: Zahrádkář se raduje.
3: Dia na www.rokovirádio.cz.
4: Zahrádkář se raduje. Kameny z celého světa kupuje na jediném místě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný. Kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Kameníto.cz. Vám zlepší náladu.
5: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář, ale ne.
5: Na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty.cz. Rekbyty, záruka kvality.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale...
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Tarifu Start Business zdarma na KBCZ.

Nejvyšší čas. KBCZ. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké úterní ráno, je 7 hodin.
0: Zprávy.
1: Hezké úterní ráno, je 7 hodin, jsou tu další
0: zprávy.
1: Hezké úterní ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Dnes pokračuje. Hezké úterní ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Dnes pokračuje hlavní líčení v případu další zprávy. Dnes pokračuje hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku kauze Dozimetr. Vypovídat bude bývalý náměstek pražského primátora pro dopravu kauze Dozimetr. Vypovídat bude bývalý náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinemetr. Hlavními obžalovanými v kauze jsou v současnosti Redl a Hlubuček. O složení delegace na summit Severoatlantické aliance
2: v Ankaře rozhodne vláda ve sboru 22. června.
1: Počet obětí páteční nehody autobusu, kterou v Bulharsku způsobili dva. Počet obětí páteční nehody autobusu, kterou bulharskou způsobili dva bulhaři s českými řidičskými průkazy, vzrostl na čtyři. V nemocnici zemřel spolujezdec jednoho z viníků. Podle vyšetřovatelů řidiče zorganizovali nelegální pouliční závod, při kterém mnoho z viníků. Na dnešním atletickém meetingu bronzové kategorie kontinentální tur v Kladně absolvuje český rekordman Tomáš Staněk druhý start v sezóně. Pozimní operaci na memoriálu Josefa Odložila v Praze, kde obsadil druhé místo.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo během ne od západu na
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo během

0: Mne od západu na většině území s občasným...
1: Jo, počasí.
0: Dnes bude oblačno a zataženo během dne od západu na většině území s... Během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami na východě a jihovýchodě... Na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami na východě a jihovýchodě území místy i... Východě území místy i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Vyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 22 stupni Celsia, ve východu pohybovat mezi 17 až 22 stupni Celsia, ve východní polovině území naměříme 22 až 22 stupni Celsia, ve východní polovině území naměříme 22 až 27 stupňů.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
1: Detaily.
2: Všechno od konceptu.
3: To jen se zeptej tatínka.
1: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. O spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: I na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Na D8 ve směru na Prahu na 660. kilometru se stále řeší nehoda. V Praze se bouralo na Náchodské ulici. Na 10. kilometru se stále řeší nehoda. V Praze se bouralo na Náchodské ulici a v Brně stále řeší nehoda. V Praze se bouralo na Náchodské ulici a v Brně pozor na Bauer. V Praze se bouralo na Náchodské ulici a v Brně pozor na Bauerově, kde jsou kvůli nehodě neprůjezdné dva jízdní pruhy. Kde jsou kvůli nehodě neprůjezdné dva jízdní pruhy.
5: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou Aki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. 10 let. Více na Suzuki.cz. Více na Suzuki.cz. Suzuki.cz.

0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať vám... Čumáci. Ať vám slunce svítí na den bílý, vám přeje Honza,
3: Anabel
4: a Zuzka.
2: Tři minuty po sedmí v úterý, kolikátýho je, 9. už června. Zítra ne?
3: No tak já to neudělí, proto říkám, že dnes není středa.
2: Tak dobře, chceš říct ještě něco?
3: Ne, to je všechno,
2: Ne, to je všechno víc moudra, už ze sebe nedostanu. Tak to byl Konfucius,
3: děkujeme.
2: A teďka tady máme čtyři lístky na Vezuv Fest dalšího řadě na čtvrtýho a pátýho července do kempu Suchý u Boskovic.
3: Ano, pište na Messenger, připište vaše telefonní číslo a zvedejte po půl deváté telefon.
2: A my si jdem dát panoptiku a Mozartovi kule.
0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Dio.

0: Cinderella Nobody's Fool na Rock Rádiu 7 hodin a Cinderella Nobody's Fool na Rock Rádiu 7 hodin a 12 minut přesně. Přátelé, a 12 minut přesně. Přátelé, Deep Purple se na nás přesně. Přátelé, Deep Purple se na nás pomalu a jistě řítějí s novým studiovým albem nazvaným Splet, který vyjde 3. července. Už jsme vám před nějakou dobou pouštili jejich pilotní single Arrogantní kluk. No a kapela teďka v neděli 7. vydala další. Stylizovaný klip, který se jmenuje Diablo.
1: Abych to chtěl
0: slyšet na život tohle.
1: A dětkům to hraje dobře.
0: Musím říct, že pořád jako dobrý. Mě to baví, ale já jsem prostě staromilec. Já mám rád tyhle starý kapela, starý věci. Jsme na tom stejně. Teda kromě ženských, tam to mám jinak.
1: Já jsem chtěl říct právě, že ty u těch paní to tak nemáš.
0: Tam, když má občanku, tak mě to přestává zajímat. No nic. Takže přátelé, podívejte se na nový Purple a Diablo. Takže těšíme se 3. července na novou desku Purple. Doufejme, že to bude bavit nás i vás a za chvíli si dáme další muziku. Hned. Ano.
1: Rainbow. Since you've been gone.

0: Pro vy. Takže pokud máte nějaký appointments, nějaký schůzky, který jste ještě nestihli vyřídit, pravidelná roční nebo dvouroční prohlídka,
1: Já jsem byla nedávno, asi měsíc a půl zpět. Jsem zdravá jako řípa. A včera jsem byla na endokrinologii a paní neklepej na dřevo, to hoří na zuby, ty nehořej. Na zuby říkám do psích cecků, on tady klepe na všechno hořlavýho, chápete to, co on mi přeje?
0: Klepu na sebe a taky hořím, tak za to prostě nemůžu.
1: Ti to říkám, proto se klepe na zuby. Když spálíš mrtvolu, zbydou ti zuby.
0: Ale já si nechci klepat na zuby, a když zaklepu, tak mi vypadnou. Musím zavolat zubaři.
1: tak vidíš, to je tvůj point, že máš zavolat zubaři. No včera jsem byla na endokrinologii. Složitá to věda. Složité slovo, velmi. A moje uzlíky jsou krásné.
0: Uzlíky?
1: No, já mám takový různý vírusky v krku a paní jsou krásný, ohraničený a nádherný.
0: No, ty jsi říkala, No, ty jsi říkala, že tě bolí v krku, tak bych si něco dělal už teda.
1: Ne, prosím tě, to všecko je to v pořádku.
0: Tak přátelé, pokud dneska náhodou jste zapomněli na nějaký doktora, tak mu zavolejte, protože není nic příjemnějšího než třeba taková kolonoskopie nebo vyšetření prostaty. Honzík to zná moc dobře,
1: on tam chodí pravidelně, protože to má rád.
0: Nemám. A na kolono jsem nebyl jenom na vyšetření prostaty, to je takový, já to nikdy nečekám.
1: Tam chodí čtyřikrát ročně, když stačí jednou za 10 let.
0: Paní doktorka má na mě speciální vystuženou rukavici. Paní doktorka má na mě speciální vystuženou rukavici, svaz českých bohémů.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle, spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499.

0: tisíc bez DPH. Ťák už od 499 tisíc bez DPH. Už od 499 tisíc bez DPH.
1: A zadní jsou...
0: Bez DPH.
1: A zadní jsou tady. A tak jsem pro... A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy. A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové... A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tis tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si po produktů, zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč
1: na alza.cz.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon. A liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška. A takže je...
2: Ohon.
3: V tom musí být celá liška. A takže je... Na... V tom musí být celá liška. A takže je... Na... Celá liška. A takže je, nabíjíme koloběžku, koloběžku. Má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. Auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju, děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každý. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každý. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie toho.
4: Pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si se. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na stane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. E-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Rádia na www.rokovirádio.cz.
7: Od 1. června je v Metropoli Zličín
8: Ninja Park!
7: Čín
8: Ninja Park!
7: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu
8: Ninja Park!
7: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství. Tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
9: Šplhací zóna, obří kuličky.
7: Den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
9: Šplhací zóna, obří kuličková
7: družství.
9: Šplhací zóna, obří kuličková dráha. Pro lézačky, skill wall a fůra dalčková dráha. Pro lézačky, skill wall a fůra dalšího.
10: A pro ty úplně nejmenší pravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
11: Hurá!
10: Večera až do konce prázdnin.
11: Hurá!
9: Více informací najdete na webu Metropol.
10: Konce prázdnin.
11: Hurá!
9: Více informací najdete na webu Metropole Zličín. Zličín.
12: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel... Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou kdy. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitní paráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
13: Odplouvám kránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších

0: Jakže se jmenoval tohle? Jakže se jmenoval tohle ten song? Jezebel. Jakže se jmenoval tohle ten song? Jezebel. Jakže se jmenoval tohle ten song? Jezebel. Jezebel.
1: Jezebel.
0: Můžeš mluvit na...
1: Jezebel.
0: Můžeš mluvit na mikrofon,
1: no, prosím tě. Dobře, Jezebel.
0: Rasmus na Rock Rádiu v 7 hodin a 20 minut. Máme úterý 9. června a dnes... Rock Rádiu v 7 hodin a 20 minut. Máme úterý 9. června a dneska se slaví... 9. června a dneska se slaví Mezinárodní den. Zavolej svému doktoru.

0: katamaránek v Evropě z naší flotily Prague Boat. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu, v klidu a na luxusním katamaránu. www.pragboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu. www.pragboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu. Honda.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Tak vzhůru na palubu. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Na palubu. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV. Při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV. 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

Vracím se domů na gránu. Rock Radio. Vracím se domů nad ránem kvalitní. Vracím se domů nad ránem kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají. Vracím se domů nad ránem kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají. Kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají. Zatáčky toží se světcem omámen, z přímek se stávají. Zatáčky toží se světcem na sračky. Přímek se stávají. Zatáčky toží se světcem na sračky. Vedle mě zvrací princezna. Zatáčky toží se světcem na sračky. Vedle mě.

Šablí z kvalitního vína Bohému vyráží ven do terénu. Šablí z kvalitního vína vyráží ven do terénu. Šablí z kvalitního vína.

0: Světovku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Výbav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio, co se děje?
1: Hezké.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, je 7:30.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké.
0: Děje.
1: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Zaměstnanci. Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Zaměstnanci České televize chystají jsme jsou tu krátké zprávy. Zaměstnanci České televize chystají krátké zprávy. Zaměstnanci České televize chystají kvůli návrhu na změnu financování veřejnoprávní České televize chystají kvůli návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií výstražnou stávku. U právních médií výstražnou stávku uskuteční se 22. června, napsal to deník N. Do stávky se může zapojit kdokoliv 20. června, napsal to deník N. Do stávky se může zapojit kdokoliv z televize. Června, napsal to deník N. Do stávky se může zapojit kdokoliv z televize. Evropská unie dnes uvalila sankce na dva iránské občany a jednu jednotku iránských revolučních gard za ohrožování svobody na jednotku iránských revolučních gard za ohrožování svobody na mořní plavby v Hormuzském průlivu. Iránských revolučních gard za ohrožování svobody na mořní plavby v Hormuzském průlivu, kterým za obvykle gard za ohrožování svobody na mořní plavby v Hormuzském průlivu, kterým za obvykle na mořní plavby v Hormuzském průlivu, kterým za obvyklá situace proudí zhruba pětina světových dolivu, kterým za obvyklá situace proudí zhruba pětina světových dodávek ropy. Jde o první za obvyklá situace proudí zhruba pětina světových dodávek ropy. Jde o první případ světových dodávek ropy. Jde o první případ, kdy Evropská unie využila své nové pravomoci. Jde o první případ, kdy Evropská unie využila své nové pravomoci. První případ, kdy Evropská unie využila své nové pravomoci k uvalení sankcí na Irán za Evropská unie využila své nové pravomoci k uvalení sankcí na Irán za omezování svobody plavby. Tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou svobody plavby. Tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezóny v prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu, porazila 39. hráčku světa, Američanku McCartney Kesslerovou.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska čekáme oblačno až zataženo během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přehánkou. Na jihovýchodě a východě území čekáme i bouřky nebo přehánkami. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině čekáme i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 srážky v severozápadní polovině území ustávat. Východní polovině území do 27 stupňů Celsia.

0: Tak jsme se tu všichni sešli, aby jsme si poslechli vohnouty minutu před půl osmou na Rock Rádiu. Svaz českých bohémů. No a teď už půjdeme na zprávy se Zuzkou a vy to nevidíte. Máme krásných 27 stupňů o 7 stupňů víc, než je teď asi venku. Zuzka už má letní 27 stupňů o 7 stupňů víc, než je teď asi venku. Zuzka už má letní šaty, které jsem na ní ještě neviděl. Jsou dětský, ne? Proč? Hodně oddalujou.
1: No, jako nemám už si co svlíkat, začíná to tady být nebezpečný.
0: Přátelé, pište si o fotky, o všechno, jdeme na zprávy.
2: Poctivej český festák non-stop? A tě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami

0: stupňů Celsia. Rock Radio. Doprava. 30 stupňů Celsia. Rock Radio. Doprava. Ve Zlíně se bouralo na Štefánikově ulici, v Brně se řeší nehoda na Bauerově, tam jsou neprůjezdné dva jízdní pruhy. Mladé Boleslavy se srazily dva osobáky v ulici Pražská brána a v Praze se bouralo na brána a v Praze se bouralo na Náchodské.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto. Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postarto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás. Postaráme o vás i vaše BMW.
2: Děkujeme. Rock Radio. Děkujeme Zuzce za spocený zprávy a jdeme. Radio. Děkujeme Zuzce za spocený zprávy a jdeme dál. Děkujeme Zuzce za spocený zprávy a jdeme dál. Tohle jsou Def Leppard a Promises. Promises.

0: Def Leppard a dávka Def Leppard a dávka stadionovýho roku. Def Leppard a dávka stadionovýho roku. Promises na Rock Rádiu v 7 hodin a skoro 30. Stadionovýho roku. Promises na Rock Rádiu v 7 hodin a skoro 36 minut. Hele, nešla bys na Rock Rádiu v 7 hodin a skoro 36 minut. Hele, nešla bys na koncert?
1: S tebou.
0: Hele, nešla bys na koncert?
1: S tebou. Vždycky. Kamkoliv.
0: Se mnou, no. Nemyslel jsem jako, že by...
1: Koncert? S tebou. Vždycky. Kamkoliv.
0: Se mnou, no, nemyslel jsem jako...
1: S tebou, vždycky, kamkoliv.
0: Se mnou, no, nemyslel jsem jako, že by si šla sama, abych tu měl klid, ale se mnou.
1: Já jsem si říkal, že se mě chceš buď zbavit, anebo mě zveš na rande, tak povídej. Já jsem si říkal, že se mě chceš buď zbavit, anebo mě zveš na rande, tak povídej.
0: Tady na Def Leppard, když bychom šli...
1: Na rande, tak povídej.
0: Tady na Def Leppard, když bychom šli spolu, že bychom šli hodit řepou, tak já nemůžu, protože nemám žádný vlast, ty bys tam mohla pořádně jako se provětrat.
1: Moje kamarádka má shop s parukama, tak se domluvíme.
0: Hele, já jsem koukal normálně, mám trošku, jak se tomu říká, absťák. Protože Def Leppard to byly naposledy na Prague Rocks festiáku v Letněnech, což už jsou bratru, tyže nevím. Takže nějaká doba, já bych je strašně chtěl vidět, tak jsem teďka koukala normálně, normálně jsou v Evropě. Nevím, jak se to stalo, že nejsou jako u nás. To je vzkaz pro všechny český promotéry, pokud byste jako u nás zase. Def Leppard.
1: Def Leppard.
0: Takže Def Leppard ty kasu, hele, ve Švédsku ve čtvrtek, v sobotu už 13. 16. v úterý Helsinki, Finsko, ale nejblíž tady máme 23. června ve čtvrtek Dortmund,
1: Jedeme do Německa.
0: Jeli bychom, co?

0: nám to firma zaplatí, nebo zase jako vždycky?
1: Ne, nezaplatí.
0: Nebo zase jako vždycky?
1: Ne, nezaplatí.
0: Bohužel.
1: Ale jako zaplatí.
0: Bohužel.
1: Ale jako můžu se podívat do diáře.
0: Tak přátelé, kdybyste chtěli... Bohužel.
1: Ale jako můžu se podívat do diáře.
0: Tak přátelé, kdybyste chtěli nahoru vyrazit... Bohužel.
1: Ale jako můžu se podívat do diáře.
0: Tak přátelé, kdybyste chtěli nahoru vyrazit na Def Leppardy...
1: Ale jako můžu se podívat do diáře.
0: Tak přátelé, kdybyste chtěli nahoru vyrazit na Def Leppardy...
1: Můžu se podívat do diáře.
0: Tak přátelé, kdybyste chtěli nahoru vyrazit na Def Leppardy, tak nejblíž jsou v Německu, Německu 23. června. A my vyrazíme za chvíli pro změnu na východ směr Černobyl z Dimitry.
2: Co takhle více radosti?
0: Černobyl. Dimitry.
2: Co takhle více radosti a méně starosti?
0: Dimitry.
2: Co takhle více radosti a méně starosti? Vy si naplno. Co takhle více radosti a méně starosti? Co takhle více radosti a méně starosti? Vy si naplno, užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky stách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené péči o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jedno a předplacené servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. To jízda. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje účastí na hazardní. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Tak dobře poslouchejte.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset

0: 101 metrů.
1: Vážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A vyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak...
0: 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně seběhnete...
0: Zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
2: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete...
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
0: Pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
0: CZ.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valou v jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny oblás jistě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny oblás jistě. No jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny oblásky lámaný jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny. Kamenito.cz, dekorační valouny oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny. Pet, dekorační valouny oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny. Pro váš dům i zahradu. Vše také kamen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásu i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu. Krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na
5: www.latropical.cz.
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Máte vlastní dodávku?
5: Awarashar!
7: Máte vlastní dodávku? Doručujte
5: zásilky.
7: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by... Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro. Přijďte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
2: Ratatada.
7: Prácekurýra.cz. One by Allegro.
2: Ratatada.cz.
7: One by Allegro.
8: Ratatararatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
9: korun levně. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu 1000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení, Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. V Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

Nemusíš chodit jen v černý, abys byl... Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

0: těšit na spoustu šotrinových úseků a spoustu šotrinových úseků a kvalitní startovní pole. Myslím, že závod bude pokračovat v duchu úseků a kvalitní startovní pole. Myslím, že závod bude pokračovat v duchu celé sezóny a bude to nabité opět kvalitní startovní pole. Myslím, že závod bude pokračovat v duchu celé sezóny a bude to nabité pole. Myslím, že závod bude pokračovat v duchu celé sezóny a bude to nabité opět souboje ve vteřinách. Závod bude pokračovat v duchu celé sezóny a bude to nabité opět souboje ve vteřinách. Takže se vidíme, to nabité opět souboje ve vteřinách. Čau.
1: Hustopečská rally to je opravdu
0: opět souboje ve vteřinách. Takže se vidíme. Čau.
1: Hustopečská rally to je opravdu Adamovo ráj, vždy tam už dva.
0: Čau.
1: Hustopečská rally to je opravdu Adamovo ráj, vždy tam už dvakrát za sebou zvítězil. Navíc Jižní Moravu dojede. Je na něm okamžitě poznat, jak si zrovna tuhle rally mezi vinohrady užívá. Na rozdíl od Zlína se totiž nemusí stresovat. Nikdo tam za ním nechodí s tím. Že prostě musíš, seš doma. A letošní hustopeče slibují mimořádný bravurním jezdeckém umění všech jezdců. Mimo skvělou show znamená i klobásky uzené, skvělé moravské vínko, prostě víkend. A třeba si my, co držíme palce březíkovcům, na konci zařveme ono legendární vítej zlatý hetriku.
2: Rock Radio.
1: Motej zlatý hetriku.
2: Rock Radio. Motokeci.
1: Hetriku.
2: Rock Radio. Motokeci. Radio. Motokeci.
3: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Fozy a jejich relax na Rock Rádiu. Fozy a jejich relax na Rock Rádiu v 7 hodin. Fozy a jejich relax na Rock Rádiu v 7 hodin a 40. Fozy a jejich relax na Rock Rádiu v 7 hodin a 48 minut. Doufám, přátelé, že jste tady se mnou, protože já jsem tady sám a sám jako kůl v plotě. Naštěstí, přátelé, že jste tady se mnou, protože já jsem tady sám a sám jako kůl v plotě. Tady se mnou, protože já jsem tady sám a sám jako kůl v plotě. Naštěstí už přijíždí, tady strejda Marcel.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Každý jezdec má svou oblíbenou rally nebo sestavu RZ
1: Herbolta.
2: Každý jezdec má svou oblíbenou rally nebo sestavu RZ, která mu prostě sedí jak pověst na rally nebo sestavu RZ, která mu prostě sedí jak pověst na řiď na hrnec. Třeba Honza Kopec RZ, která mu prostě sedí jak pověst na řiď na hrnec. Třeba Honza Kopecký a Barumka. Ten si do Zlína jezdí, pro výhry jak do kešematu. Rally Bohemia, tu zase oblibuje Stříťa. A kdo je tuzemským šotolinovým králem?
3: Zdravím posluchače Rock Rádia, tady Adam Březík. Chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle víkend do okolí Hustopeč proběhne tam takzvaná rally mezi Vinicema. Můžete se těšit na spoustu šotolinových úseků do okolí Hustopeč proběhne tam takzvaná rally mezi Vinicema.

0: Offspring, gotta get away. Měla bych od tebe odejít. Offspring, gotta get away. Měla bych od tebe odejít. Ty jsi před chvilkou tvrdil, že jsi tady sám. Gotta get away. Měla bych od tebe odejít. Ty jsi před chvilkou tvrdil, že jsi tady sám. Get away. Měla bych od tebe odejít. Ty jsi před chvilkou tvrdil, že jsi tady sám. Tak já jdu pryč.
1: Ne, ty jsi přišla.
0: Měla bych od tebe odejít. Ty jsi před chvilkou tvrdil, že jsi tady sám. Tak já jdu pryč.
1: Ne, ty jsi přišla.
0: Měla bych od tebe odejít. Ty jsi před chvilkou tvrdil, že jsi tady sám. Tak já jdu pryč.
1: Ne, ty jsi přišla právě. Ne,
0: jsi tady sám, tak já jdu pryč.
1: Ne, ty jsi přišla právě, nechyť nikam. Ne, na vodítku pěkně.
0: Já jdu pryč.
1: Ne, ty jsi přišla právě, nechyť nikam. Ne, na vodítku pěkně. A ti bude právě nechyť nikam. Ne, na vodítku pěkně. A ti bude nesmím ti jako prodlužovat řetěz.
0: Tak dobře, tak já tady hodinu ještě zůstanu a teď si dáme zprávy.
1: Hodná.
0: Zprávy.
1: Hodná.
2: Koupelnové ventilátory pod... Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory.

0: Farma Vraňany, vaše...
1: Carmen!
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě
2: dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové...
2: Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. Vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz. Autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Vedro jako na Sahaře.
2: Těšíme se na vás.
4: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení.
2: Těšíme se na vás.
4: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení.
2: Na vás.
4: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
5: Senkor.
6: Rock Radio. Rock Radio. V dabu i FM. Rock Radio. V dabu i FM. Rock Radio. V dabu i FM Radio. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit .cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýrady. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýrady. Čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.

0: takhle širokou nabídku.
1: Tady střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
0: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů.
1: A přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
0: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů. A tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Techniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz nikde nenajdete. Ventilátory.cz.
2: Uvažujete.
0: Ventilátory.cz.
2: Uvažujete o novém vytápění.
0: Ventilátory.cz.
2: Uvažujete o novém vytápění.
0: CZ.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Skutečně čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepel skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepel a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus. Získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Více na Vaillant.cz.
3: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Chutná.
4: Bez potisku CZ.
5: Chutná jako krásku
4: CZ.
5: Chutná jako krásný sen. Chutná jako krásný sen. Vůni budeš omámen.

0: problematiku sucha. Odpoledne po skončení jednání poskytne ministr sucha. Odpoledne po skončení jednání poskytne ministr komentář. V Pražském Klementýnu dnes meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc. Při ní teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia. Loni Český hydrometeorologický ústav evidoval 14 tropických nocí. Pro porovnání nejvíc tropických nocí zaznamenala stanice Praha Klementinum v létě 2015 a to tropických nocí zaznamenala stanice Praha Klementinum v létě 2015 a to 28. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a to 28. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který se v pondělí 8. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který se v pondělí setkal s britským králem Karlem III, poděkoval monarchovi a celé Británii za neochvějnou podporu Ukrajiny ve válce s Ruskem. Zelenský přiletěl do Londýna už v neděli a jednal s premiérem Keirem Starmerem, s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Friedrichem Mercem. Basketbalisté Pardubic vyhráli čtvrtý zápas v ligovém finále
1: nad Nymburkem 101-100 a
0: vyrovnali stav série na 4 vítězné na 2-2.
2: Rock Radio počasí.
0: Dneska čekáme oblačno až zataženo během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, na jihovýchodě a východě území místy i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 22 stupni Celsia. Ve východní polovině území 22 až 27 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 8. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušnání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio.
0: Na D6 opatrně na výjezdu od Karlových Varů na exitu číslo 62 nabouralo auto do svodidel. V Plzni se bouralo v ulici u Prazdroje, je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh a hodně silný provoz. A pozor si dejte taky nakladně na Kročehlavské ulici.

0: Se tam se bouralo od OMV a silnice je momentálně uzavřená.
1: Hledáte radost? Přijeďte do BMW Auto. Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás, ne o vás, i vaše BMW. Rock Radio, rockovej Rock Radio, rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
1: Radio, rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
1: Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Ať už jedete kamkoliv na
1: čest.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Ať už jedete kamkoliv, na čem, kamkoliv, na čemkoliv, mějte dobrý dojezd, to vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: Tři minuty po osmí dneska v úterý dobrý dojezd, to vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: Dneska v úterý 9. června.
4: Ano.
3: Rozdáváme lístky, pamatuješ si to, ne?
4: Ano. Tak
3: ještě ne. Povídej.
4: Pamatuju. Vezu Fest.
3: Ano. Lístky, pamatuješ si to, ne?
4: Ano.
3: Tak ještě ne. Povídej.
4: Pamatuju. Vezu Fest.
3: Ano. To ne.
4: Ano.
3: Tak ještě ne. Povídej.
4: Pamatuju. Vezu Fest.
3: Ano.
4: Tap.
3: Ještě ne. Povídej.
4: Pamatuju. Vezu Fest.
3: Ano.
4: Tap to si. Vezu Fest.
3: Ano.
4: Tap to tento víkend.
3: Čtvrtýho
4: tento víkend.
3: 4. a 5. července.
4: Takže to je
3: za 3 týdny asi.
4: Není. 3 týdny, to nevadí. Kapely si taky nepamatuju, ale každopádně máme tady 4 lupeny pro jednoho z vás, přátelé. Takže pište na Messenger, po půl devátý to rozdáme.
3: Což je sen každýho muže, že jo? Jít tam takhle ve třech.
4: Víc cíní na celovýkendovej

Hezké úterní ráno je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel dnes přijme ministra zemědělství. Další zprávy. Prezident Petr Pavel dnes přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána. Prezident Petr Pavel dnes přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána. Budou řešit evropské zemědělství. Petr Pavel dnes přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána. Budou řešit ministra zemědělství Martina Šebestiána. Budou řešit evropské zemědělské dotace. Ministra zemědělství Martina Šebestiána. Budou řešit evropské zemědělské dotace Martina Šebestiána. Budou řešit evropské zemědělské dotace. Připravované změny předkupního práva k zemědělské půdě nebo problematiku sucha. Kupního práva k zemědělské půdě nebo problem.

0: ten
1: ideální festiák. Tam pak nech jo, může, že jo, jít tam
0: jít
1: takhle ve třech.
0: Jít ráno, celou víkendovej ten
1: ideální
0: festiák.
1: Tam pak nechat třeba, že jo, jít tam jít takhle ve třech.
0: Jít ráno, celou víkendovej ten
1: ideální festiák. Tam pak nechat třeba.
0: Kadi přijí ráno, celou víkendovej ten
1: ideální festiák. Tam pak nechat třeba.
0: Kadi budste.
1: No nebo na těch.
0: Kadi budste.
1: No nebo na těch, já jsem zase zapomněl, Kolika? Maxim Turbulence.
0: Jo, takhle.
1: Já jsem zase zapomněl, Kolika? Maxim Turbulence.
0: Jo, takhle.
1: Ale každopádně tam Spudbulence.
0: Jo, takhle.
1: Ale každopádně tam spousta super kapel, takže si pište. Ale každopádně tam spousta super kapel, takže si pište. Jedem dál, Arakain, slečna závist.

0: musel Ginovi platit autorský práva za to, že to používá. Nebo na posluchače, tak by musel Ginovi platit autorský práva za to, že to používá.
1: To je docela geniální.
0: Tak by musel Ginovi platit autorský práva za to, že to používá.
1: To je docela geniální jako nápad.
0: Autorský práva za to, že to používá.
1: To je docela geniální jako nápad. Nápad dobrý, provedení už trošku asi složitější, protože to zaprvé asi nevymyslel, předpokládám.
0: No, jako...
1: Složitější, protože to zaprvé asi nevymyslel, předpokládám.
0: No, jako, jak by se to špatně kontrolovalo a jednak právě to nevymyslel, protože tohle gesto existovalo už předtím, a jednak právě to nevymyslel, protože tohle gesto existovalo už předtím, že jo, v alternativě je jednak právě to nevymyslel, protože tohle gesto existovalo už předtím, že jo, v alternativě vymyslel, protože tohle gesto existovalo už předtím, že jo, v alternativě je předtím, že jo, v alternativě je to ve znakový řeči a alternativě je to ve znakový řeči I love you, miluji tě, tam s vystrčeným palcem, tam s vystrčeným palcem. V roce 1966 se s ním vyfotil John Lennon na obal a vystrčeným palcem. V roce 1966 se s ním vyfotil John Lennon na obal, Alba Yellow Submarine, což už bylo před asi o 11 let dřív než byli Kysáci. Marine, což už bylo před asi o 11 let dřív než byli Kysáci. A A v roce 69 ho měli na obalu desky o 11 let dřív než byli Kysáci. A v roce 69 ho měli na obalu desky Witchcraft, americký rockeři Coven, který tam dělají takový nějaký jako zilke bejze. Něco se satanem a ukazují tam ty satanský parohy taky. Takže Gene se nakonec zjistil, že by mu to stejně úřad zamítnul.
1: Je to teda mimořádně skvělý podnikatel, to si pojďme říct.
0: Co by sis tak mohla registrovat a dělá to každej.
1: Já mám registrovaný, je mi to k hovnu, takže...
0: Gratuluju! Takže přeju všechno nejlepší k tvýmu dnešnímu... svátku, který
1: děkuji,
0: nemáš.
1: Pěkně. Ano.
0: Jdem dál. Boston Modern Feeling.
1: Pěkně. Ano.
0: Boston Modern Feeling na Rock Rádiu právě teď.

0: Dio, Rainbow in the Dark. Dio, Rainbow in the Dark. Duhavet mě. Rainbow in the Dark. Duhavet mě. Jako hnutí duha si někdy. Duhavet mě. Jako hnutí duha si někdy, když zasnou. 8 hodin 12 minut na Rock Radio dnes. 8 hodin 12 minut na Rock Radio dneska je úterý 9. června. A já tady mám pro tebe zajímavost z historického okna. Minulý týden jsme se bavili o pozdravech. A rokeři kromě toho, že si říkají nazdar čau bazar, tak taky na sebe ukazují různý gesta. Buď se ženička nebo ukazují paroháče, že? No a 9. června roku 2016, No a 9. června roku 2016 pokusil Gene Simons z kysáku nechat si toho parohgáče, právě registrovat jako gesto, který dělal na koncertu. Jo.
1: Tak to bych dostávala hodně pokut, teda ho dělám pořád.
0: Víš? No Gene to když tvrdil. Že tohle gesto v roce 1977 vymyslel na obal desky Love Gun. To je pravda, tam ho dělá. No a že by bylo fajn si ho tady registrovat, samozřejmě pro účely zábavy a koncertů, znamenalo, že každý, kdo by to ukazoval, na koncertech na diváky nebo na posluchače, tak by musel Genovi platit autorský práva za to, že to používá. Na diváky nebo na posluchače, tak by

0: 8 hodin 22 minut ladíte rokový... V 8 hodin 22 minut ladíte rokovej rozjezd roka... V 8 hodin 22 minut ladíte rokovej... V 8 hodin 22 minut ladíte rokovej rozjezd roka... 8 hodin 22 minut ladíte rokovej rozjezd Rock Radio a skapečka se songem Mís Kolegas. Rozjezd Rock Radio a skapečka se songem Mís Kolegas. Nemůžu se zbavit dojmu, že to má Rock Radio a skapečka se songem Mís Kolegas. Nemůžu se zbavit dojmu, že to má něco společného s kolegama.
1: Kdo skapal?
0: To je prostě kapela z Madridu a podle všeho ještě furt fungují teda.
1: Mis Kolegas.
0: No, každopádně my tady budeme mít u našeho Mis Kolega...
1: Kolegas.
0: No, každopádně my tady budeme mít u našeho Mis Kolega zítra hosta.
1: Ano.
0: Každopádně my tady budeme mít u našeho Mis Kolega zítra hosta.
1: Ano, je středa zítra. Zítra můj oblíbený den v týdnu. Ve středu se děje jedna radostná událost.
0: A to rokový dopoledne a náš hvězd...
1: Ve středu se děje jedna radostná událost.
0: A to rokový dopoledne a náš...
1: Radostná událost.
0: A to rokový dopoledne a náš hvězdný host a zítra ke Kamilovi na rozhovor... A to rokový dopoledne a náš hvězdný host a zítra ke Kamilovi na rozhovor... dorazí doktor P.P. neboli Petr Pečený.
1: Ano, takže kdo má...
0: Doktor P.P. neboli Petr Pečený.
1: Ano, takže kdo má rád...
0: P.P. neboli Petr Pečený.
1: Ano, takže kdo má rád tohotle hudebníka... Kdo má rád tohotle hudebníka, tak si můžete naladit od 9 hodin rozhovor s naším Kamčou. Kdo by to nestihl, tak nemusíte smutnit, jako vždy to najdete ještě stejný den na všech streamovacích platformách a taky na našem webu www.rokovýradio.cz v podcastech.
0: Díky, kámo. Jdeme dál. Halloweeni, za chvíli. I want out. Chci ven.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde se za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si...

0: svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek.
0: Dnes na PED2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek.
0: PED2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
3: Drby z ohrad a výběhu
1: 10. června před OC Letňany.
2: Domanský.
3: Drby z ohrad a... Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor!
3: Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lip. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zasem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Oni sledují nás. Nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobrý. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Za kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Trahy a hodně blízko u zvířat. Trénírkárna.cz. Trénírkárna.cz.
5: Hej ty. Ne ty.
3: Trénírkárna.cz.
5: Hej ty. Ne ty. Chceš mi... Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30% mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30% není problém. Trenky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30% není problém. Klikni na trenýrka nebo třeba kalotky. Se slevou 30% není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno z kóna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem, procent na všechno s kódem rádio.
6: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trénírkárna.cz.
6: Kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trénírkárna.cz.
7: 4 dny to nejlepší.
6: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trénírkárna.cz.
7: 4 dny to nejlepšího metalu.
6: A zítra máš.
3: Trénírkárna.cz.
7: 4 dny to nejlepšího metalu a přátelský a po...
3: Trénírkárna.cz.
7: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry.
3: Trénírkárna.cz.
7: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026.cz. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp Apocalypse 2026. Wasp Apocalyptica Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než Wasp Apocalyptica Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vyraž na Base 4. až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vyraž na Base na otočku, je dodejní stupenky pro jedno. A nebo vyraž na Base na otočku, je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Base.cz. Prodej na Base.cz.
8: Base in Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio in Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
9: Tatart vyhlašuje data.
8: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
9: Tatart vyhlašuje Datart, vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším Datart nákupy?
9: Ano.
10: Nákupy?
9: Ano. Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
10: Výhodněji?
9: Ano. Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
10: Výhodněji nyní pořídíte.
9: Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
10: Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense
9: s fůrou exkluzivních slev.
10: Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je exkluzivní.
9: Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je slev.
10: Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamer. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
11: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem...
1: Opravdový elektrospecialista.
0: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusíš...
1: Opravdový elektrospecialista.
0: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem... No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní. S mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální... U nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy... Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
2: www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Proležela se vám mat
2: s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun levněji v Direct Auto. Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz zdarma. www.direct-auto.cz
2: Rock Radio.
4: www.direct-auto.cz
2: Rock Radio.
4: www.direct-auto.cz

0: Halloweeni. Halloweeni, I want out, chci ven. Halloweeni, I want out, chci ven. 2 minuty po půl devátý na Rock Rádiu.
1: Ano. A teď už budeme rozdávat.
0: Ne.
1: Ano. A teď už budeme rozdávat.
0: Ne.
1: Ne, jo, jsou zprávy, vlastně ono je
0: půl. Jsi dneska nějaká unavená? Jsi dneska nějaká unavená?
1: Já jsem hodně unavená, bych chtěl říct. Ale 32, takže šport. 32, takže šport.
2: Máte málo roku ve svým roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minit. Alkohol horký, že slíže. Trautenberg a Traktor. 13. června v Moravském Klíže. 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociálně. Lístky máme. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Rock Radio Sport.
3: Basketbalisté Pardubic vyhráli 4. zápas v
2: Radio Sport.
3: Basketbalisté Pardubic vyhráli 4. zápas v Ligole nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali stav série na 4 vítězné na 2-2. Pátý duel se bude hrát ve čtvrtek v Nymburce a finále bude pokračovat i v sobotu v Pardubicích. Tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezóny. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu porazila 39. hráčku světa, Američanku McCartney Kesslerovou. A na dnešním atletickém kategorie kontinentální tour v Kladně absolvuje český rekordman Tomáš Staněk druhý step v kontinentální tour v Kladně absolvuje český rekordman Tomáš Staněk druhý step v sezóně. Po zimní operaci lokte závodil poprvé minulé pondělí na Memoriálu v sezóně. Po zimní operaci lokte

0: závodil poprvé minulé pondělí na memoriálu Josefa Odložila v Praze, kde obsadil druhé místo.
1: Rock Radio, doprava.
0: Napsadil druhé místo.
1: Rock Radio, doprava.
0: Na Pražském okruhu to.
1: Rock Radio, doprava.
0: Na Pražském okruhu se bouralo ve směru Ruzyně D7 na 18. kilometru. V Praze se bouralo ještě na Ústecku ve směru Ruzyně D7 na 18. kilometru. V Praze se bouralo ještě na Ruzyně D7 na 18. kilometru. V Praze se bouralo ještě na Ústecké ulici v Trutnově napka na 18. kilometru. V Praze se bouralo ještě na Ústecké ulici v Trutnově na Polské 18. kilometru. V Praze se bouralo ještě na Ústecké ulici v Trutnově na Polské. V Praze se bouralo ještě na Ústecké ulici v Trutnově na Polské a v Plzni pozor v ulici na Polské a v Plzni pozor v ulici u Prazdroje, kde se srazily dva osobáky a v Plzni pozor v ulici u Prazdroje, kde se srazily dva osobáky, je tam neprůjezd pozor v ulici u Prazdroje, kde se srazily dva osobáky, je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh a silný jeden jízdní pruh a silný provoz.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze. Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Zuzko, díky. Rock Radio. Zuzko, díky. A teď už lekce, slovenského jazyka. Horký, že slíže. Ty vieš, že sa chovám tak, jak sa chovám.
1: Milujem.
0: Milujem
1: toto, ja počujem každý týždeň naživo. Milujem to.
0: Tak, jak sa chovám. A kde? Na Rokínu.
1: A
0: kde? Na Rokínu.
1: A ovšem. To auto.

0: nečistostí.
1: Najdete nás v garážích, obchodní
0: klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích, obchodní
0: vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Těsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si na koup.
1: Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14
1: na klimaexpress.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14%
1: Express.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Procent státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. CZ. Pro bohatší Česko.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka XL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,70. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 55 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. 59,90. Lidl, to se vyplatí. Profi voda. Lidl, to se vyplatí. Profi voda. To se vyplatí. Profi voda. To se nemusíte. Vyplatí. Profi voda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda C studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda CZ. S desetiletou zárukou. Profivoda CZ.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo.
5: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí.
5: V České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní
5: hře. Osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na
5: osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj.
6: Závislost.
7: Ahoj. V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhraje? Tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot. Eurojackpot.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro
9: Jackpot.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéru, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariére a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Vyplatí.

0: Horký žeslíže na Rock Rádiu s Peckou TV. Horký žeslíže na Rock Rádiu s Peckou TV. Mám tak, jak zachovám v 8 hodin a skoro 38 minut, což znamená jediný. Máme rozdachovám v 8 hodin a skoro 38 minut, což znamená jediný. Máme rozdávačku popu levátý 38 minut, což znamená jediný. Máme rozdávačku popu levátý mobily do ručky. Máme rozdávačku popu levátý mobily do ručky. Někdo z nás už za chvíli obdrží 4 lupy. Popu levátý mobily do ručky. Někdo z nás už za chvíli obdrží 4 lupeny na fí. Mobily do ručky, někdo z nás už za chvíli obdrží 4 lupeny na festival V. Mobily do ručky, někdo z nás už za chvíli obdrží 4 lupeny na festival Vezuv. Na festival Vezuv.
1: A teď pozor, extrémně výhodná.
0: Zuf.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až... A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Páchnoucí klimatizace
1: CZ.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nech...
3: autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách z stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid?
2: Smet.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid?
2: Jsme tu pro vás.
3: Hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid?
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima.
3: Chovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimat.
3: Klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsné.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu. Si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Dobrý den.
0: Bijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi.
1: Vozu do Autoerov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cup. Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční. Teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční. Skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz. Se platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz je 6. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Rock Radio.
1: Těšíme se na vás.

0: pána neposlouchej.
1: Ahoj.
0: Se to zmateného pána neposlouchej, on ti řekl špatný datum, počet lístků a všechno. Se to zmateného pána neposlouchej, on ti řekl špatný datum, počet lístků a všechno. Jsou čtyři a je to v pána neposlouchej, on ti řekl špatný datum, počet lístků a všechno. Jsou čtyři a je to v červenci, jo. On ti řekl špatný datum, počet lístků a všechno. Jsou čtyři a je to v červenci, jo. Datum, počet lístků a všechno. Jsou čtyři a je to v červenci, jo.
2: Já bych
0: měl v květnu příští rok, třeba. Čtyři a je to v červenci, jo.
2: Já bych
0: měl v květnu příští rok, třeba. Je to ještě letos, nemusíš se to v červenci, jo.
2: Já bych
0: měl v květnu příští rok, třeba. Je to ještě letos, nemusíš se bát.
2: Já bych
0: měl v květnu příští rok, třeba. Je to ještě letos, nemusíš se bát. V květnu příští rok, třeba. Je to ještě letos, nemusíš se bát.
1: Ale jo, super, děkuji. Jo, super, děkuji.
2: Ty to ale Honzo určitě víš, že to je štěrenci, že já jsme říkali předtím.
1: Děkuji.
2: Ty to ale Honzo určitě víš, že to je štěrenci, že já jsme říkali předtím. Prosím tě, ty jsi nám psal, já ten vzkaz teda nemůžu přečíst, ale kamarád Pepe, prosím tě, ty jsi nám psal, já ten vzkaz teda nemůžu přečíst, ale kamarád Pepe, který tvůj kamarád Pepe, ty jsi nám psal, já ten vzkaz teda nemůžu přečíst, ale kamarád Pepe, který tvůj kamarád Pepe, já ten vzkaz teda nemůžu přečíst, ale kamarád Pepe, který tvůj kamarád Pepe, který by můžu přečíst, ale kamarád Pepe, který tvůj kamarád Pepe, který bydlí u bíst, ale kamarád Pepe, který tvůj kamarád Pepe, který bydlí u Boskovic, ti prej říkal Pepe, který tvůj kamarád Pepe, který bydlí u Boskovic, ti prej říkal, že který bydlí u Boskovic, ti prej říkal, že se Suchýmu nějak přezdívá. Bydlí u Boskovic, ti prej říkal, že se Suchýmu nějak přezdívá.
1: Ano.
2: Že to má jakou speciální přezdívku na P, můžem to říct?
1: Ano.
2: Že to má jakou speciální přezdívku na P, můžem to říct? Já nevím. Že to má jakou speciální přezdívku na P, můžem to speciální přezdívku na P, můžem to říct? Já nevím. Zkus to říct jim. Zkus to říct jim, my nesmíme, ale ty můžeš.
1: No, prej se tomu tam říká pičov.
2: Tak, ale ty můžeš.
1: No, prej se tomu tam říká pičov.
0: Tak to je hezký název vesnice.
1: No, prej se tomu tam říká pičov.
0: Tak to je hezký název vesnice, ovšem.
1: Nevím, jak to vzniklo, ale... Nevím, jak to vzniklo, ale prý je to tak.
0: Kamarád Pepe, to je ten, který... Kamarád Pepe, to je ten, který k nám jde zítra na rozhovor, nebo...
2: To není Pepe, to není Pepe, to je Pepe.
0: El Pepe. Ne, my jinak nejsme.
2: Zeptávám, že můžu. Prosím tě, Honzo, byl...
1: Je tam od rána veselo.
2: No, co je to nějaký divný,
0: jestli...
2: Prosím tě, Honzo, byl...
1: Je tam od rána veselo.
2: No, co je to nějaký divný,
0: jestli... Máme každý den veselo.
2: Prosím tě, Honzo, byl...
1: Je tam od rána veselo.
2: No, co je to nějaký divný,
0: jestli... Máme každý den veselo.
2: Máme, Honzo, byl...
1: Je tam od rána veselo.
2: No, co je to nějaký divný,
0: jestli... Máme každý den veselo.
2: Máme radioaktivní kafe. No, co je to nějaký divný,
0: jestli... Máme každý den veselo.
2: Máme radioaktivní kafe od rána. Prosím tě, byl od rána. Prosím tě, byl jsi někdy na Vezufu, jako na Feskiáku?
1: Nebyl.
2: Ty na Vezufu, jako na Feskiáku?
1: Nebyl, rád se tam podíval.
0: A na tý hoře jsi byl?
2: Na jaký hoře?
0: A na tý hoře jsi byl?
2: Na jaký hoře?
0: A na tý hoře jsi byl?
2: Na jaký hoře?
0: To je nějaký Vezuf, je nějaká hora, ne? Sopka nebo něco?
2: Kdo to je pravda?
0: No, Sopka nebo něco?
2: Kdo to je pravda?
0: No.
2: Byl jsi na Vezuvu?
1: V Itálii, tak tam jsem ještě nebyl. Byl jsem na Etně, ale tam ne.
2: Kdo to je pravda?
0: No.
2: Byl jsi na Vezuvu?
1: V Itálii, tak tam jsem ještě nebyl. Byl jsem na Etně, ale tam ne.
2: Pravda.
0: No.
2: Byl jsi na Vezuvu?
1: V Itálii, tak tam jsem ještě nebyl. Byl jsem na Etně, ale tam ne.
0: No vidíš, tak teďka
2: pojedeš si na Vezuvu?
1: V Itálii, tak tam jsem ještě nebyl. Byl jsem na Etně, ale tam ne.
0: No vidíš, tak
1: v Itálii, tak tam jsem ještě nebyl. Byl jsem na Etně, ale tam ne.
0: No vidíš, tak teďka pojedeš na Vezuf, ale do Čech.
1: Ale tam ne.
0: No vidíš, tak teďka pojedeš na Vezuf, ale do Čech.
2: Jak se ti líbilo na Etně, mimochodem?
0: Vidíš, tak teďka pojedeš na Vezuf, ale do Čech.
2: Jak se ti líbilo na Etně, mimochodem?
1: Jo.
2: Jak se ti líbilo na Etně, mimochodem?
1: Jo, bylo to pěkný.
2: Plivala zrovna, aspoň...
1: Jo, bylo to pěkný.
2: Plivala zrovna, aspoň popel sopečnej?
1: Ne, bylo to v klidu, naštěstí.
2: Dobře, tak se vrátíme k Vezufu. Tam žádný plivání nebude, doufám teda, že tam jedeš hlavně kvůli té muzice a ne kvůli tomu. Plivání nebude, doufám teda, že tam jedeš hlavně kvůli té muzice a ne kvůli tomu, že se tam to, doufám teda, že tam jedeš hlavně kvůli té muzice a ne kvůli tomu, že se tam to, tomu teda říká, teda říká na P. A prosím tě, poslední otázka, jsou to čtyři lupeny tentokrát. Koho vezmeš sebou?

0: Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio. Radia.cz. Rok Radio.
1: V 8 hodin 41 minut. 8 hodin 41 minut jsme zpátky v éteru a na 4. a 5. května do 8 hodin 41 minut jsme zpátky v éteru a na 4. a 5. května do kempu Suchý u Boskovic 5. května do kempu Suchý u Boskovic na Vesfest. Července jsem chtěl říct, děkuji. Na do kempu Suchý u Boskovic na Vesfest. Července jsem chtěl říct, děkuji. Rozdali u Boskovic na Vesfest. Července jsem chtěl říct, děkuji. Rozdali jsme dva lupeny. A já, 4 lupeny, sakra, a jejich majitelem je Honza. Jsme 2 lupeny a já, 4 lupeny, sakra, a jejich majitelem je Honza. A já, 4 lupeny, sakra, a jejich majitelem je Honza z Olomouce. A já, 4 lupeny, sakra, a jejich majitelem je Honza z Olomouce. Lupeny, sakra, a jejich majitelem je Honza z Olomouce. A jejich majitelem je Honza z Olomouce. A Olomouce. Čau, Honzo.
2: Ahoj, Honzíku.
3: Ahoj.
2: Se to...
1: Čau, Honzo.
2: Ahoj, Honzíku.
3: Ahoj.
2: Se to zmatený...

0: Tak vzal bych Pepu.
1: Já jsou to čtyři lupeny tentokrát. Koho vezmeš sebou?
0: Tak vzal bych Pepu a ostatní
1: krát. Koho vezmeš sebou?
0: Tak vzal bych Pepu a ostatní kamarády.
1: Takže Pepe pojede sebou.
0: Tak vzal bych Pepu a ostatní kamarády.
1: Takže Pepe.
0: Tak vzal bych Pepu a ostatní kamarády.
1: Takže Pepe pojede se pojede
0: Pepu a ostatní kamarády.
1: Takže Pepe pojede se pojede do píčo.
0: Jo, jo. Ostatní kamarády.
1: Takže Pepe pojede se pojede do píčo.
0: Jo, jo.
2: Krásná.
0: Jo, jo.
2: Krásná kombinace, no tak si to užijte kusí.
0: Jo, děkuju.
2: Krásná kombinace, no tak si to užijte kusí.
0: Jo, děkuju, děkuju.
2: Krásná kombinace, no tak si to užijte kusí.
0: Jo, děkuju, děkuju.
2: A měj krásný.
0: Jo, děkuju, děkuju.
2: A měj krásný ráno.
0: Taky se mějte hezky.
1: Hezký ráno, čau.
0: Jo, děkuju, děkuju.
2: A měj krásný ráno.
0: Taky se mějte hezky.
1: Hezký ráno.
2: A měj krásný ráno.
0: Taky se mějte hezky.
1: Hezký ráno. Ahoj, čau.
2: Krásný ráno.
0: Taky se mějte hezky.
1: Hezký ráno, čau.
0: Ahoj.
3: Na Rock Rádiu.
0: Taky se mějte hezky.
1: Hezký ráno, čau.
0: Ahoj.
3: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, těžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock. Rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
2: A teď už moje oblíbené.
3: Od rána do večera slušnej rock.
2: A teď už moje oblíbená skupina Nightmish. Phantom of the Opera. Phantom of the Opera is dead. Phantom of the Opera is dead.
1: Jako za dnešek nás povisej tady, kde
2: před...
1: Jako za dnešek nás povisej tady, kde před... Povisej tady, kde před barákem.
2: Já musela pochválej, že dostaneme vyznamenání, že mi nic, no tak to
1: no,
2: radši...
1: No pochvál tam bude, ale pochvála to nebude.
2: Já musela pochválej, že dostaneme vyznamenání, že mi nic, no tak
1: no,
2: to radši...
1: No pochvál tam bude, ale pochvála to nebude.
2: Že dostaneme vyznamenání, že mi nic, no tak to
1: no, radši... No pochvál tam bude, ale pochvála to nebude.
2: No
1: pochvál tam bude, ale pochvála to nebude. Pochvál tam bude, ale pochvála to nebude.
2: Top of the opera is dead.
1: Ale pochvála to nebude.
2: Top of the opera is dead.
1: Bude.
2: Top of the opera is dead. Top of the opera is dead. Is dead.

Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny.

0: Já teda jezdím k zubaři.
1: A kde jsi byl u zubařky, prosím tě? Ký, prosím tě.
0: No, jezdím ke svýmu kamarádovi právě dobrýmu.
1: Aha, a není to on? Pod nějakým fake profilem?
0: Nevím, to
1: třeba
0: je to jako...
1: Třeba se ozval takhle, jakože chápeš.
0: Jo, jakože že zároveň, že už to třeba nechce.
1: Jo, jakože zároveň, že už to třeba nechce dělat. Teď tím chtěl naznačit, jakože k němu nejezdíš, prosím.
0: Ne, já nevím, no tak vždycky to tam do pojišťovna platí málo. Nebo když jsem byl tuhle u Barbara, tak taky prostě najednou vyšetření a vlastně u nás v Lidlu taky, když tam přijdu,
1: tak ti udělají vyšetření prostaty, no, já nevím
0: co jak to děláš.
1: Už bys neměl chodit mezi lidi a nechávat si radši vozit nějaký dovážkový služby, bude to jistější.
0: Já se strašně omlouvám.
1: Já taky. My se oba omlouváme a radši odcházíme, takže se mějte báječně, přátelé, a zítra zase naslyšenou, páček, slibáči.
0: Za chvíli něco normálního jako Kamil. A teď Lucia Amerika na Rock Rádiu. A teď Lucia Amerika na Rock Rádiu.

0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací. Konstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na regbity.cz.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na regbity.cz.
0: Regbity, záruka kvality. Regbity, záruka kvality. Kvality.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se... Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku. La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. Kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. A nekonečná zástředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. A nekonečné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. A nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekni nejlepší latino lektoři. A nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.odmoře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Řekněte sí a

0: přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem, Poklad na Stříbrném. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám.
0: Posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj
0: a 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Hon. S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Kotavám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz, na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál. www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál. Městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz všechno kový stránky. www.rokovýradio.cz všechno, co se do rádia nevešlo. www.rokovýradio.cz všechno, co se do rádia nevešlo. Na www.rokovýradio.cz všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Radio.cz.

0: La Tropical. Jedinečný Tropical.cz.
1: La Tropical.
0: La Tropical. CZ.
1: La Tropical.
0: La Tropical. Jedinečný taneční.
1: La Tropical.
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita. Taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
2: Honda přiváží žhavou le...
0: Kapacita kurzu je omezena.
2: Honda přiváží... Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. The power of dreams.
3: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý...
2: of dreams.
3: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev s dovolenou? Jaké sne...

0: malíř,
1: topenář,
0: podpenář,
1: podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat.
0: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domů.
0: Na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domů.
0: Rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte

0: 4. V nemocnici zemřel si vzrostl na 4. V nemocnici zemřel spolujezdec jednoho z viníků. Podle vyšetřovatelů řidiči z nemocnici zemřel spolujezdec jednoho z viníků. Podle vyšetřovatelů řidiči zorganizovali nelegální pouliční závod, při kterém jeli přes 150 km/h. Na dnešním atletickém mítingu bronzové kategorie kontinentální tur na Kladně absolvuje český rekord. Pozimní operaci lokte závodil poprvé minulé pondělí na memoriálu Josefa Odložila v Praze, kde obsadil druhé místo.
1: Rok Rádio. Počasí.
0: Dneska čekáme oblačno až zataženo během dne od západu na většině území. S občasným deštěm nebo přehánkami. Na jihovýchodě a východě území místy i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Ve východní polovině území naměříme až 27. stupňů Celsia. Ve východní polovině území naměříme až 27.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika k napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rok Rádio. Doprava. Pozor, Cínovec u Teplic na 25. trase Lovosice Cínovec u Teplic na 25. kilometru na silnici číslo 8. Na D408 máme tam hlášenou nehodu autobusu s osobákem u benzínky Orlen. Na D404 se bourala vesměru na Prahu na 45. kilometru a v Brně se řeší větší nehoda na Bíteš 40. kilometru a v Brně se řeší větší nehoda na Bíteš 40. kilometru a v Brně se řeší větší nehoda na Bíteš 40. kilometru a v Brně se řeší větší nehoda na Bíteš 40. kilometru a v Brně se řeší větší nehoda na Bíteš 40. kilometru a v Brně se řeší větší nehoda na Bíteš 40. kilometru a v Brně se řeší větší nehoda na Bíteš 40. kilometru a v Brně se řeší větší nehoda na Bíteš 40. kilometru a v Brně se řeší větší nehoda na Bíteš 40. kilometru a v Brně se řeší větší nehoda na Bíteš 40. kilometru a v Brně se řeší větší nehoda na Bíteš 40. kilometru a v Brně se řeší větší nehoda na Bíteš 40. kilometru a v Brně se řeší větší nehoda na Bíteš
0: Jízdní pruh.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní na... Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní... Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až... Nyní navíc všechny modely se slevou až...

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Zprávy.
1: Hezké dopoledne, je přesně 9 hodin na sud.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne, je přesně 9 hodin na sud. Zprávy. Hezké dopoledne, je přesně 9 hodin na sud. Hezké dopoledne, je přesně 9 hodin na sud. Zprávy. Dnes pokračuje hlavní líčení v případě. Hezké dopoledne, je přesně 9 hodin na sud. Zprávy. Dnes pokračuje hlavní líčení v případu korupce. Přesně 9 hodin na sud. Zprávy. Dnes pokračuje hlavní líčení v případu korupce. Přesně 9 hodin na sud. Zprávy. Dnes pokračuje hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku kauze Dozimetr. Vypovídat bude bývalý náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheiner. Hlavními obžalovanými v kauze Dozimetr jsou v současnosti Redl a Hlubuček. Spolu s nimi se u nynějšího hlavního líčení spovídají další čtyři lidé. O složení delegace hlavního líčení spovídají další čtyři lidé. O složení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře rozhodne vláda ve sboru 22. června. Zopakoval to po zasedání kabinetu premiér Andrej Babiš. Nechtěl blíže komentovat, zda by měl jet prezident Petr Pavel, který stojí o to, aby českou výpravu vedl. Počet obětí páteční nehody autobusu, kterou Bulharsku způsobili dva Bulhaři s českými řidičskými průkazy, vzrostl na 4.

0: obuví. Prodejnách e-obuví.
1: Milí čtenáři,
0: obuví.
1: Milí čtenáři, ve starém písku. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovic, čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích, opět ožívají mé dobrodružné pískovcovém lomu v Boskovicích, opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinetů a velká...

0: 50 000 a zárukou až 10 let. Více ceny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na Suzuki CZ až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na Suzuki CZ. 1000 a zárukou až 10 let. Více na Suzuki CZ.
1: Tak to skoro nemám nic.
2: To nevadí.
1: Tak dáme různé rovnou?
2: Dáme různé. To nevadí.
1: Tak dáme různé rovnou?
2: Dáme různé. Dáme různé.
1: Tak dáme různé rovnou?
2: Dáme různé. Dáme různé.
1: Co mi vždycky líbilo na těch poradách?
2: Dáme různé. Dáme různé.
1: Co mi vždycky líbilo na těch poradách? Tak máš ty?
2: Dáme různé. Dáme různé.
1: Co mi vždycky líbilo na těch poradách?
2: Dáme různé.
1: Co mi vždycky líbilo na těch poradách. Tak máš ty někdo něco?
2: Dáme různé.
1: Co mi vždycky líbilo na těch poradách. Tak máš ty někdo něco? Takže různé.
2: Tak.
1: Co mi vždycky líbilo na těch poradách. Tak máš ty někdo něco? Takže různé.
2: Tak.
1: Dobře, tak děkuji. Líbilo na těch poradách. Tak máš ty někdo něco? Takže různé.
2: Tak.
1: Tak máš ty někdo něco? Takže různé.
2: Tak.
1: Dobře, tak děkujeme. Dobře, tak děkujeme. Běž si užít volno zasloužené a my jdeme na rokový dopoledne. Běž si užít volno zasloužené a my jdeme na rokový dopoledne 3 minuty po 9. hodině. Užít volno zasloužené a my jdeme na rokový dopoledne 3 minuty po 9. hodině. Tady s vámi Kamil a ty po 9. hodině. Tady s vámi Kamil a samozřejmě spousta muziky. Manowar, Trautenberg. Tady s vámi Kamil a samozřejmě spousta muziky. Manowar, Trautenberg a Stratovarius. A samozřejmě spousta muziky. Manowar, Trautenberg a Stratovarius. Samozřejmě spousta muziky. Manowar, Trautenberg a Stratovarius. Trautenberg a Stratovarius. A Stratovarius.

Lenny Kravitz na rok... Lenny Kravitz na Rock Rádiu, 9:45. Podívat na roky, nebo respektive si o něm popovídat, však jste na to zvyklí. Opovídat, však jste na to zvyklí a podívat na roky, nebo respektive si o něm popovídat, však jste na to zvyklí a to i tento týden, protože v sobotu 13. června dorazí na to zvyklí a to i tento týden, protože v sobotu 13. června dorazí rock, tento týden, protože v sobotu 13. června dorazí rock in do Moravského Krumlova, opět se můžete těšit na Kokot Minute, Alkehol Horký, že slíže, opět se můžete těšit na Kokot Minute, Alkehol Horký, že slíže, Dimitri Trautenberg a Traktor, to je sestava, která vám tam zahraje, bude tam celý náš tým Rock Rádia, Anabelí náš tým Rock Rádia, Anabelí náš tým Rock Rádia, Anabelí náš tým Rock Rádia, opět se můžete těšit na Kokot Minute, Alkehol Horký, že slíže, Dimitri Trautenberg a Traktor, to je sestava, která vám tam zahraje, bude tam celý náš tým Rock
Anabel vám to všechno uvede. No a vy můžete získat lupeny, Rock Rádia, Anabel vám to všechno uvede. No a vy můžete získat lupeny právě na tuhle Anabel vám to všechno uvede. No a vy můžete získat lupeny právě na tuhle tu všechno uvede. No a vy můžete získat lupeny právě na tuhle tu akci. No a vy můžete získat lupeny právě na tuhle tu akci a to celých. Vy můžete získat lupeny právě na tuhle tu akci a to celých 10 pro celou partu. Právě na tuhle tu akci a to celých 10 pro celou partu, tak jak jste zvyklí na tuhle tu akci a to celých 10 pro celou partu, tak jak jste zvyklí u Českých Budějovic 10 pro celou partu, tak jak jste zvyklí u Českých Budějovic Plzně a celou partu, tak jak jste zvyklí u Českých Budějovic Plzně a co to bylo ten poslední teďkon? Nevím, to je jedno. Tak teďko do Moravského Krumlova, jo? A máte čas... nevím, to je jedno. Tak teďko do Moravského Krumlova, jo? A máte čas do čtvrtka... Nevím, to je jedno. Tak teďko do Moravského Krumlova, jo? A máte čas do čtvrtka do 11.6. Tak teďko do Moravského Krumlova, jo? A máte čas do čtvrtka do 11.6. do 15. Do Moravského Krumlova, jo? A máte čas do čtvrtka do 11.6. do 15. Krumlova, jo? A máte čas do čtvrtka do 11.6. do 15. hodiny posílat svoje od 15. hodiny posílat svoje fotky celý slušný party. No a když zaujme posílat svoje fotky celý slušný party. No a když zaujme naší porotu celý slušný party. No a když zaujme naší porotu, která vás vybere, tak se v slušný party. No a když zaujme naší porotu, která vás vybere, tak se v pátek. No a když zaujme naší porotu, která vás vybere, tak se v pátek v rokovým rozjezdu. Zaujme naší porotu, která vás vybere, tak se v pátek v rokovým rozjezdu dozvíte, která vás vybere, tak se v pátek v rokovým rozjezdu dozvíte, že jste to vy a 10 lupenů, tak se v pátek v rokovým rozjezdu dozvíte, že jste to vy a 10 lupenů do Moravského Krumlova na lupenů do Moravského Krumlova na Rokin poputuje za vámi. Tak posílejte fotky do Moravského Krumlova na Rokin poputuje za vámi. Tak posílejte fotky, čas máte, jak jsem říkal, do čtvrtka, už jich pár přišlo. Takže pořád je šance, že to budete zrovna. Tvrdou

0: Zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Kules klima od matrace Zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace Zahubičku.cz. Nyní s dopravou zdarma. Matrace Zahubičku.cz.
1: No a CZ. No a my jedeme dál. Olympik si dáme za chvíli Limp Bizkit a budou taky Klůna. No a my jedeme dál. Olympik si dáme za chvíli Limp Bizkit a budou taky Klůna Rock Rádiu. No a my jedeme dál. Olympik si dáme za chvíli Limp Bizkit a budou taky Klůna Rock Rádiu.
2: Rock Rádio.
1: Dáme za chvíli Limp Bizkit a budou taky Klůna Rock Rádiu.
2: Rock
1: Bizkit a budou taky Klůna Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Všude tady
1: budou taky Klůna Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Všude tady. Rock Rádio. Všude tady je slušnej rok doma. Rock Rádio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře 7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 Šově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další v FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.cz. Najdete na našem webu www.rokovýradio.cz. Rok webu www.rokovýradio.cz. Rock Rádio. Slušnej rok pro východ. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Slušnej rok pro východní Čechy. Radio.cz. Rock Rádio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Rádio. Slušnej rok pro východní Čechy. Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Pro východní Čechy.

0: prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kameníto.cz. Prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kameníto. Pro krásnější domov a zahradu Kameníto.cz. Vám zlepší náladu.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí
0: ubít náladu.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce nebo vaši kolegové. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Kup si auto v Direct Auto.
4: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Kup si auto v Direct Auto.
4: Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120...
4: se vyplatí.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc... Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun levněji. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma.
6: www.direct-auto.cz
5: Výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat do...
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat... Postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov.
1: A vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem.
1: Vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte, budujte srdcem.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garanto SSB.
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonus.
3: B? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je
3: nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně. To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně. Spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
3: Stáhnout.
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete roční ročního zhodnocení až 5,3%. 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Vše také najdete v

Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok, slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Z Garáží a z Kušeben. Rock

DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz FM nebo na radia.cz Rock nebo na radia.cz Rock Radio radia.cz Rock Radio CZ

Osmdesátky s legendou českýho Big Beatu. Kamil desku vzpomínat na osmdesátky s legendou českýho Big Beatu. Kamil desku probere s Petrem Jandou, legendou českýho Big Beatu. Kamil desku probere s Petrem Jandou v podcastu Deska měsíce, který vám šoupneme na YouTube. Olympik a čtyřicátiny, který vám šoupneme na YouTube. Olympik a čtyřicátiny alba Big Beat je na YouTube. Olympik a čtyřicátiny alba Big Beat, 11. června celý den na Rock Rádiu. A v 9 Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

politiku velký zemětřesení. Před 40 lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Zabicí usedl Milan Peroutka a klaku velký zemětřesení. Klávesy převzal Jiří Valenta. Ze čtyř členní skupiny sestal Quintet a v nový sestavě poslala skupina do světa desku Big Beat. Pojďte si s náma zavzpomínat na

0: vidět. To je fakt super. Viděl jsem je jednou, když tady byli s Metallicou a s Five Finger Death Punch a bylo to skvělý, jinak tuhle tu kapelu Mám moc rád Paradise Lost tam zahrajou, Akred Panča, bylo to skvělý, jinak tuhletu kapelu mám moc rád, Paradise Lost tam zahrajou, Apokalyptika, jinak tuhletu kapelu mám moc rád, Paradise Lost tam zahrajou, Apokalyptika, na Palm Dead, tuhletu kapelu mám moc rád, Paradise Lost tam zahrajou, Apokalyptika, na Palm Dead a další. Takže je na Palm Dead a další. Takže je toho hodně a myslím si, že tenhle festival určitě je ta další. Takže je toho hodně a myslím si, že tenhle festival určitě stojí povšimnutí. Tak Basin 24. ve Spáleným Poříčí. Jinak všechny další info najdete na www.basin.cz. Tak třeba se tam potkáme na vás, Disturbed, anebo Judas Priest.
1: Rock Radio.
0: Rock Radio.

0: milionů korun. Komerční bank platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. 30 milionů korun. Komerční banka.
1: E-kondomy.
0: Komerční banka.
1: E-kondomy.cz. E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 tisíc... E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 tisíc položek... E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 tisíc položek nevyberete, tak vás... E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 tisíc položek nevyberete, tak vás... CZ. Pokud si u nás z 20 tisíc položek nevyberete, tak vás kousnu. Pokud si u nás z 20 tisíc položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. 20 tisíc položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku. Online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Toto vysílání je přísně...
1: E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Toto vysílání je přísně tajné.
1: Vše pro vaši lásku.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodne. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete, přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Z na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek. Žádný keci, funkční věci. Birds, lousy, vůně, pot i sporek. Žádný keci, funkční. Lousy, vůně, pot i sporek. Žádný keci, funkční věci. Ano, důně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Ano, dr, i, věci. Ano, dr, i, brdosl.cz. Ano, dr, i, brdosl.cz.
4: Máte vlastní...
3: brdosl.cz.
4: Máte vlastní dodávku? Doručujte
3: za... brdosl.cz.
4: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z
3: vl.cz.
4: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky
3: z.
4: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakt... Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každý... Dávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14... Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé... By Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na... Fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
5: Ono se řekne e-shop, ale to máte... Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětské věci.
6: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu. My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockrádia. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockrádia. Na www. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockrádia. Na www. Najdeš na e-shopu Rockrádia. Na www.rockvyradio.cz.

0: Tak tohle byli Klů na Rock Rádiu, 9 hodin a 37. Tohle byli Klů na Rock Rádiu, 9 hodin a 37 minut. No a my se pojďme podívat na 7 minut. No a my se pojďme podívat na Basin Fire Fest. Samozřejmě festival, který má letní. No a my se pojďme podívat na Basin Fire Fest. Samozřejmě festival, který má letitou tradici. Pojďme podívat na Basin Fire Fest. Samozřejmě festival, který má letitou tradici a dobře ho znát. Na Basin Fire Fest. Samozřejmě festival, který má letitou tradici. Fire Fest, samozřejmě festival, který má letitou tradici a dobře ho znáte. Samozřejmě festival, který má letitou tradici a dobře ho znáte. Probíhá ve Spáleném Poříčí, má letitou tradici a dobře ho znáte. Probíhá ve Spáleném Poříčí a i dobře ho znáte. Probíhá ve Spáleném Poříčí a i letos proběhne, a to v datech 24. až 27. 6. A to v datech 24. až 27. 6. A my datech 24. až 27. 6. A myslím si, že je tam jako docela slušný line-up, nebo aspoň pro mě, protože já se tam chystám, chci vidět kapelu Wasp. Je to taky kvůli tomu, že Je to taky kvůli tomu, že je to jediný den, kdy mám volno, takže využiju aspoň toho, abych se na ně podíval. Oni hrajou ve čtvrtek a jsou headlinery tohoto dne. Samozřejmě bych tam mohl zůstat na další, ale jak říkám, mám pracovní povinnosti, takže už si neužiju styl na další dny,
1: Viděl jsem je jednou, když tady byli Panther, který bych chtěl vidět.

DABu i FM nebo na M nebo na radia.cz. Podnikáte. Podnikáte? Tak něco podnikněte. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na... Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořit podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze, vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou. Sjednejte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun procent ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banky. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů.

0: Náhradní díly pro bagry pěkně Bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Vše místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
1: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, ta potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, potisk, dárky, byla byl, CZ. Dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ. Chceš mít, byla byl, CZ.
2: Chceš mít ten správný drive,
1: byla byl, CZ.
2: Chceš mít ten správný drive? Chceš mít ten správný drive? Auto. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží ten správný drive. Auto Jarov ti přiváží Jarov drive. Auto Jarov ti přiváží Jarov drive. Operák za super cenu a k tomu Jarov ti přiváží Jarov drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. A k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Rychlé předání. Více na autojarov.cz. Více na autojarov.cz.
3: Rock Radio.
2: Autojarov.cz.
3: Rock Radio.
2: CZ.

0: kapela Přísun po mém místě oslaví v sobotu 13. 10 let. Punkrocková kapela Přísun povolen. Slaví v sobotu 13. 10 let. Punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského 12. 10 let. Punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského 10 let. Punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pik povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný peck. Vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 3. Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českýho. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. 13. června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvou proběhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou. Skvělýma kapelama, nadstandardní lovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravenou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Old Hemrasp i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Old Hemrasp, Hitman, Late to Waste, Old Hemrasp, spousta dalších. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být?
0: Rádio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rok nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz. Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio, rock ve slušných rock akcích. Rock Radio, rock je slušná muzika. Rock Radio, rock je slušná muzika. Rock Radio, rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

s Garáží a Zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok s Garáží a Zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok s Garáží a Zkušeben. Rock Radio. Garáží a Zkušeben.

0: DABu i FM nebo na rádiu. V DABu i FM nebo na M nebo na radia.cz. Rock Radio CZ. Rock Radio. Rock Radio, co se děje? Rock Radio. Rock Radio, co se děje? Rock Radio. Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 12.
0: Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu. V Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual. Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslavením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punk. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela.

Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Poledne s Kamilem Drábem. Kamilem Drábem.

0: cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litry benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky Techbonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lead.
1: Bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lead.
1: Hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
1: Spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Vše, co potřebuji za cenu
0: v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Vše, co potřebuji za cenu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. XL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A pro 90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,71 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 2 v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejc. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Tatart?
3: V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Tatart?
3: Jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Tatart vyhlašuje Tatart
3: klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy. Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatarpy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivní. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domu.
5: To je
4: 5% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista. Svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista. Svého domova.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Rock Radio.
5: Mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Rock Radio.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Rock Radio.
4: Elektrospecialista.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný web. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz všechno, co se do rádia nevešlo. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Day. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery. Dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Pokoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super.

0: Laviolet. 61letý kouč médií povede Peter Laviolet. 61letý kouč, který má za sebou 23 sezon, vede Peter Laviolet. 61letý kouč, který má za sebou 23 sezon, let. 61letý kouč, který má za sebou 23 sezon v NHL. Letý kouč, který má za sebou 23 sezon v NHL, je blízko podpisu tříleté smlouvy. Podle dalších informací by se novým trenérem hokejistů Edmontonu smlouvy. Oilers mohl stát Mike Babcock.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak jak to bude vypadat dneska?
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak jak to bude vypadat dneska s tím počasím? No zataž...
1: Radio. Počasí.
2: Tak jak to bude vypadat dneska s tím počasím? No zataženo o...
1: Počasí.
2: Tak jak to bude vypadat dneska s tím počasím? No zataženo, oblačno. Tak jak to bude vypadat dneska s tím počasím? No zataženo, oblačno, od západu občasný déšť nebo i přehánky a lokálně se může objevit i nějaká tabulka. Déšť nebo i přehánky a lokálně se může objevit i nějaká tabulka. Mezi 18 až 22 stupni Celsia.
3: Ať už prší.
2: 18 až 22 stupni Celsia.
3: Ať už prší,
2: nebo 22 stupni Celsia.
3: Ať už prší, nebo paří slunce. Ať už prší, nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší, nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí.
1: Rock Radio. Rock Radio. Doprava.
2: Já vám ještě řeknu, jak to aktuálně jezdí. Hlášená nehoda je v Praze na Argentinský. Tam počítejte s nehodou dvou osob. Na Argentinský. Tam počítejte s nehodou dvou osobních aut, která tam komplikuje průjezd. A v Rokycanech v ulici Šťáhlavská. Tam se srazilo osobní auto s motorkou. Bohužel je to se zraněním, právě se to tam šetří. A počítejte tam s omezením a taky se zdržením v tom.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Rokový dopoledne.
2: No a my jedeme dál v rokovým dopoledni, něco málo po desáté hodině je s vámi Kamil Dráb. Přeju vám hezký úterý 9. června a samozřejmě je tady spousta muziky. Samozřejmě je tady spousta muziky, a protože jsme toho napovídali dost, tak se jí pojďme věnovat. Rybičky budou Shinedown. A právě teď si dáme

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne před...
0: Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne před...
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. Téměř 80% rodičů dětí od 6 do 17 let souhlasí se zákazem. Téměř 80% rodičů dětí od 6 do 17 let souhlasí se zákazem sociálních sítí dětem mladším 15 let. Hovoří o tom průzkumy agentury STEM Mark pro UNICEF. Regulaci podle věku by se nebránil ani samotné agentury STEM Mark pro UNICEF. Regulaci podle věku by se nebránili ani samotné děti. Ovšem pokud by se jich samotných už netýkala.
2: Podle zámořských médií povede Peter Laviolet, 61letý kouč zámořských médií povede Peter

Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Kamilem Drábem.

0: New Radicals na Rock Rádiu, 10 hodin a 17 minut. Dneska mám... New Radicals na Rock Rádiu, 10 hodin a 17 minut. Dneska máme 9. června, to už jsme několikrát říkali a já se jdu podívat do historického okýnka, protože dneska bych rád zmínil nedožitý narozeniny, a to konkrétně pinka. Protože dneska bych rád zmínil nedožitý narozeniny, a to konkrétně 85. výborného muzikanta, klávesáka, zakládajícího člena, i když zakládajícího člena, i když vlastně to je relativní, protože Deep Purple vznikli na zakázku, ale John Lord u toho byl, společně s Richie Blackmorem, řekl bych, že dva nejdůležitější články týhletý kapely, které už tam bohužel nejsou, proto taky Deep Purple vypadají tak, jak vypadají. Čest samozřejmě Ianu Gillanovi, Roger Glowrovi a Ianu Paceovi, který taky byli v té sestavě Mark II, ale bohužel bez Johna Lorda, zrovna dneska jsem to poslouchal ráno, jsem si pouštěl nový Purply nebo respektive desku z roku 2020 a Don Airey je výborný klávesák, samozřejmě známe ho od Don Airey je výborný klávesák, samozřejmě známe ho od Ozzyho, známe ho z Vice, známe ho z Rainbow, samozřejmě známe ho od Ozzyho, známe ho z Vice, známe ho z Rainbow, známe ho taky jako spolupracovníka Judas Priest, on má skvělý styl,
1: skvěle hraje, ale prostě mám pocit, že do Purplu skládá věci nebo aranžuje tam věci klávesové,
0: který by John Lord nikdy neudělal a nikdy by je takhle nezahrál, ani ty zvuky by nepoužil a to mi trošku chybí, protože právě hra Johna Lorda byla taková ikonická pro Deep Purple. V okamžiku, kdy je opustil před album Bananas, tak mám pocit, že to prostě všechno zmizelo. No, o Richiem.

0: o tom ani nemluvím. Takže prostě tyhle ty dva články, no zmizelo, no ohryčím, o tom ani nemluvím. Takže prostě tyhle ty dva články, no ohryčím, o tom ani nemluvím. Takže prostě tyhle ty dva články jsou za mě důležitý, o tom ani nemluvím. Takže prostě tyhle ty dva články jsou za mě nemluvím. Takže prostě tyhle ty dva články jsou za mě důležitý v pár plech a mrzí mě, že už si je bohužel nemůžeme poslechnout, protože ani Richie se netváří, že by ještě někdy spál s párplama něco stvořil a že by fungoval. Nicméně John Lord ještě taky hrál v kapele Whitesnake, to je jasný, zemřel 12.7. v 71 letech na rakovinu. Dodnes si pamatuju ten den, kdy ta zpráva vyšla ve známost, tak to bylo poprvé, co ve mně jako hrklo, protože samozřejmě muzikanti odchází, umírají lidi. Ale tohle to se mě fakt dotklo, protože jsem velkým fanouškem Deep Purple. Tak mě to hodně mrzelo. Jinak, aby jsme zase trošku veseli, kytarista kapely Uriah Heep taky dneska slaví narozeniny, Stejně tak jako našemu domácímu Robertu Plantovi Dan Horina, samozřejmě Exvitacit, Pumpa Merlin.
1: Pak přidám i Škvor a budou třeba i Killers na Rock Rádiu.

0: rádiu.
1: Praho, připrav se na den...
0: Kvor a budou třeba i Killers na Rock rádiu.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude vše...
0: A budou třeba i Killers na Rock rádiu.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevné.
0: Killers na Rock rádiu.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. Barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a za... V Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro... V parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děť, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady no. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, CZ. Registrace na barvám neutečeš, CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner barvám neutečeš, CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobrand. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Aut. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Do spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. A v Náchodě.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. 867, sektor G.
3: Třikrát zelená. Třikrát zelená, smažák.
4: Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz
5: trenirkarna.cz
4: www.bezkempu.cz
5: trenirkarna.cz.
6: Hej, tky, a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trend. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno. Trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
7: Dnes objednáš a zítra máš.
5: Trenirkarna.cz.
7: Dnes objednáš a zítra máš.
5: Trenirkarna.cz.
8: Nové
7: a zítra máš.
5: Trenirkarna.cz.
8: Nové vydání magazínu Reportér přináší
5: Trenirkarna.cz.
8: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Ševice pro ukrajinský než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou? Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.

0: dovolenou, než vyvolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Pneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vedíš na autodrombrno.com.
1: Vedro jako na Sahaře. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma a z řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz. Aktuální zpráva na Senkor.cz.
2: Senkor.
1: Aktuální zpráva hazardní.
2: Senkor.
1: Aktuální zpráva hazardní her se v České republice nesmí účastnit. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout
1: osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. To financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem
3: vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o... Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až si vyhrajete? Eurojackpot.
5: Dobrý den. Jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
6: Právě teď pořídíte skladové vozy. Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.

rok od rána do večera. V DABu i FM nebo do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Slušnej nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro paměť. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Stačí se dopoledne s Kamilem Drábem.

seba je věnujeme právě vám. Partnerem věnujeme právě vám. Partnerem festivalu je vám. Partnerem festivalu je společnost. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, pat společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz. Nevajgluj.cz.

Rockin'. Martin. Rockin'. Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minute, Kokot Minute, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor, 13. červ a Traktor, 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě.

0: pustili, kdyby jsme se bavili o celý linku, kterou doktor PP, nebo kterou doktor PP pustili, kdyby jsme se bavili o celý kapele v loňském roce ven, takže je o čem povídat a kapele v loňském roce ven, takže je o čem povídat a samozřejmě si v loňském roce ven, takže je o čem povídat a samozřejmě si projedeme i historii, protože doktor ven, takže je o čem povídat a samozřejmě si projedeme i historii, protože doktor je o čem povídat a samozřejmě si projedeme i historii, protože doktora PP máme u nás na rozhovor a samozřejmě si projedeme i historii, protože doktora PP máme u nás na rozhovoru. Samozřejmě si projedeme i historii, protože doktora PP máme u nás na rozhovoru mezi 9. a 10. hodinou. Máme i historii, protože doktora PP máme u nás na rozhovoru mezi 9. a 10. hodinou. Poprvý doktora PP máme u nás na rozhovoru mezi 9. a 10. hodinou. Poprvý, takže se zeptáme 9. a 10. hodinou. Poprvý, takže se zeptáme i na střípky. Poprvý, takže se zeptáme i na střípky z historie týhletý kapely. Poprvý, takže se zeptáme i na střípky z historie týhletý kapely. Takže se máte zeptáme i na střípky z historie týhletý kapely. Takže se máte na co těšit na střípky z historie týhletý kapely. Takže se máte na co těšit zítra mezi z historie týhletý kapely. Takže se máte na co těšit zítra mezi 9. a 10. hodinou doktor kapely. Takže se máte na co těšit zítra mezi 9. a 10. hodinou doktor PP na Rock Rádiu. Že se máte na co těšit zítra mezi 9. a 10. hodinou doktor PP na Rock Rádiu. Těšit zítra mezi 9. a 10. hodinou doktor PP na Rock Rádiu. Za chvíli doga. Papa 9. a 10. hodinou doktor PP na Rock Rádiu. Za chvíli doga. Papa Roach a taky Bon Jovi. Hodinou doktor PP na Rock Rádiu. Za chvíli doga. Papa Roach a taky Bon Jovi. Rock Rádiu. Za chvíli doga. Papa Roach a taky Bon Jovi.
1: Zažijte emoce.
0: Chvíli doga, Papa Roach a taky Bon Jovi.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
0: Papa Roach a taky Bon Jovi.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
0: Taky Bon Jovi.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší z Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny a testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
3: Romanský. Páchnoucí klimatizace po zimě
4: v autě
2: OC Letňany.
3: Romanský.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě
5: v autě 40 stupňů.
3: Romanský.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě
5: v autě 40 stupňů.
4: To páchnoucí klimatizace po zimě
5: v autě 40 stupňů.
4: To nechcete.
5: Jezděte
4: klimatizace po zimě
5: v autě 40 stupňů.
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou
4: zimě
5: v autě 40 stupňů.
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou
4: v
5: autě 40 stupňů.
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou
4: 40 stupňů. To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express.
5: Zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimat. Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně Vodík Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garáži.
4: Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích.
4: Včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra
4: akce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.

Killers na Rock Rádiu 10:35. Killers na Rock Rádiu 10:35. Pomalu. Killers na Rock Rádiu 10:35. Killers na Rock Rádiu 10:35. Pomalu jdeme do finále. Killers na Rock Rádiu 10:35. Pomalu jdeme do finále dnešního rokovýho. Rock Rádiu 10:35. Pomalu jdeme do finále dnešního rokovýho dopoledne, který završí 5 minut. Pomalu jdeme do finále dnešního rokovýho dopoledne, který završí elektrický oběd v 11 hodin. To jistě víte, ale pojďme se podívat i na zítřek, protože nás čeká. Mezi 9. a 10. hodinou. Opět hvězdný host na Rock Rádiu. Ještě do konce června, pak budeme mít tou hodinou opět hvězdný host na Rock Rádiu. A zítra dorazí doktor Pepu. Dobře znáte určitě minimálně i z našeho vysílání nebo z vysílání Rock Rádia Stage. Novinku, kterou doktor PP

0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať
1: vte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na.
0: My zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Super.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Super.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod. Tak co koupelna, hotová?
3: Super.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod. Koupelna, hotová?
3: Super.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Všechno. Super.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Všechno hotový.
2: A co dvě? Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Ač umyvadlo, záchod.
3: Všechno hotový.
2: A co odvětrávání? A co odvětrávání?
4: Kde je větrák?
3: Větrák, co?
4: Tak, tak.
2: Odvětrávání.
4: Kde je větrák?
3: Větrák, co?
4: Tak, takhle ne. Kde je větrák?
3: Větrák, co?
4: Tak, takhle ne. Jak správně? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
4: Tak, takhle ne. Jak správně? Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilátory.cz. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilátory.cz. Vám poradíme na ventilátory.cz.
5: Ventilátory.cz.
4: Na ventilátory.cz.
5: Ventilátory.cz.
4: CZ.
5: Ventilátory.cz.
6: Jak vzniká elektřina? Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí. Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon. Třina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá.
6: Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
6: Tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A to nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí. Mě koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně. Tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně. Všechno u nás doma. Do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
9: Děkuju.
8: Jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
9: Děkuju, děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie.
10: Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie.
10: I každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
10: Uvažuj. Kosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: Uvažujete o novém.
10: Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: Uvažujete o novém vytápění?
11: Energie tohoto města.
12: Uvažujete o novém vytápění? Využijte
11: a tohoto města.
12: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídku. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která novém vytápění. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant. Akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělá vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportvizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
13: Ceny střech jsou šílený a
12: sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
13: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu.
12: Více na Vaillant.cz.
13: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš
12: na Vaillant.cz.
13: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
14: Já jako řemes.
13: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
14: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet.
13: Střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
14: Já jako řemeslník beru
13: a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
14: Já jako...

0: Jako řemeslník beru vše u kazbet a naprosto...
1: Jednu nemáš nějakou radu?
0: Já jako řemeslník beru vše u kazbet a naprostá spokojenost.
1: Kazbet?
0: Beru vše u kazbet a naprostá spokojenost.
1: Kazbet a v čem jsou jiný?
0: Jsou to přímý výrobci.
1: Kazbet a v čem jsou jiný?
0: Jsou to přímý výrobci, udělají vše bleskově za super cenu. Výrobci udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří skově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí. Čekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet. Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Se kvalitních plechových krytin na míru a hned kazbet.cz. Kových krytin na míru a hned kazbet.cz.
3: Ratatarararat.cz. Ratatarararat trička ratatarararat potisk. Ratatarararat trička ratatarararat potisk. Ratatarararat trička ratatarararat potisk potisk. Ratatarararat trička ratatarararat potisk potisk trička potisk trička. Ratatrička ratatarararat potisk potisk trička potisk trička. Bela bel bel bela bel CZ.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro
3: CZ.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme. Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu. Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu. Klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu. Za atraktivní pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás. Modely Škoda Classic, jednoduše pro vás. Classic, jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. V návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Paní prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz. Prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz. Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz www.autobranka.cz

Slušnej rok od rána. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i... Slušnej rok od rána do večera. V dabu i... Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na A-Rock od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. Radia.cz.

Rokový dopoledne. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.

Rock. Rock Radio. Rádio. Rock Radio. Rádio. Rádio. Rádio.

0: 61%. Stany Karimaté se slevou až 61%. Stany Karimatky v nepromokavé vaky a slevou až 61%. Stany Karimatky v nepromokavé vaky a smokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Angry Birds Cosmetic.
0: V přírodě. Albert.
1: Angry Birds Cosmetic. Angry Birds, kosmetika, co má koule, kosmetika, co má koule, Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, a co má koule, Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, sporek, žádný keci, funkční věci, a nagr i, B.A.R., žádný keci, funkční věci, a nagr i, B.A.R., si funkční věci, a nagr i, B.A.R., da věci, ANGR-I-BR-10-Z.
2: 每一件漂亮的 T 恤条纹多多品，每一件漂亮的 T 恤条纹多多品质保证，每一件漂亮的 T 恤条纹多多品质保证，每一件漂亮的 T 恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号，需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky.
2: Tiao ge ren xin xi he yin hang ka hao.
3: Nekupujte drahý
2: hang ka hao.
3: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
4: 14 slevových kupónů v Tetě. Kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své náklady na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své náklady Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupa Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupony platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
5: A teď
4: více na tetadrogerie.cz.
5: A teď pozor,
4: extrémdrogerie.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai Setka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce 10 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Výtrma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan. Platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.

0: nám to praví? Zedník. Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví? Zedník.
1: Malý.
0: Fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví? Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář. Padá, kdo pak nám to praví? Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne.
1: Zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář. Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytu. Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho.
0: Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více infobity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality. Rekbity. Záruka kvality.
3: Léto volá. Voda.
2: Záruka kvality.
3: Léto volá.
2: Voda. Kvality.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Alpách. Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu o volá. Voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13. 5. Voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13. 5. do 28. 7. do 28. 7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou 7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61. Vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Zprávy.
1: Dobré dopoledne, zprávy má Michal Merenda. Do Česka dnes dorazí studená front. Dobré dopoledne, zprávy má Michal Merenda. Do Česka dnes dorazí studená. Dobré dopoledne, zprávy má Michal Merenda. Do Česka dnes dorazí studená fronta, která přinese další déšť, místy i silné bouřky a následně ochlazení, zejména na východě může silné bouřky a následně ochlazení, zejména na východě může v bouřkách spadnout přes 25 mm srážek. Fronta se navíc nad střední Evropou zvlní, takže deštivé počasí přetrvá metrů srážek. Fronta se navíc nad střední Evropou zvlní, takže deštivé počasí přetrvá víc nad střední Evropou zvlní, takže deštivé počasí přetrvá i v dalších dnech. Sapou zvlní, takže deštivé počasí přetrvá i v dalších dnech. Sázející, který na konci května ve hře Euro, takže deštivé počasí přetrvá i v dalších dnech. Sázející, který na konci dnech. Sázející, který na konci května ve hře Eurojackpot získal rekordních bezmála 3 miliardy. Sázející, který na konci května ve hře Eurojackpot získal rekordních bezmála 3 miliardy korun, už má konci května ve hře Eurojackpot získal rekordních bezmála 3 miliardy korun, už má peníze na svém herním účtu. Rekordních bezmála 3 miliardy korun, už má peníze na svém herním účtu. Po odečtení 15% 3 miliardy korun, už má peníze na svém herním účtu. Po odečtení 15 už má peníze na svém herním účtu. Po odečtení 15% daně mu přišlo peníze na svém herním účtu. Po odečtení 15% daně mu přišlo zhruba 2,4 účtu. Po odečtení 15% daně mu přišlo zhruba 2,47 miliardy korun. Po odečtení 15% daně mu přišlo zhruba 2,47 miliardy korun. 15% daně mu přišlo zhruba 2,47 miliardy korun. Může s nimi nakládat postupně nebo mu přišlo zhruba 2,47 miliardy korun. Může s nimi nakládat postupně nebo najednou, je to pouze 2,47 miliardy korun. Může s nimi nakládat postupně nebo najednou, je to pouze na jeho uvážení. 2,47 miliardy korun. Může s nimi nakládat postupně nebo najednou, je to pouze na jeho uvážení. A to pouze na jeho uvážení. A americká hvězda Serena Williamsová, která před 4 roky uvážení. A americká hvězda Serena Williamsová, která před 4 roky ukončila tenisovou kariéru, se dnes vrátí. Serena Williamsová, která před 4 roky ukončila tenisovou kariéru, se dnes vrátí na turnaj v londýnském Queen's Clubu. 44letá vítězka 23 Grand Slamů ve dvouhře se představí v deblu po boku 19leté Kanaďanky. Victoriam Bokové.
0: Rock Radio. Rock Radio. Počasí.
2: My se ještě řekneme, jaký bude počasí. Dneska zataženo až oblačno, od západu občasný déšť nebo přehánky a lokálně se může objevit i nějaká bouřka. Co se týká teplot mezi 18 až 22 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce,
2: 30 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej
2: Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Můžete diktovat každý den. Rok na

0: přání startuje v 18 hodin. Tu je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Do počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Ještě pohled.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Ještě pohled na naše silnice.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Ještě pohled na naše silnice Ústí nad Labem v ulici Přístavní.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Ještě pohled na naše silnice Ústí nad Labem v ulici Přístavní nehoda.
0: Doprava.
1: Ještě pohled na naše silnice Ústí nad Labem v ulici Přístavní nehoda dodávky osobního auta, která tam komplikuje průjezd. Počítejte se zdržením stejně tak jako v Kroměříži. Osobního auta, která tam komplikuje průjezd. Počítejte se zdržením stejně tak jako v Kroměříži v ulici, která tam komplikuje průjezd. Počítejte se zdržením stejně tak jako v Kroměříži v ulici Moravská. Tam je nehoda dodávky osobního auta taktéž bohužel Moravská. Tam je nehoda dodávky osobního auta taktéž bohužel tam je to i se zraněním, takže na místě je policie, hasiči i záchranka, komplikovaný průjezd a taky počítejte se zdržením v tomhle úseku. Tak opatrně a v pořádku dojďte.
0: Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Elektrický oběd.
1: Startujeme
0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Startujeme elektrický oběd.
0: Elektrický oběd.
1: Startujeme elektrický oběd. Dvě minuty po 11. hodině. S vámi je Kamil a já vám přeju dobrou chuť, protože teď si můžete uvařit svoji 60-minutovku svý oblíbený muziky sami. Stačí, když napíšete na náš Messenger na 60-minutovku svý oblíbený muziky sami. Stačí, když napíšete na náš Messenger na Facebooku svý oblíbený muziky sami. Stačí, když napíšete na náš Messenger na Facebooku a nebo na e-mail obed@oblibenymuziky.sami. Stačí, když napíšete na náš Messenger na Facebooku a nebo na e-mail obed@sami. Stačí, když napíšete na náš Messenger na Facebooku a nebo na e-mail obed@rokovýradio.cz. No a pak už jenom čekáte, jestli to dopadne nebo ne, protože těch přání je samozřejmě strašná spousta. Každopádně uvidíme nějak stejně.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Radia.cz. Nejvyšší čas na vše.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo.

Jasně. No, někdy se to podaří líp, někdy hůř. Každopádně uvidíme, jak to bude dneska. Někdy hůř. Každopádně uvidíme, jak to bude dneska. Tak pište a já vám na začátek. Každopádně uvidíme, jak to bude dneska. Tak pište a já vám na začátek pouštím. Dneska to rozjedeme s Rammsteinama.

Nušenkovou a Jarka Filgase, jejich píseň Nikdy se nedozvíš. A ženou a Jarka Filgase, jejich píseň Nikdy se nedozvíš. A žena moc děkuje. Filgase, jejich píseň Nikdy se nedozvíš. A žena moc děkuje. Tak zdravíme a pojďme si píseň Nikdy se nedozvíš. A žena moc děkuje. Tak zdravíme a pojďme si to pustit. Děkuje. Tak zdravíme a pojďme si to pustit. Zdravíme a pojďme si to pustit.

Tak tohle byly Rammsteiny, který nám otevřeli. Dnešní elektrický oběd a pojďme už na vaše první přání. Napsal kdosi, jehož jméno nedokážu přečíst občas ty Niky. Každopádně píše, že bych chtěl nechat zahrát Leonu Šenkovou a Jarka Filgase, jejich píseň Nikdy se nedozvíš.

Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.

Kvíně na Rock Rádiu netřeba představovat muzika, kterou jste si vybrali vy společně. Victoria od Eclipse pro moji sedmiletou Viktorku, posloucháme naše oblíbené Rock Rádio. Měli úspěch obrovský, nejenom tahle ta skladba, ale celý jejich set, takže skvělý, tak si to pojďme připomenout aspoň teď studiově i na Rock Rádiu.

0: Rádiu. Dělí, tak si to pojďme připomenout aspoň teď studiově i na Rock Rádiu.
1: Aspoň teď studiově i na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Chceš mít ten správný oběd. Chceš mít ten správný drive? Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdav. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Rychlé předání. Více na autojarov.cz.
1: Věda, řemeslo.
0: CZ.
1: Věda, řemeslo, Slimovice.
0: CZ.
1: Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Řemeslo, Slimovice. Lihovárek CZ. Řemeslo, Slimovice. Lihovárek CZ. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co
2: to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balon.
3: Slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftová.
3: No
2: a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok. A víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít. Lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného.
2: A nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Alexandrou.
2: Počet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s
2: zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Alegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek.
2: Můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Alegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo se nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší vždy.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic.
3: Nejlepší
2: nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
2: A možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: Je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ. Od 1. června je v
4: Firma na zážitky.
3: CZ. Od 1. června je v Metropoli Zličín. CZ. Od 1. června je v Metropoli Zličín. Od 1. června je v Metropoli Zličín
5: Ninja Park.
3: Od 1. června je v Metropoli Zličín
5: Ninja Park. Ninja Park.
3: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace. I malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství. Si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství. Šplhací den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková
3: dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra další. Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.

0: pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné
1: a dalšího.
0: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je a pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma. A otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
1: Hurá! Více info
0: od rána do večera až do konce prázdnin.
1: Hurá! Více informací najdete na webu
0: až do konce prázdnin.
1: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole
0: Prázdnin.
1: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
2: Vše, co
1: Zličín.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 90, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99. V Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Ti XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 a pro kilogram. Salátová okurka 1 kus za 9,90 a Prosecco Treviso 0,7 salátová okurka 1 kus za 9,90 a Prosecco Treviso 0 kurka 1 kus za 9,90 a Prosecco Treviso 0,75 litru za 50 a Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90 Lidl litru za 59,90 Lidl, to se vyplatí. 59,90 Lidl, to se vyplatí. To se vyplatí.
3: Potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky Odplouvám kránu.
4: Pavel CZ.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i...
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý...
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat...
3: Na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech... Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě... Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague... I po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní katamaránu.
3: Odplouvám kránu.
5: Odplouvám kránu.
3: Na katamarán.
5: Nebo firemní akci.
3: Odplouvám.

0: Prague Boat.cz.
1: Už ví?
0: Tak vzhůru na palubu. Prague Boat.cz.
1: Už ví?
0: Tak vzhůru na palubu. CZ.
1: Už ví?
0: Tak vzhůru na palubu. Tak vzhůru na palubu.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: Přichází Vinetů a Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem.
2: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti
4: www.westernové-městečko.cz nebo v síti ticketportal. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy. Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
4: Rock Radio. Těšíme se na vás.

Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne a Perry Mason na Rock Rádiu. Žaneta si napsala do dnešního elektrického oběda, chtěla slyšet tuhle tu píseň a poslat ji všem, kteří mají Ozzyho rádi. Nedávno koukal na ten jeho poslední koncert. Mám zahrát Luci, takhle tě mám rád pro všechny, kterým se teď zrovna úplně...

Rock. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Kamil Dráb.

vážení Brianu Adamsovi v současné době, jeho ukázka z loňského alba z roku 2000.

Tak takhle to zní Brianu Adamsovi v současné době jeho Tak takhle to zní Brianu Adamsovi v současné době jeho ukázka z loňského. Tak takhle to zní Brianu Adamsovi v současné době jeho ukázka z loňského alba. Takhle to zní...

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů pro vaši práci. Peugeot Boxer.
1: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak?
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: Firma na zážitky.
1: CZ.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Firma na zážitky.
1: CZ.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa.
4: Zážitky.
1: CZ.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje.
6: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat náladu.

0: diplomem ještě nemusí znamenat, že... No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. Hradní domky. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Bez potisku CZ.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 100. Internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro na první rok. Skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. CZ. Vodafone.
2: Atención, señoras y señores.
1: Vodafone.
2: Atención, señoras y señores.
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Přihlaste se hned

0: www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. Kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Awarašar! Či všude, ale my vás naučíme tančit. Awarašar! Awarašar!
1: Kup si auto v Direct Auto.
0: Awarašar!
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. 100 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu i Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto
2: Rock Radio.

0: Rock Rádio. Rock Rádio. Elektrický oběd.
1: Co mají
0: elektrický oběd?
1: Co mají elektrikáři, kurýři a
0: oběd?

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM na do večera. V dabu i FM nebo na rádia teč nebo na rádia.cz. Rock Radio. Rádia.cz. Rock Radio. .cz.

Už pojďme na další přání, ahoj, moc zahrát. Tak jsme si to dali a teď už pojďme na další přání, ahoj, moc prosím, máme dnes v práci v kolektivu pochmurnou náladu, zahraj nám prosím na pozbuzení. Máme dnes v práci v kolektivu pochmurnou náladu, zahraj nám prosím na pozbuzení iné kafe písničku ráno. Pochmurnou náladu, zahraj nám prosím na pozbuzení iné kafe písničku ráno. Společně s tímto posílám iné kafe písničku ráno. Společně s tímto posílám všem, ať se vám dnes daří. A Itku ráno. Společně s tímto posílám všem, ať se vám dnes daří a i to. Společně s tímto posílám všem, ať se vám dnes daří a i tobě do studia. Společně s tímto posílám všem, ať se vám dnes daří a i tobě do studia. Hesílám všem, ať se vám dnes daří a i tobě do studia. Hezký den všem, se daří a i tobě do studia. Hezký den všem, tímto zdravím a tobě do studia. Hezký den všem, tímto zdravím a něco tady píše, rokové rádio, moc, díky moc Mára. Tak jo, takže, rokové rádio, moc, díky moc Mára. Tak jo, takže, rádio, moc, díky moc Mára. Tak jo, takže, to je ono, moc, díky moc Mára. Tak jo, takže, to je ono, moc Mára. Tak jo, takže, to je ono, mám tady připravené. Tak jo, takže, to je ono, mám tady připravené. To je ono, mám tady připravený iné kafe a ráno a je to všem, který mají pochmurnou. To je ono, mám tady připravený iné kafe a ráno a je to všem, který mají pochmurnou náladu, to mi tady momentálně má. Mám tady připravený iné kafe a ráno a je to všem, který mají pochmurnou náladu, to mi tady momentálně to všem, který mají pochmurnou náladu, to mi tady momentálně máme, protože to počasí není příznivý. Pochmurnou náladu, to mi tady momentálně máme, protože to počasí není příznivý, prší a je takový pochmurný, tak si to pojďme zlepšit aspoň pořádnou muzikou. Chmurný, tak si to pojďme zlepšit aspoň pořádnou muzikou. Tak si to pojďme zlepšit aspoň pořádnou muzikou.

0: Tak tohle byl Alice Cooper na Rock Rádiu.
1: Tak jsme si to dali a teď už pojďme něco zahrát.

Rádio. Elektrický oběd. Rock Rádio. Elektrický oběd. Rock Rádio. Elektrický oběd. Samilem. Rock Rádio. Elektrický oběd. Samilem Drábem. Rock Rádio. Elektrický oběd. Samilem Drábem.

Obědě doznívají Hinder, Without You, píseň. V elektrickým obědě doznívají Hinder, Without You, píseň, kterou jsme si zahráli. V elektrickým obědě doznívají Hinder, Without You, píseň, kterou jsme si zahráli. V obědě doznívají Hinder, Without You, píseň, kterou jsme si zahráli. I Hinder, Without You, píseň, kterou jsme si zahráli. Díky Sandřenu a jdeme Without You, píseň, kterou jsme si zahráli. Díky Sandřenu a jdeme pomalu do finále. Píseň, kterou jsme si zahráli. Díky Sandřenu a jdeme si zahráli. Díky Sandřenu a jdeme pomalu do finále. Dnešní elektrický oběd už se chýlí. Zahráli. Díky Sandřenu a jdeme pomalu do finále. Dnešní elektrický oběd už se chýlí k konci. Sandřenu a jdeme pomalu do finále. Dnešní elektrický oběd už se chýlí k konci. Mám tady poslední přání.

Vím, co to bylo, každopádně 100 lidí 100 chutí, takže zase si to vybral někdo jiný. Buďme přátelé tolerantní. Vidíš to, ty jsi taky vybrala muziku, která se třeba taky nemusí někomu líbit. Třeba Danovi se určitě nebude líbit. Danuš je připravený, samozřejmě s váma za chvíli rozjede rockovej voraz. No a Metallica je úplně to poslední, co se nám dneska. Jdeme na Eternu.

0: jste pro jo černa ve spálném pozicí. A nebo vyraž na bejzeny na otočku, je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce. A točku je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce. Prodej na bejzin.cz.
1: Bejzin Firefest.
0: Prodej na bejzin.cz.
1: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Jo. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Jo. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

0: kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Do košíku.
0: Tou zárukou. Profivoda.cz.
1: Do košíku jahody sami.
0: Profivoda.cz.
1: Do košíku jahody.
0: Voda.cz.

0: e-obuv.ví.
1: Hledáte
0: obuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv.ví.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodej
0: i v kamenných prodejnách e-obuv.ví.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám my a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rok. Slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádánky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia. rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovet. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany.
0: Už to zraje. Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí
0: salátky. Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr.
0: Chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších. Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších. Aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Nejsladší jahody.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice
1: nesmí jahody.
3: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka od Volkswagenu.
5: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den na dovolenou?

4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Bass and Fire Fest. 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 4 Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vyraž na Bejzeny na 7. června ve spáleném pozičí. A nebo vyraž na Bejzeny na otočku. Je do stupenky pro jednotlivce i dvoj.

0: Představí v základní skupině A v Esbjergu. Letošním mistrovství světa v Dánsku představí v základní skupině A v Esbjergu a postupně se utkají s Rakouskem, Švýcarskem, Německem a USA. Světový šampionát se bude premiérově konat v listopadu.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno i zataženo od západu, postupně nevětšině území občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 17 až 23 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Koncept chytře vymyšleno pro život.
2: Obešlo se v pořádku, dorazíte.
6: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW.
7: Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. BMW.
1: Rock Radio. Rockovej foras.
2: A je pár minut po 12. hodině a já vás zdravím. Rokeři, začíná Rockovej foras s Danem. Venku konečně zapršelo, takže to duším. A já vás zdravím, rokeři, začíná rokový voraz s Danem. Venku konečně zapršelo, rokeři, začíná rokový voraz s Danem.

0: Kojevra s Danem, venku konečně zapršelo, takže to dusno už je pryč. Kojevra s Danem, venku konečně zapršelo, takže to dusno už je pryč. Já to nebudu zdržovat tady vykecávání, takže to dusno už je pryč. Já to nebudu zdržovat tady vykecáváním, protože mám pro vás na pryč. Já to nebudu zdržovat tady vykecáváním, protože mám pro vás na tohle výbornou písničku. To nebudu zdržovat tady vykecáváním, protože mám pro vás na tohle výbornou písničku. Ale to je za chvilku, protože mám pro vás na tohle výbornou písničku. Ale to je za chvilku budou Beatle Beast, protože mám pro vás na tohle výbornou písničku. Ale to je za chvilku budou Beatle Beast. A pak budou Gun and Roses, výbornou písničku, ale to je za chvilku budou Beatle Beast. A pak budou Gun and Roses písničku, ale to je za chvilku budou Beatle Beast. A pak budou Gun and Roses, Gun and Roses. A pak budou Gun and Roses, Gun and Roses. November Rain. Roses, November Rain.
1: Rock Radio. Rock Radio.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké poledne přeje David.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké poledne přeje David.
0: Zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák v pražském Klementýnu.
0: Zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák v pražském Klementýnu dnes meteor.
0: Zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák v pražském Klementýnu dnes meteor. Hezké poledne přeje David Račák v pražském Klementýnu dnes meteorologové zaznamenali. Přeje David Račák v pražském Klementýnu dnes meteorologové zaznamenali první letošní tropák v pražském Klementýnu dnes meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc, při níž teplota v Klementýnu dnes meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc. Meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc, při níž teplota nezaznamenali první letošní tropickou noc, při níž teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia noc, při níž teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia. Naměřili tam 20,1 Celsia. Naměřili tam 20,1 stupně Celsia. Tropickou noc zažilo ale jen Klementýnum. Stanice je ve vnitřní zástavbě města. Petr Pavel zatím nepodal žalobu k ústavnímu soudu, oznámil Hrad. Nadále se však čeká na stanovisko vlády. Zda na summit NATO v Ankaře Pavel pojede. Pavel zároveň ocenil, že ho vláda schválila, Pavel zároveň ocenil, že ho vláda schválila jako šéfa delegace na valné shromáždění OSN v září v New Yorku. No a české hokejistky se na letošním mistrovství světa v Dánsku představí.

0: A to byla Tublatanka, žeravé znamenie osud. A to byla Tublatanka, žeravé znamenie. A to byla Tublatanka, žeravé znamenie osudů z roku 1988. To byla Tublatanka, žeravé znamenie osudů z roku 1988. A ty bohužel nebudou na našich rockinek, ale budou tam jiný kapely, na který se můžete. A my pokračujeme v sobotu 13. Jedem do Moravského Krumlova. A budou tam kokotminy.
1: Vybereme do čtvrtka 11.6. do 3 hodin a pošleme ho celou partii.

0: partou 11.6. do 3 hodin a pošleme ho celou partou na tenhle ten rok jen do Krumlova. Do 3 hodin a pošleme ho celou partou na tenhle ten rok jen do Krumlova. Hodin a pošleme ho celou partou na tenhle ten rok jen do Krumlova.
1: Tvrdou.
0: Pošleme ho celou partou na tenhle ten rok jen do Krumlova. Tvrdou na tenhle ten rok jen do Krumlova.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrac.
0: Do Krumlova.

0: Matrace.cz. Tu neproležíš. Nyní matrace Hercules Klima od matrace Zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou Hercules Klima od matrace Zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace od matrace Zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace Zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace Zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace Zahubičku.cz. Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace Zahubičku.cz. Nyní s dopravou zdarma. Matrace Zahubičku.cz. Matrace Zahubičku.cz.
1: A já vám ty traktory pustím, ale za chvilku a předtím.
0: Matrace Zahubičku.cz.
1: A já vám ty traktory pustím, ale za chvilku a předtím AC/DC a Highway to Hell.
2: Co se tady děje?
1: CIA Highway to Hell.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší byl s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km. 150 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu
4: 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu
4: na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku. Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový.
5: A díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
6: Drby z ohrad a výběhu z
4: technologiích. BYD.com.
6: Drby z ohrad a výběhu z parku Zelč.
4: BYD.com.
6: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín.
4: Hlačka.com.
6: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
7: Všichni jsou v pohybu.
6: A výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
7: Všichni jsou v pohybu.
6: Ze Želví zahrady.
7: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí, koně klusají a...
8: Jaký je to tu pohodový léto?
9: Jaký je to tu

0: Pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy.
0: Pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a
0: to.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Na velikost
1: Park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Na velikosti
1: Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Na velikosti záleží.
1: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Na velikosti záleží. Proto je
1: a hodně blízko u zvířat.
2: Na velikosti záleží. Proto je
1: blízko u zvířat.
2: Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 tisíc položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Chceme ho postavit vlastním
2: skladem a diskrétně.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý
2: materiál.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov.
4: Vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte
4: s dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem
4: materiál
3: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem
4: vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem budujte srdcem. Zděte s rozumem budujte srdcem.
5: Angry Birds kosmetika.
3: S rozumem budujte srdcem.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule.
3: Budujte srdcem.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, plek, žádný keci, funkční věci. Anagory, B.A.B. keci, funkční věci. Anagory, B.A.R.D.S.tečky, funkční věci. Anagory, B.A.R.D.S. Anagory, B.A.R.D.S.tečka.cz. Anagory, B.A.R.D.S.tečka.cz. B.A.R.D.S.tečka.cz.
6: Nemáš co na sebe?
5: CZ.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořád co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný... Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na... Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokový... Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz www.rokovýradio.cz.
7: Toto vysílání je přísně...
6: Rokovýradio.cz.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodne... K vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz, pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc. Zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klikte na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz, agent ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
8: Aktuální zpráva.
7: Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
8: Aktuální zpráva. Hazardní
7: srovnávat.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje.
8: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje.
8: Účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní
8: 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je?

0: varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Potkáváte je i na hazardní hře může vzniknout závislost. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce. Je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce. I den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce. Nebo vaši práce. Jsou to vaši sousedé na procházce. Nebo vaši kolegové. Kolegové. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
1: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem. No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty. Tant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysím absolventům? Tak se podívej na projektant budoucnost Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš na projektantbudoucnosti.cz. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
2: potisk trička, potisk trička, byla CZ.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce
2: CZ.
3: MM Reality.
4: Rodinný dům ve starých Jesenčanech na Pardubicku.
3: Rodinný dům ve starých Jesenčanech na Pardubicku za 5 milionů 490.
4: Rodinný dům ve starých Jesenčanech na Pardubicku za 5 milionů 499 tisíc. Byt na Pardubicku za 5 milionů 499 tisíc. Byt Cyplus KK za 5 milionů 499 tisíc. Byt Cyplus KK v Moravské Ostravě za 499 tisíc. Byt Cyplus KK v Moravské Ostravě za 4 miliony 600 tisíc. Byt Cyplus KK v Moravské Ostravě za 4 miliony 649 tisíc. Byt Cyplus 1 v Sokolově za 2 miliony 790 tisíc. Nájemní dům ve Vejprtech na Chomutovsku 2 miliony 790 tisíc. Nájemní dům ve Vejprtech na Chomutovsku za 3 miliony 490 tisíc a garáž v Chomutovsku za 3 miliony 490 tisíc a garáž v Pelhřimově za 5 miliony 490 tisíc a garáž v Pelhřimově za 530 tisíc korun 90 tisíc a garáž v Pelhřimově za 530 tisíc korun

0: garáž v Pelhřimově za 530 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma.
3: Vozy skladem a rychlé předání. Více na Autojaro. Rychlé předání. Více na Autojarov.cz.

voraz s Danem. Jo, rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem.

0: Před 40 lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Před 40 lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Za 30 lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Za bicí usedl proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Za bicí usedl Olympiku velký zemětřesení. Za bicí usedl Milan Peroutka a klávesy zemětřesení. Za bicí usedl Milan Peroutka a klávesy převzal Jiří. Za bicí usedl Milan Peroutka a klávesy převzal Jiří Valent. Za bicí usedl Milan Peroutka a klávesy převzal Jiří Valenta. Jiří Valenta. Ze čtyřčlenné skupiny se stal kvintet. Ze čtyřčlenné skupiny se stal kvintet a v nový sestavě. Ze čtyřčlenné skupiny se stal kvintet a v nový sestavě. Poslední skupiny se stal kvintet a v nový sestavě. Poslala skupina do světa desku Big Beat. Se stal kvintet a v nový sestavě. Poslala skupina do světa desku Big Beat. A v nový sestavě. Poslala skupina do světa desku Big Beat. Skupina do světa desku Big Beat. Pojďte si s náma zavzpomínat desku Big Beat. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky s Leg Beat. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky s legendou českého Big Beatu. Kamil desku probere s Petrem Jandou v Big Beatu. Kamil desku probere s Petrem Jandou v podcastu Deska měsíce, který vám šoupneme na YouTube. Deska měsíce, který vám šoupneme na YouTube. Olympik, který vám šoupneme na YouTube. Olympik a 40tiny alba Big Beat šoupneme na YouTube. Olympik a 40tiny alba Big Beat jedená na YouTube. Olympik a 40tiny alba Big Beat 11. června celý. Olympik a 40tiny alba Big Beat 11. června celý den. Na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.
1: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu, 13. června do Moravského Krumlova na 13. června do Moravského Krumlova na Rock in. 13. června do Moravského Krumlova na Rock in a na náš koncert v rámci Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
2: Dálnice a víčka těžký jak kanálový dekly. Zrpráků Roger uspává mě svou.

co kluci vydali pořádního. Kluci vydali pořádního. Pořádního.

0: Takže máte... Takže máte se na co těšit. Takže máte se na co těšit, kdo tuhle kapelu... Takže máte se na co těšit, kdo tuhle kapelu máte rádi. Takže máte se na co těšit, kdo tuhle kapelu máte rádi. Takže máte se na co těšit, kdo tuhle kapelu máte rádi, tak určitě v září těšit, kdo tuhle kapelu máte rádi, tak určitě v září kupujte jejich LPčko, nebo tuhle kapelu máte rádi, tak určitě v září kupujte jejich LPčko nebo CDčko. No a my jdem dál rádi, tak určitě v září kupujte jejich LPčko nebo CDčko. No a my jdem dál k hudbě a pustíme, pustíme si třeba YouTube a nebo Vypsanou fixu.
1: Vše, co potřebuji. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 90 se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A proseko a okurka 1 kus za 9,90. A proseko Treviso 0,75 litru za 50. A proseko Treviso 0,75 litru za 59,90. A proseko Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl 75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. Litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. Za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Oknem
1: 490. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí.
2: Oknem fouká střecha, padá.
1: To se vyplatí.
2: Oknem fouká střecha, padá. Kdo pak nám
1: platí?

0: to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes ob rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna teď.
0: Všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna
0: a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry.
0: Až.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní.
1: .cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. Zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž.
2: A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu.
2: Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a...
2: Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli...
2: A venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešením...
2: Roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na i s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na Velux s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Velux. Více informací na velux.cz.
4: Máte vlastní dodávku? Doručujte
3: více informací na velux.cz.
4: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky
3: na velux.cz.
4: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky
3: z.
4: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme. Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové jdeme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro. Vedro jako práce kurýra CZ. One by Allegro. Vedro jak CZ. One by Allegro.
5: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na celáři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Je. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní zace Senkor již od 5999 korun v prodejní od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
5: Z 999 korun v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Hledáte práci, která
5: korun v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Hledáte práci, která dává smysl?
6: Senkor.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a

a to byl... A to byli traktoři a jejich láskožrouti. A to byli traktoři a jejich láskožrouti. No a teďka... A to byli traktoři a jejich láskožrouti. No a teď... A to byli traktoři a jejich láskožrouti. No a teďka vyjde nový... To byli traktoři a jejich láskožrouti. No a teďka vyjde nový CDčko 8... Traktoři a jejich láskožrouti. No a teďka vyjde nový CDčko 18. září. No a teďka vyjde nový CDčko 18. září, vyjde Antraxům. Kdo máte rád tu tržku? Teďka vyjde nový CDčko 18. září, vyjde Antraxům. Kdo máte rád tu tržku? Vyjde nový CDčko 18. září, vyjde Antraxům. Kdo máte rád tu trtalovou kapelu, tak vyjde nový CDčko, který se jmenuje Cursum Perficio. A já tak vyjde nový CDčko, který se jmenuje Cursum Perficio. A já vám tady pustím z toho CDčko, který se jmenuje Cursum Perficio. A já vám tady pustím z toho úryvek písničky Cursum Perficio. A já vám tady pustím z toho úryvek písničky, to se jmenuje It's for Kids. Ať víte, co kluci vydali pořádního. To se jmenuje It's for Kids. Ať víte, co kluci vydali pořádního. Kids, ať víte, co kluci vydali pořádního. Ať víte, co kluci vydali pořádního.

0: Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více na... Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více na... dne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Chutná, to se vyplatí. Chutná jako krásný sen. Vůni budeš omámen. Platí. Chutná jako krásný sen. Vůni budeš omámen. Chutná jako krásný sen. Vůni budeš omámen. Ve Vraňanech. Chutná jako krásný sen. Vůni budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejslad...
0: Čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
0: Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
0: Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Zažijte emoce za volantem vozu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Zažijte emoce.
1: Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Zažijte emoce za volantem vozu.
1: Vaše nejsladší jahody.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
1: Tří jahody.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotu světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup novety, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC.cz. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. 19. června před OC Letňany. Napřed OC Letňany. Románský.

0: nám to praví zedník,
1: malíř,
0: praví zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář,
0: ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář,
0: ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce
1: topenář,
0: podlahář, ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů,
1: nechte si udělat,
0: ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů,
1: nechte si udělat,
0: rekonstrukce bytů,
1: nechte si udělat z vašeho bytu opět domov,
0: více informací,
1: se bytů, nechte si udělat z vašeho bytu opět domov,
0: více informací na rekbity.cz,
1: vašeho bytu opět domov,
0: více informací na rekbity.cz,
1: rekbity,
0: více informací na rekbity.cz,
1: rekbity, záruka kvality.
0: Na rekbity.cz,
1: rekbity, záruka kvality.
0: .cz,
1: rekbity, záruka kvality.
2: Trénírka
1: kvality.
2: Trénírkarna.cz. Trénírkarna.cz.
3: Hej ty. Ne.
2: Trénírkarna.cz.
3: Hej ty. Ne ty.
2: Trénírkarna.cz.
3: Hej ty. Ne ty.
2: Na.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky? Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkarna.cz. Napiš kód radio a jeden. Není problém. Klikni na trenírkarna.cz. Napiš kód radio a jeden. Klikni na trenírkarna.cz. Napiš kód radio a jede to. 30% na trenírkarna.cz. Napiš kód radio a jede to. 30% na všech CZ. Napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš? Napiš kód radio a jede.

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Rádia od rána do večera. V dabu i FM nebo na Rádia.cz. V dabu i FM nebo na Rádia.cz.

Ahoj lidi, tady je vypsaná fix. Ahoj lidi, tady je vypsaná fixa, tady je vypsaná fixa. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Rádio, který má v názvu Rock, je to nejlepší rádio. A je to hotový.

0: vlastnosti.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Oby nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Oby
1: zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: Klima celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz. Vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz. Ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz. Chcete?
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz. Chcete si sednout tady?
0: Dejte se na
1: klimaexpress.cz. Chcete si sednout tady?
0: CZ.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na
0: Z?
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě.
1: Spíš na zahrádce.
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce. V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání.
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždy.
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché.
2: K Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, jste u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, jste ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business a podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Svět není jen...
3: Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Svět není jen...
3: Zdarma na KB.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha. Není jen samé slunce a duha. Je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky slunce a duha. Je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Nemáš Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořicán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušní oblečení na e-shopu Rokrádia. Nikdo nedostane. Pořiď si slušní oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky. Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušní hadry na mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušní hadry na www.rokovýradio.cz. A spoustu dalšího. Slušní hadry na www.rokovýradio.cz. Slušní hadry na www.rokovýradio.cz.
6: Hej vy? Ano.
5: Hadry na www.rokovýradio.cz.
6: Hej vy? Ano, vy. Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička. CZ si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou ost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building. Výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building. U nás to zvládneme kvalitně a dární team building. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Ček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Vlastním potiskem.
7: Kup si
6: potiskem.
7: Kup si

to w Direct Auto. Oktawka o... Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct 5 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. U nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. VVC. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.cení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz zdarma. www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz direct.auto.cz nejvyšší.auto.cz nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz

0: Ceny ropy dnes na trzích klesají, firmy ale peníze vracet nechtějí. Ceny ropy dnes na trzích klesají, při nočním obchodu firmy ale peníze vracet nechtějí. Ceny ropy dnes na trzích klesají, při nočním obchodování vracet nechtějí. Ceny ropy dnes na trzích klesají, při nočním obchodování pázy tak smazali vědí. Ceny ropy dnes na trzích klesají, při nočním obchodování pázy. Ceny ropy dnes na trzích klesají, při nočním obchodování pázy tak smazali většinu zisků z pondělí. Trzích klesají, při nočním obchodování pázy tak smazali většinu zisků z pondělí. Při nočním obchodování pázy tak smazali většinu zisků z pondělí. Írán a Izrael na základě obchodování pázy tak smazali většinu zisků z pondělí. Írán a Izrael na základě výzvy pázy tak smazali většinu zisků z pondělí. Írán a Izrael na základě výzvy amerického prezidenta většinu zisků z pondělí. Írán a Izrael na základě výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa z pondělí. Írán a Izrael na základě výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavili vzájemné útoky, ačkoliv obětského prezidenta Donalda Trumpa ačkoliv obě strany varovaly, že by mohly obnovit nepřátelské akce. No a tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezóny.
1: V dalším kole čeká Kanaďanka Mboková. Rock Radio, počasí.
2: Dnes bude oblačno, je zataženo od západu postupně nevětší. Nezbude oblačno, je zataženo od západu postupně na většině území občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 17 až 20 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušnej den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
1: Rock Radio, doprava.
2: D35 na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou je poruchaný. D35 na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou je poruchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, je překážka na...

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete. Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezdě
0: po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě?
0: V autě 40 stupňů? To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách
0: 40 stupňů? To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: V kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Kví klid.
0: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací v
2: Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsností. Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás
0: v servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garáži
0: včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Sové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skotěs

0: Na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou je porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, je překážka na vozovce. Mohelnice Lipník nad Bečvou je porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, je překážka na vozovce. Bečvou je porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, je překážka na vozovce. A bude se zvýšenou porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, je překážka na vozovce. A bude se zvýšenou opatrností. Čekejte tam zdržení, je překážka na vozovce. A bude se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, je překážka na vozovce. A bude se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, až se tam pořádku dostanete.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc. Všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. Slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. Zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. Více na Suzuki.cz. Na Suzuki.cz.
0: A je pár minut po 13. hodině. Rokovej foras. A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokového vrazu zda. A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokového vrazu zda. Po 13. hodině a máme první hodinu rokového vrazu s Danem za sebou. No a já už hodině a máme první hodinu rokového vrazu s Danem za sebou. No a já už tady mám ve studiu první hodinu rokového vrazu s Danem za sebou. No a já už tady mám ve studiu hosta a s Danem za sebou. No a já už tady mám ve studiu hosta, ale ještě vám zatím neřeknu. No a já už tady mám ve studiu hosta, ale ještě vám zatím neřeknu, kdo to je. No a já už tady mám ve studiu hosta, ale ještě vám zatím neřeknu, kdo to je. Je to naše taková paní Kolombo. Se rozvíjíte za chvilku a než vám to řeknu, tak si pustíme Rolling Stony, Aleše Brich Tou Pain. Rolling Stony, Aleše Brich Tou Pain a nebo teďka Status Quo.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezký.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké od...
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje...
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Podpůrný fond vyzval 28... Hezké odpoledne přeje David Račák. Podpůrný fond vyzval 28 dceřiných firem Agro... Nepřeje David Račák. Podpůrný fond vyzval 28 dceřiných firem Agrofertu k vrátání... 28 dceřiných firem Agrofertu k vrácení podpory Mrolnický a Lesnický... Dceřiných firem Agrofertu k vrácení podpory Mrolnický a Lesnický fond zahájil před... Agrofertu k vrácení podpory Mrolnický a Lesnický fond zahájil předsoudní fázi vymáhacího procesu. Důvodem je údajné porušení zákona o střetu zájmů, kdy byl Babiš vymáhacího procesu. Důvodem je údajné porušení zákona o střetu zájmů, kdy byl Babiš jako vlastník ASU. Důvodem je údajné porušení zákona o střetu zájmů, kdy byl Babiš jako vlastník Agrofertu. Důvodem je údajné porušení zákona o střetu zájmů, kdy byl Babiš jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Zákona o střetu zájmů, kdy byl Babiš jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Firmy ale peníze vrací mu, kdy byl Babiš jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Ceny ropy dnes poprvé premiérem. Firmy ale peníze vracet nechtějí.

vůbec, proč najednou už se ti vůbec nechce, už se ti vůbec nechce smát, už se ti vůbec.

0: jak jste říkali s Kubou, jo, že mě vyhodíte dveřma, vrátím se oknem, tak dneska jsem přišla komínem.
1: Já jsem koukal, ale aspoň... Donesla jsme tady, popřála jsme tady, donesla jsme krásnou desku, lpíčko, za to mám radost.
0: Abys
1: to slyšel. Včera pouštěl takový IDMko, oni totiž budou na mistrovství světa na LPčku.
0: Tak poštěj.

0: Takže děduško je pořád u mě, jo? Ono... Takže děduško je pořád u mě, jo?
1: Já pořád je,
0: víš, že tam nepoznáš ten rozdíl toho věku, jako samozřejmě už to není takový, jakože... Že tam nepoznáš ten rozdíl toho věku, jako samozřejmě už to není takový, jakože... Extra živý. Máš ten rozdíl toho věku, jako samozřejmě už to není takový, jakože... Extra živý, ale pořád je to samozřejmě už to není takový, jakože... Extra živý, ale pořád je to furt jako kvalita.
1: Jako já musím...
0: To není takový, jakože... Extra živý, ale pořád je to furt jako kvalita.
1: Jako já musím uznat, že...
0: Extra živý, ale pořád je to furt jako kvalita.
1: Jako já musím uznat, že...
0: Extra živý, ale pořád je to furt jako kvalita.
1: Jako já musím uznat, že...
0: Ale pořád je to furt jako kvalita.
1: Jako já musím uznat, že... Jako překvap?
0: Pořád je to furt jako kvalita.
1: Jako já musím uznat, že... Jako překvap?
0: Já se chci zeptat, co my budeme dělat furt jako kvalita.
1: Jako já musím uznat, že... Jako překvap?
0: Já se chci zeptat, co my budeme dělat v 80 letech.
1: Já musím uznat, že... Jako překvap?
0: Já se chci zeptat, co my budeme dělat v 80 letech. Já určitě nebudu v 80 letech. Já určitě nebudu vydávat CDčko.
1: Mě už tady rovnají záda, ty vole, já nevím, co budu dělat v 80. Rovnají záda, ty vole, já nevím, co budu dělat v 80.
0: Dobře, tak jdeme na další hudbu a já vám třeba...
1: Vole, já nevím, co budu dělat v 80.
0: Dobře, tak jdeme na další hudbu a já vám třeba pustím něco českýho.
1: Já v 80.
0: Dobře, tak jdeme na další hudbu a já vám třeba pustím něco českýho. Budou tam Dimitry. Dobře, tak jdeme na další hudbu a já vám třeba pustím něco českýho. Budou tam Dimitry, ty budou za chvilku, budou Police a nebo Valda Gang. Budou tam Dimitry, ty budou za chvilku, budou Police a nebo Valda Gang, a nebo Valda Gang, ale ještě s Vláďou Šafránkem.
2: Proležela se vám matrace,
0: ale ještě s Vláďou Šafránkem.
2: Proležela se vám matrace,
0: vyber Šafránkem.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace Zahubi. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace Zahubičku.cz. Ty ne matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace Zahubičku.cz. Ty neproležíš. Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace Zahubičku.cz. Ty neproležíš. Matrace z řady Premium od Matrace Zahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace od Matrace Zahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku.
2: Hubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku.
2: Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku. CZ.
2: Zdarma.
3: Matrace za hubičku. CZ.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už dost...
3: Za hubičku. CZ.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a sp...
3: CZ.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat.
5: Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu.

0: To byly Rolling Stones a jejich Start Me Up z roku 1981.
1: Dneska, jak jste říkali s Kubou, jo? Že mě vyhodíte dveře.
0: Mahoj.
1: Čau, hele, dneska.

0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
1: Český Goodwill znovu hledá. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podniky. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podniky. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy. Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, který hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmu. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo. Na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy. Studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy. MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. VVV. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. VVV. Český Goodwill. Lidé váží. VVV. Český Goodwill. CZ. Jak vzniká VVV. Český Goodwill. CZ.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá
2: elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí
2: být tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška. A takže je. V tom musí být celá liška. A takže je. Na musí být celá liška. A takže je. Na výjimy liška. A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně všechno u nás je, co mě vozí do školy. No jasně všechno u nás doma i vozí do školy. No jasně všechno u nás doma i moje hračky. Všechno u nás doma i moje hračky. Děkuju.
4: Vidíte nás?
3: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
4: Roztančete se do léta.
6: Atención, señoras y señores.
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém.
6: Atención, señoras y señores.
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
7: La tropical.
6: Señoras y señores.
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
7: La tropical pořádá intenz.
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
7: La tropical pořádá intenzivní kurz tance. Intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres.
4: Mix latino, bachata,
7: pro dospělé.
6: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a
6: un, dos, tres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton. Salsa, dance heels a reggaeton.
6: La tropical.
7: Přihlaste se hned teď online.
4: Dance heels a reggaeton.
6: La tropical.
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.
6: La tropical.
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.
4: Přihlaste se hned teď online.

0: www.latropical.cz. La Tropical. Taneční hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. La Tropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my. CZ. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my. Vás naučíme. Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my. Vás naučíme tančit. Kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Awarashar. Ale my vás naučíme tančit. Awarashar. Vás naučíme tančit. Awarashar. Učíme tančit. Awarashar. Awarashar. Rashar.
1: 每一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。每一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。只条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息，保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号。需要您的几条个人信息和银行卡号。几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky
1: ani si h jinhang ka hao.
2: Nekupujte drahý značky ani levný čínský
1: h jinhang ka hao.
2: Nekupujte drahý značky ani levný čínský jačky ani levný čínský stky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Dobrý den.
2: Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Dobrý den.
2: Potisku. Bez potisku CZ.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě
3: a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 20. stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekej pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.

vstáváme brzo a chod. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Pozdě s Jirkou.

z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. I a zkušeben. Rock Radio. Zkušeben.

FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio.

Americe měli Brangelinu. V Americe měli Brangelinu. My máme Dandabel, ale nemusíme být světoví. Stačí, když budeme slušný a rondabel. Rokový rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

0: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí. Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macek. Naší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč kulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Tva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradce, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci. A provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci. Velký rozhovor Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alen. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou. Více pro ukrajinský než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou. O Itálii i vcký než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou. O Itálii i fotbalovém mici. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou. O Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou. O Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu svém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení. Nechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
1: Atención!
0: Umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku. Rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku. Říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. V Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektor. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekoneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kukal. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kukal. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které te výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šlandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit? Procent na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50%. Ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: A ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando. Od prvního prodeje na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando. Od 1. června je v Metru.

0: to byly Extreme. A to byly Extreme. A to byly Extreme. A zítra už je středa, Kamil bude mít Extreme. A zítra už je středa, Kamil bude mít hosta ráno v 9. A zítra už je středa, Kamil bude mít hosta ráno v 9 a bude to kapela Dr. P. A zítra už je středa, Kamil bude mít hosta ráno v 9 a bude to kapela Dr. P. Kapela Dr. P.P., což je česká rocková kapela, která začala v polovině 90. let. Což je česká rocková kapela, která začala v polovině 90. let. Myhli se tam kapela, která začala v polovině 90. let. Myhli se tam Petr Hennig, František Sahula, nebo začala v polovině 90. let. Myhli se tam Petr Hennig, František Sahula, nebo myhli se tam Petr Hennig, František Sahula, nebo Michal Šerák. Spolupracují včas s Loufanánkem František Sahula, nebo Michal Šerák. Ať máte trošku přehled, kdo tahle kapela je. Už to skoro legendary, že toho 90. No a já zase pustím nějakou a pustíme si zase něco zajímavého, třeba Kerny, Foo Fighters, anebo Hammerfall.
1: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled.

0: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando. Od 1. června je v metro...
0: Na sebe.
1: Zalando. Od 1. června je v Metropolis...
0: Zalando.
1: Od 1. června je v Metropolis Ličín...
0: Ninja Pardo.
1: Od 1. června je v Metropolis Ličín...
0: Ninja Park!
1: Od 1. června je v Metropolis Ličín...
0: Ninja Park!
1: Velké i malé je v Metropolis Ličín...
0: Ninja Park!
1: Velké i malé děti si tu... Polis Ličín...
0: Ninja Park!
1: Velké i malé děti si tu každý...
0: Ninja Park!
1: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu...
0: Ninja Park!
1: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu
0: park.
1: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství. Děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
0: Šplhací zóna.
1: Každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
0: Šplhací zóna. Obří kuličková.
1: Užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
0: Šplhací zóna. Obří kuličková dráha. Pro
1: pohybu, legrace a dobrodružství.
0: Šplhací zóna, obří kuličková dráha.
1: Legrace a dobrodružství.
0: Šplhací zóna, obří kuličková dráha. Pro lézačkuství. Šplhací zóna, obří kuličková dráha. Pro lézačky, skillwall a fůra dalšího. Šplhací zóna, obří kuličková dráha. Pro lézačky, skillwall a fůra dalšího. A pro skillwall a fůra dalšího.
1: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna.
0: Fůra dalšího.
1: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma. Menší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma. A otevřeno máme od rána do večera na Montessori zóna. Vstupné je zdarma. A otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
0: Hurá! Více informací najdete na
1: až do konce prázdnin.
0: Hurá! Více informací najdete na webu Metropolis Ličín.
1: Prázdnin.
0: Hurá! Více informací najdete na webu Metropolis Ličín. Více informací najdete na webu Metropolis Ličín.
2: Vedro jako na Sahaře.
0: Najdete na webu Metropolis Ličín.
2: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení.
0: Metropolis Ličín.
2: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klima. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři. Řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i nadhladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace silná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datar. Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datar. 5999 korun v prodejní síti Datar.
3: Senkor.
2: 999 korun v prodejní síti Datar.
3: Senkor.
2: V prodejní síti Datar.
3: Senkor.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale při...
3: Senkor.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli... Února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerlidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu. Kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 24,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 20,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka
4: klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc.
0: To se vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 120. Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou se slevou 125 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Bylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz
2: Rock Radio.
1: direct.auto.cz
2: Rock Radio.
1: auto.cz

0: DABu et FM. V DABu i FM nebo na. V DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje na CZ? Rock Radio. Rock Radio. Co? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 12. června.
0: Radio, co se děje?
1: Pátek 12. června si už
0: je.
1: Pátek 12. června si užijete v Music 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu Dual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského 20 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hraje kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Revival. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Mini. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť z přát Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama. Metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čeká zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitmana i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Pro programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Oldhammer a spousta dalších. Prorok Rádio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer
1: dalších. Prorok Rádio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na
1: Prorok Rádio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete
1: Prorok Rádio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být. Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět. Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rok

Rokovýradio.cz ve službě. Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokovýradio.cz ve slušných rokmi. Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokovýradio.cz ve slušných rok a vědět všem. Na našem webu Rokovýradio.cz ve slušných rok a webu Rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Rok Rádio. Rádio.cz ve slušných rok akcích. Rok Rádio. Rok je slušná muzika ve slušných rok akcích. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika. Muzika.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rok

0: La Vaillant, která užijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výtky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a z čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým plant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem, a vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED. Nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 a prosecco Treviso 0,7 salátová okurka 1 kus za 9,90 a prosecco Treviso okurka 1 kus za 9,90 a prosecco Treviso 0,7 kus za 9,90 a prosecco Treviso 0,75 litru za 5,90. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí. Se vyplatí.
2: Potisk potisk dárky. Potisk dárky, potisk dárky. Rarata, potisk dárky, potisk dárky. Belavil CZ. Potisk dárky, potisk dárky. Belavil CZ. Dárky, potisk dárky. Belavil CZ.
3: Co takhle víc radosti?
2: Belavil CZ.
3: Co takhle víc radosti?
2: Belavil CZ.
3: Co takhle víc radosti a méně
2: CZ.
3: Co takhle víc radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte. Co takhle víc radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou. Co takhle víc radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu. Více radosti a méně starostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu. Méně starostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz, sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní s péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce tému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze.

0: Takto. Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám.
1: Zase všude tolik vody.
0: Tak tohle nevyvětrám.
1: Zase všude tolik vody.
0: Tohle nevyvětrám.
1: Zase všude tolik vody.
2: To je puch.
3: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch vám jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jedno místě. Špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jedno místě. Vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jedno místě.
4: Ventilátory.
3: Na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
4: Ventilátory. Ventilátory. .cz.
5: Dřív.cz. Dřív než začnou prázdniny, než zmizí
4: CZ.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na do. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. pí. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Při České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Už 19. až 21. června. Buď u toho. 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. U toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Pořídíš na autodrombrno.com.
6: Uvažujete o
5: brno.com.
6: Uvažujete o novém vytápění?
5: Využij.com.
6: Uvažujete o novém vytápění? Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla.

0: prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Vetobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www. Autobranka, tný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www. Auto Škoda v Praze a v Náchodě. www. Autobranka.cz. Praze a v Náchodě. www. Autobranka.cz. www. Autobranka.cz. www. Autobranka.cz.
1: Nejvyšší čas na
0: Autobranka.cz.
1: Nejvyšší
0: CZ.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rok. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokovit slušný rokový stránky. www. Rokovýradio.cz. Všechno, no co se do rádia nevešlo, na www. Rokovýradio.cz. Já nevešlo na www. Rokovýradio.cz. www. Rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

0: Populaci podle věku by se nebránili ani samotné děti. Ovšem, pokud by se jich samotných už netýkalo. Americká hvězda Serena Williamsová, která před 4 roky ukončila tenisovou kariéru. Se dnes vrátí na turnaj v londýnském Queens Clubu. 44letá vítězka Grand Slamů ve dvouhře se představí v deblu po boku 19-leté Kanaďanky Viktorie Mbokové. Rock Radio.
1: Počasí. Dnes bude oblačno zataženo od západu postupně na většině území občasný déšť. Nejvyšší denní teploty 17 až 23 stupňů. Koncept chytře vymyšleno pro život.
2: Rock Radio. Dobré.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW.

0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Radio.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák, Česká
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Česká armáda stále nemá. Nové francouzské samohybné houfnice César, které mají nahradit zastaralé systémy Dana. První kusy měly dorazit v dubnu dodávky, ale systémy Dana. Téměř 80% rodičů dětí od 6 do 17 let souhlasí se zákazem sociálních sítí dětem mladším 15 let. Regulaci podle věku by se nebránili ani samotné děti. Ovšem, pokud by se jich samotné

0: jízdy, přijeďte do BMW. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis z jízdy. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se posaďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás o Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW. O vás i vaše BMW. I vaše BMW. BMW.
1: Rockovej for. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej foras. Rock Radio. Rockovej foras.
2: A je
1: Rockovej foras.
2: A je pár minut po 14. hodině a my máme poslední hodinu rokového vrazu zdaném před sebou. Nám v 15. hodině a my máme poslední hodinu rokového vrazu zdaném před sebou. Nám v Praze už tady krásně rokového vrazu zdaném před sebou. Nám v Praze už tady krásně prší, vyčistil se vzduch. Je venku. Nám v Praze už tady krásně prší, vyčistil se vzduch. Je venku nádherný počasí. Doufám, že v Praze už tady krásně prší, vyčistil se vzduch. Je venku nádherný počasí. Tady krásně prší, vyčistil se vzduch, je venku nádherný počasí. Doufám, že už u vás taky, ať se vám dneska prší, vyčistil se vzduch, je venku nádherný počasí. Doufám, že už u vás taky, ať se vám dneska krásně spí, protože večer prej byla první tropická noc. Můj polštář o tom může vyprávět. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Avenged Sevenfold a jich So Far. Tam to také padlo tropicky. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Avenged Sevenfold a jich So Far Away.
1: Rock Radio. Rock Radio. Never feared for any. Rock Radio. Never feared for anything. Rock Radio. Never feared for anything. Radio.

Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

0: U nás na střední měli, my jsme to, ale extrémně, hele, prosím tebe, my jsme třeba u nás na střední měli taky sekanou houfce a to byla štvaže. To je fakt něco skvělýho.
1: My, co máme školu života, na střední jsme nechodili. Tak my tohle neznáme, my jsme se stravovali doma.
0: Ale počkej, vydrž. Ty jsi udělal srandu z Ústí, ale moje mamka je jakoby od Ústí.
1: Ale nad Labem jsem myslel.
0: To
1: je máma od Ústí na Torlicí, ne?
0: Ne, z Labe.
1: Jo, ono, tak ne. Ta zná život, ona ví, jak chutná život. Tak, tam je drsný.
0: Mamka si zažila gangsterství.
1: Takže... Jo, ono, tak ne. Ta zná život, ona ví, jak chutná život, tak, tam je drsný.
0: Mamka si zažila gangsterství.
1: Takže zdravíme Káji mamku.
0: Čau, máme a promiň.
1: Jste statečná ženská, že jste vyrůstala.
0: Čau, máme a promiň.
1: Anebo Iron Maiden teďka.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. A teď navíc lek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc bez DPH. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace bez DPH. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku.cz. Páchnoucí klimatizace po zimě. V autě 40 stup.

0: A to byl... A to byl Meatloaf. A to byl Meatloaf. V Ústí byl Meatloaf. V Ústí na tom je speciální slang, na tohleto slovo říkají Meatloafe. V Ústí na tom je speciální slang, na tohleto slovo říkají Meatloafe. Říkají Meatloafe. My tomu v Čechách říkáme sekana. Meatloafe. My tomu v Čechách říkáme sekana. My tomu říkáme sekana. To všichni znáte z toho. Chodíme tam všichni na tu sekačku do té housky za 25 korun. Samozřejmě, kdo ji neměl, nežil v Čechách, podle mě. Myslím si, že chlapi, co tady na stavbách dělají a poslouchají naše rádio, mrej za pravdu, protože to je tak 10 centiáků sekaný v malý, to je tak 10 centiáků sekaný v malý housce, takže to je vlastně malý housce, takže to je vlastně...
1: Já to miluju.
0: To je sekaná v housce vlastně.
1: No, sekaná v housce, no.
0: Ne, počkej, houska sekaná, takže to je vlastně...
1: Já to miluju.
0: To je sekaná v housce vlastně.
1: No, sekaná v housce, no.
0: Ne, počkej, houska sekané, tak. Jinak to je. My jsme to specifikovali úplně.
1: Hele, prosím tebe, my jsme třeba u nás na střední měli...
0: Specifikovali úplně.
1: My jsme to ale extrémně. Hele, prosím tebe, my jsme

0: Dňů? To nechcete. Jezdící klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte
0: zace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou? V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid. Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu
1: chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
0: Klima Express. Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti.
2: Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové. Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti.
2: Najdete nás.
0: Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti.
2: Najdete nás v garážích obchodního.
0: Včetně vodíkové detekce netěsnosti.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden. Eden.
0: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě.
0: Si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte.
2: Vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz. Chladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz. Klimaexpress.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule.
2: CZ.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně. Kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně. Pod Birds, lousy vůně. Pod i spodek, žádný keci, funkční věci. Ano, žádný keci, funkční věci. Ano, gr, i. B.A.R. dost si funkční věci. Ano, gr, i. B.A.R. dosalčí věci. Ano, gr, i. B.A.R. dosal.cz. Ano, gr, i. B.A.R. dosal.cz. CZ.
4: 每一件漂亮的 T 恤条纹多多，品质保证。每一件漂亮的 T 恤条纹多多，品质保证。只需要多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡。个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský.
4: 和银行卡号。
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský.
4: 银行卡号。
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez... Kupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez... Drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Aktuálně bez potisku. Bez potisku CZ.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her
5: CZ.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo.
6: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí, varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj.
7: Závislost.
8: Ahoj. V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornii. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot. Může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot. Vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
9: Jaké pantofle?
8: Vyhrajete. Eurojackpot.
9: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakers?
8: Eurojackpot.
9: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou?

0: v prodejnách e-obuv ví.
1: Vidíš to?
0: Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Vidíš to?
2: Vidím.
0: eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají.
0: Zet i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají.
0: V prodejnách e-obuv ví.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co? Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Led balony.
2: Zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, driftová.
2: Se, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Led balonem, bungee jumping. No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Led balonem, bungee jumping. Jumping, driftování, rafting, skok pada. Co vidím já?
2: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem.
2: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezing, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
1: nezapomenutelných zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
1: který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
1: Užijte
3: si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás
3: si zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek.
1: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit. A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou.
3: Nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
1: Můžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 200. Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 2 výhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun z 10 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.

0: Hustobeď...
1: Já budu to nabité, opět se ve vteřinách, kde se vidíme, čau.
0: Hustobeďská rally, to je opravdu Adamovo ráj, vždy tam...
1: Opět se ve vteřinách, kde se vidíme, čau.
0: Hustobeďská rally, to je opravdu Adamovo ráj, vždy tam už dvakrát... Adamovo ráj, vždy tam už dvakrát za sebou zvítězil. Navíc vždy, když na Jižní Moravu dojede, je na tam už dvakrát za sebou zvítězil. Navíc vždy, když na Jižní Moravu dojede, je na něm okamžitě poznat, jak si zrovna za sebou zvítězil. Navíc vždy, když na Jižní Moravu dojede, je na něm okamžitě poznat, jak si zrovna tuhle rally mezi vinohrady užívá. Na rozdíl od Zlína se totiž nemusíš si zrovna tuhle rally mezi vinohrady užívá. Na rozdíl od Zlína se totiž nemusíš stresovat. Nikdo tam za ním nechodí. Rally mezi vinohrady užívá. Na rozdíl od Zlína se totiž nemusíš stresovat. Nikdo tam za ním nechodí s tím, že prody užívá. Na rozdíl od Zlína se totiž nemusí stresovat. Nikdo tam za ním nechodí s tím. Na rozdíl od Zlína se totiž nemusí stresovat. Nikdo tam za ním nechodí s tím, že prostě mus doma. A letošní Hustopeče slibují mimořádný zážitek. Vždyť když se jeden dívá na výsledky mimořádný zážitek. Vždyť když se jeden dívá na výsledky dosavadních odjetých závodů, tak jsou rozdíly mezi. Vždyť když se jeden dívá na výsledky dosavadních odjetých závodů, tak jsou rozdíly mezi. Jeden dívá na výsledky dosavadních odjetých závodů, tak jsou rozdíly mezi jezdci naprosto minimální. Už teď si můžete být dosavadních odjetých závodů, tak jsou rozdíly mezi jezdci naprosto minimální. Už teď si můžete být jistí, že to odjetých odjetých závodů, tak jsou rozdíly mezi jezdci naprosto minimální. Už teď si můžete být jistí, že tak jsou rozdíly mezi jezdci naprosto minimální. Už teď si můžete být jistí, že to zase bude tento víkend. Zase bude tento víkend o desetinkách a bravurním jezdeckém umění všech jezdců a pro všech jezdců a pro nás diváky. To mimo skvělou show znamená i klobásky uzené skvělé moravské. Pro nás diváky. To mimo skvělou show znamená i klobásky uzené skvělé moravské vínko. Prostě víkend, který se. To mimo skvělou show znamená i klobásky uzené skvělé moravské vínko. Prostě víkend, který se blíží ideálu. A to znamená i klobásky uzené skvělé moravské vínko. Prostě víkend, který se blíží ideálu. A třeba skvělé moravské vínko. Prostě víkend, který se blíží ideálu. A třeba si my, co držíme palce vínko. Prostě víkend, který se blíží ideálu. A třeba si my, co držíme palce březíkovcům, na konci zařveme ono lek se blíží ideálu. A třeba si my, co držíme palce březíkovcům, na konci zařveme ono lek ideálu. A třeba si my, co držíme palce březíkovcům, na konci zařveme ono legendární. Třeba si my, co držíme palce březíkovcům, na konci zařveme ono legendární. Víme palce březíkovcům, na konci zařveme ono legendární. Vítej, zlatý hetriku! Březíkovcům, na konci zařveme ono legendární. Vítej, zlatý hetriku!
2: Rok.
0: Na konci zařveme ono legendární. Vítej, zlatý hetriku!
2: Rock Radio, moto.
0: Ono legendární. Vítej, zlatý hetriku!
2: Rock Radio, moto.
0: Vítej, zlatý hetriku!
2: Rock Radio,
0: zlatý hetriku!
2: Rock Radio, moto keci. Rock Radio, moto keci. Rock Radio, moto keci. Rock Radio, moto keci. Moto keci.
3: Řídíš? Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých... U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. No kariéra.

0: Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na Rádok od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na radia.cana do večera. V dabu i FM. Nebo na radia.čera. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. Dabu i FM. Nebo na radia.cz. Rock M nebo na radia.cz. Rock na radia.cz. Rock radio. .cz. Rock radio. Motokeci BZ. Rock radio. Motokeci Mkeci Marcela Herbolta.
1: Každý jezdec má svou oblíbenou rally nebo sestavu RZ
0: Marcela Herbolta.
1: Každý jezdec má svou oblíbenou rally nebo sestavu
0: Volta.
1: Každý jezdec má svou oblíbenou rally nebo sestavu RZ, která mu prostě Každý jezdec má svou oblíbenou rally nebo sestavu RZ, která mu prostě sedí, ještě sedí jak pověst na řiť na hrnec. Třeba Honza Kopecký a Barumka. Ten si dozvěstná řiť na hrnec. Třeba Honza Kopecký a Barumka. Ten si do Zlína jezdí pro výhry jak do keš na hrnec. Třeba Honza Kopecký a Barumka. Ten si do Zlína jezdí pro výhry jak do kešematu. Ten si do Zlína jezdí pro výhry jak do kešematu. Rally Bohemia, tu zase oblibuje Stříťa. No jak do kešematu. Rally Bohemia, tu zase oblibuje Stříťa. No a kdo je tuzemsku? Rally Bohemia, tu zase oblibuje Stříťa. No a kdo je tuzemským šotolinovým králem?
2: Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam Březí, chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle víkend do okolí Hustopeč proběhne tam, takzvaná rally mezi Vinicema, můžete se těšit na spoustu do okolí Hustopeč, proběhne tam takzvaná rally mezi Vinicema, můžete se těšit na spoustu peč, proběhne tam takzvaná rally mezi Vinicema, můžete se těšit na spoustu šotolinových úseků, proběhne tam takzvaná rally mezi Vinicema, můžete se těšit na spoustu šotolinových úseků. A na rally mezi Vinicema, můžete se těšit na spoustu šotolinových úseků a kvalitní startovní pole. Myslím si, že závod bude pokračovat v duchu celé sezóny a bude to nabité opět souboje ve vteřinách. Kde se vidíme. Čau.

Červnu do Kanady? No jasně, v sobotní... V červnu do Kanady? No jasně, v sobotním rokovým referendu to není problém. O vnu do Kanady? No jasně, v sobotním rokovým referendu to není problém. I? No jasně, v sobotním rokovým referendu to není problém. O vaši přízeň se utkají te. V sobotním rokovým referendu to není problém. O vaši přízeň se utkají tři kanadský partním rokovým referendu to není problém. O vaši přízeň se utkají tři kanadský referendu to není problém. O vaši přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo problém. O vaši přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna. O vaši přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent a jejich albová utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent a jejich albová trojka. Číslo jedna Billy Talent a jejich albová trojka z roku 2009. Číslo jedna Billy Talent a jejich albová trojka z roku 2010. Billy Talent a jejich albová trojka z roku 2009. Jejich albová trojka z roku 2009. Trojka z roku 2009. Trojka z roku 2009. 2009.

Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z roku 1982. Signals z roku 1982. Z roku 1982. Pokud radši něco 82. Pokud radši něco. Pokud radši něco ostřejšího. Pokud radši něco ostřejšího, může. Pokud radši něco ostřejšího, můžete zvolit. Pokud radši něco ostřejšího, můžete zvolit desku Angel Red z roku dejšího. Můžete zvolit desku Angel Red z roku 1991 odho. Můžete zvolit desku Angel Red z roku 1991 od divoče. Zvolit desku Angel Red z roku 1991 od divočáků Vojvod. Angel Red z roku 1991 od divočáků Vojvod. Od divočáků Vojvod.

hlasujte na našem. Hlasujte na našem webu Rokový rádio. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Rock Radio. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Rock Radio. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Rock Radio. Na našem webu rokovýradio.cz. Rock Radio. Je slušná muzika. Rokovýradio.cz. Rock Radio. Je slušná muzika.

vašem hlasu záleží. Červkový referendum. Na vašem hlasu záleží. V červnu do Kanady? No jak? Na vašem hlasu záleží. V červnu do Kanady? No. Na vašem hlasu záleží. V červnu do Kanady? No jasně. V sobotním rokovým referendum záleží.

0: A to byl Láďa Křížek a Tania Kamin. A to byl Láďa Křížek a Tania Kamin. A to byl Láďa Křížek a Tania Kamin. Láďa Křížek a Tania Kamin jdou lásky mé. Mě by zajímalo, kam mý lásky jdou, protože žádný... Tania Kamin jdou lásky mé. Mě by zajímalo, kam mý lásky jdou, protože žádný nemám. Co jdou lásky mé. Mě by zajímalo, kam mý lásky jdou, protože žádný nemám. Co ty, Kubo? Ty máš jednu vlastně. Já. Mě by zajímalo, kam mý lásky jdou, protože žádný nemám. Co ty, Kubo? Ty máš jednu vlastně. Kam mý lásky jdou, protože žádný nemám. Co ty, Kubo? Ty máš jednu vlastně.
1: Já mám jednu a ta nikam nejde teďka, ta sedí na gauči.
0: Mý lásky jdou, protože žádný nemám. Co ty, Kubo? Ty máš jednu vlastně.
1: Já mám jednu a ta nikam nejde teďka, ta sedí na gauči a...
0: Žádný nemám, co ty, Kubo? Ty máš jednu vlastně.
1: Já mám jednu a ta nikam nejde teďka, ta sedí na gauči a to je dobře, já si ji tam... No a ta nikam nejde teďka, ta sedí na gauči a to je dobře, já si ji tam nechal a pak ji tam zase najdu.
0: Zase dobrý.
1: Ta sedí na gauči a to je dobře, já si ji tam nechal a pak ji tam zase najdu.
0: Zase dobrý.
1: A to je dobře, já si ji tam nechal a pak ji tam zase najdu.
0: Zase dobrý, že...
1: Si ji tam nechal a pak ji tam zase najdu.
0: Zase dobrý, že víš, kam to odložíš, tam to máš.
1: Ale tak se najdu.
0: Zase dobrý, že víš, kam to odložíš, tam to máš.
1: Ale tak víš to tak.
0: Zase dobrý, že víš, kam to odložíš, tam to máš.
1: Ale tak víš to tak, ona teďka odpočívá, ale jinak no.
0: Dobrý, že víš, kam to odložíš, tam to máš.
1: Ale tak víš to tak, ona teďka odpočívá, ale jinak no.
0: Víš, kam to odložíš, tam to máš.
1: Ale tak víš to tak, ona teďka odpočívá, ale jinak no. Hele, to vůbec nemusíš. Ale tak víš to tak, ona teďka odpočívá, ale jinak no. Hele, to vůbec nemusíme rozebírat.
0: To ne, prostě to
1: normálně víš to tak, ona teďka odpočívá, ale jinak no. Hele, to vůbec nemusíme rozebírat.
0: To ne, prostě
1: to normálně všechno je, jak má být. Tak, a je to super. Odpočívá, ale jinak no. Hele, to vůbec nemusíme rozebírat.
0: To ne,
1: prostě
0: to
1: je to normálně všechno je, jak má být.
0: Tak,
1: a je to super. Se musíme rozebírat.
0: To ne,
1: prostě
0: to
1: je to normálně všechno je, jak má být.
0: Tak,
1: a je to super.
0: Tak, tak. Já jedinou lásku, co mám, je vlastně moje dcera.
1: To je normálně všechno je, jak má být.
0: Tak,
1: a je to super.
0: Tak, tak. Já jedinou lásku, co mám, je vlastně moje dcera, takže to tak.
1: Všechno je, jak má být. A je to super.
0: Tak, tak. Já jedinou lásku, co mám, je vlastně moje dcera, takže to taky pohodě.
1: To je krásný.
0: A rok mám, je vlastně moje dcera, takže to taky pohodě.
1: To je krásný. A roková muzika samozřejmě, to je taková láska na celý život.
0: Taky, no. Dcera, takže to taky pohodě.
1: To je krásný. A roková muzika samozřejmě, to je taková láska na celý život.
0: Taky, no.
1: Tati, to je taková láska na celý život.
0: Taky, no.
1: Tati nikdy nezradí, čověče.
0: No, ještě dechovku, ne, to máme taky rádi.
1: Ale dechovku.
0: Taky, no.
1: Tati nikdy nezradí, čověče.
0: No, ještě dechovku, ne, to máme taky rádi.
1: Ale dechovka. Tati nikdy nezradí, čověče.
0: No, ještě dechovku, ne, to máme taky rádi.
1: Ale dechovka pozor.
0: Máme taky rádi.
1: Ale dechovka pozor, jako dechovka je super. Já nevím, jako spousta lidí říká, že je to nějaká blbost, nebo dechovka je super. Já nevím, jako spousta lidí říká, že je to nějaká blbost, nebo takhle.
0: Počkej, jsem na tom vyrůstal.
1: Já nevím, jako spousta lidí říká, že je to nějaká blbost, nebo takhle.
0: Počkej, jsem na tom vyrůstal, babička to vždycky v neděli.
1: Jako spousta lidí říká, že je to nějaká blbost, nebo takhle.
0: Počkej, jsem na tom vyrůstal, babička to vždycky v neděli. Když jsme tam měli na buchtu, na bábovku.
1: Hmm.
0: Tady vždycky kavčo a vždycky po 12. myslím na ČT jedince nebo dvojce. Vždycky byla dechovka. Tady vždycky kavčo a vždycky po 12. myslím na ČT jedince nebo dvojce. Vždycky byla dechovka. Takže tam pustila. Pustila a
1: nebo z rozhlasu to pouští na vsi, viď? Jako
0: no tak to já bydlím, já ten rozhlas máme ještě jak Komančů.
1: Na vsi, viď? Jako
0: no tak to já bydlím, já ten rozhlas máme ještě jak Komančů. No,
1: hele, já nevím, já to vlastně jako docela můžu, mě to vůbec... A hlavně je dost náročné to hrát a celý jako...
0: Počkej, to jsou hudebníci ty lidi.
1: No právě.
0: To jsou hudebníci ty lidi.
1: Právě. To jsou praví šumaři, jako takhle to má být. Nějaký tamhle ty... Právě.
0: To
1: jsou praví šumaři, jako takhle to má být. Nějaký tamhle ty... Dneska jako ty kapely takhle... Maři, jako takhle to má být. Nějaký tamhle ty... Dneska jako ty kapely takhle,
0: tak.
1: Nějaký tamhle ty, dneska jako ty kapely takhle, no, nemáme
0: takže
1: čas.
0: Takže tím jsme nechtěli urazit dechovku,
1: tamhle ty, dneska jako ty kapely takhle, no, nemáme
0: takže
1: čas.
0: Takže tím jsme nechtěli urazit dechovku, tím jsme chtěli říct, že to jsou...
1: Dneska jako ty kapely takhle, no, nemáme
0: takže
1: čas.
0: Takže tím jsme nechtěli urazit dechovku, tím jsme chtěli říct, že to jsou pro nás hudebníci.
1: Kapely takhle, no, nemáme
0: takže
1: čas.
0: Tím jsme nechtěli urazit dechovku, tím jsme chtěli říct, že to jsou pro nás hudebníci.
1: Právě.
0: A my, nemáme takže čas. Tím jsme nechtěli urazit dechovku, tím jsme chtěli říct, že to jsou pro nás hudebníci.
1: Právě.
0: A my se spustíme urazit dechovku, tím jsme chtěli říct, že to jsou pro nás hudebníci.
1: Právě.
0: A my se spustíme ještě nějakou hudbu, než já chtěli říct, že to jsou pro nás hudebníci.
1: Právě.
0: A my se spustíme ještě nějakou hudbu, než já se s váma rozloučím, poslední hudebníci.
1: Právě.
0: A my se spustíme ještě nějakou hudbu, než já se s váma rozloučím, poslední 20 minutovce.
1: Právě.
0: A my se spustíme ještě nějakou hudbu, než já se s váma rozloučím, poslední 20 minutovce terapie. A my se spustíme ještě nějakou hudbu, než já se s váma rozloučím, poslední 20 minutovce terapie Masterplan anebo Metallica. Nějakou hudbu, než já se s váma rozloučím, poslední 20 minutovce terapie Masterplan anebo Metallica. Tak se mějte hezky a čau. Masterplan anebo Metallica. Tak se mějte hezky a čau. Oknem fouká. Tak se mějte hezky a čau. Oknem fouká. Čau.

0: nám to praví?
1: Zedník.
0: Malíř. Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
0: Malíř. To střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne.
0: Pak nám to praví?
1: Zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více info. Rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
1: Rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
1: CZ.
2: Rekbity. Záruka kvality.
3: Rekbity.
2: Záruka kvality.
3: 4 dny toho nejlepší
2: kvality.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský a 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2020. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Los toho metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Los Apokalyptika Paradise Lost atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Los Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a Dawn Fire Fest 2026. Los Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 2026. Los Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spálně 7. června ve spálném pořičí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku, je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce pro pořičí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku, je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzen.cz.
4: Basin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se. Buď tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se. Bude to jízda. Radím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni mexická vlna. Teď všichni mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry. Dlouhá noc. Fortuna. Dostane.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Odplouvám kránu.
5: Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Odplouvám kránu.
5: Účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Odplouvám kránu.
5: 18 let na hazardní hře.
6: Odplouvám kránu na katamaran.
5: Na hazardní hře.
6: Odplouvám kránu na katamaran.
5: Nejenom kránu.
6: Odplouvám kránu na katamaran.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete
6: kránu na katamaran.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodu.
6: Na katamaran.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodu. V Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prok, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet. Vychutnáte všechny pražské památky.

klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akční akci.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak v...
1: Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
3: Právě teď.
2: Jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen.
2: Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra.
2: Na nákup vozu do Autojerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra, Seat, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Neči vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečecího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Se platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na 6. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojaro. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
2: Těším.
3: Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Zahrádkářské.
3: Více na Autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Zahrádkářské raduje.
3: Rov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Zahrádkářské raduje.
2: Těšíme se na vás.
4: Zahrádkářské raduje. Kameny z celého světa kupuje.
2: Se na vás.
4: Zahrádkářské raduje. Kameny z celého světa kupuje. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz. Prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz. Vacích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz. Vám zlepší náladu. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz. Vám zlepší náladu. Kamenito.cz. Vám zlepší náladu. CZ. Vám zlepší náladu.
5: Vše pro bagr, vše pro...
4: Zlepší náladu.
5: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše...

0: Náhradní díly
1: Krvše pro bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Všegry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.
0: Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
0: Rychlé

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

nebo na Rádia v DABu i FM nebo na Rádia v DABu i FM nebo na Rádia v DABu i FM nebo na Rádia.cz v DABu i FM nebo na Rádia.cz Rock FM nebo na Rádia.cz Rock nebo na Rádia.cz Rock Radio Z.

muzika. Chrustaješ. Rok je slušná muzika. Chrustaješ. Rok je slušná muzika. Chrustaješ. Chrustaješ. A všechny ledy pominou. A všechny ledy pominou. My lehce nebo stěží, lehce nebo stěží, se zbavíme otěží, stěží.

0: největších budov v Praze
1: budete viset 101 metrů nad zemí
0: a pak v Praze
1: budete viset 101 metrů nad zemí
0: a pak si to
1: viset 101 metrů nad zemí
0: a pak si to pěkně
1: na metrů nad zemí
0: a pak si to pěkně se běhnete
1: a pak
0: si to pěkně se běhnete dolů.
2: Mami!
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
0: Pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: Firma na za
1: pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: Firma na za
1: adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: Firma na zážitky
1: CZ.
0: Zážitek najdete pouze na
3: Firma na zážitky
1: CZ. Hledáte
0: pouze na
3: Firma na zážitky
1: CZ. Hledáte práce. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i u v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéru pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Tatart vyhlašuje dat...
1: Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyší?
1: To se vyplatí.
4: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyší?
4: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano.
5: Kupy. Slyším Datart nákupy?
4: Ano. Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense. Fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je z slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
5: To je mazec.
4: Datart. Pro gamery i filmové nadšence.
5: To je mazec.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista. Datart, opravdový elektrospecialista. Chceš mít ten správný Datart, opravdový elektrospecialista. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Auto Jarov. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Auto Jarov CZ.

DABu i FM nebo na Rádia Teď. V DABu i FM nebo na Rádia Teďka. V DABu i FM nebo na Rádia Teďka CZ. V DABu i FM nebo na Rádia Teďka CZ. A Teďka CZ. Nejvyšší čas navštívit sluzet. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.

0: pro českou přírodu. Akce Den pro českou přírodu. Návštěvníci se seznámí s ohroženými druhy živočichů a dozvědí se přírodu. Dozvědí se, jak probíhá jejich ochrana v praxi. Pokračuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
1: Představíme třeba síčka, sisla, užovku stromovou, vidru, velké šelmy a další. Dozvědí se také, jak žije bobr a že ryby opravdu neloví. Zaměříme se i na to, co mohou lidé sami pro přírodu, kterou bychom rádi přenesli i do dalších zoologických zahrad.
0: Já doplním, že sobotní akce startuje v 10 dopoledne a potrvá do 4 odpoledne. Ornitologové z Blanenska hlásí 7 úspěšně odchovaných mláďat. 5 mladých uhynulo, protože jedno z hnízd vyplenil vír velký. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
2: Rock Radio, počasí. Prší a lej. Prší, prší a leje jako skonve po celé republice. Teďka padá horoucí déšť a bude padat až do večera. Máme venku momentálně kolem 22 stupňů a večer to padne asi na 14 a opravdu bude pršet snad i celou noc. Zítra ale tomu bude zrovna tak, hlavně na severu Čech a také na západě pár těch kapek padne. Každopádně zítra počítejte s teplotami kolem 16 stupňů a večer nám to padne asi na 11.
3: Ať už prší, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Napadne pár kapek a Pražáci neumějí řídit. Důsledkem toho je, že všechny nehody jsou v Praze anebo v okolí. Tak třeba na Nový Povltavský ulici.

0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Elisa.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Elisa.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, půjdou zítra. Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, půjdou zítra opět dolů. Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, půjdou zítra opět dolů. Litr benzínu zlevní na 1, které denně určuje stát, půjdou zítra opět dolů. Litr benzínu zlevní na 1,40 korun a stát, půjdou zítra opět dolů. Litr benzínu zlevní na 1,40 korun a 40 ale zítra opět dolů. Litr benzínu zlevní na 1,40 korun a 40 haléřů. Naftu dolů. Litr benzínu zlevní na 1,40 korun a 40 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 39 korun a 1,90 haléřů za litr. Za 39 korun a 1,90 haléřů za litr. Nafta se tak po několika dnech opět vrátí pod 40 korunovou hranici. Bourání mostu přes Sázavu opět vrátí pod 40 korunovou hranici. Bourání mostu přes Sázavu v Havlíčku 40 korunovou hranici. Bourání mostu přes Sázavu v Havlíčkově Brodě potrvá ještě asi měsíc korunovou hranici. Bourání mostu přes Sázavu v Havlíčkově Brodě potrvá ještě asi měsíc. Bourání mostu přes Sázavu v Havlíčkově Brodě potrvá ještě asi měsíc. Bourání mostu přes Sázavu v Havlíčkově Brodě potrvá ještě asi měsíc. Což se ale místním nezamlouvá. Sázavu v Havlíčkově Brodě potrvá ještě asi měsíc. Což se ale místním nezamlouvá. Část Brodě potrvá ještě asi měsíc. Což se ale místním nezamlouvá. Část obyvatel by chtěla, aby stavbaři hlučné asi měsíc. Což se ale místním nezamlouvá. Část obyvatel by chtěla, aby stavbaři hlučné demoliční. Což se ale místním nezamlouvá. Část obyvatel by chtěla, aby stavbaři hlučné demoliční práce urychlili. Demoliční práce urychlili. Další žádají kratší pracovní směny, aby byl v okolí chvíli. Další žádají kratší pracovní směny, aby byl v okolí chvíli klid. Ve městě další žádají kratší pracovní směny, aby byl v okolí chvíli klid. Ve městě se jí kratší pracovní směny, aby byl v okolí chvíli klid. Ve městě stoupl zájem o MHD pracovní směny, aby byl v okolí chvíli klid. Ve městě stoupl zájem o MHD, která je od uzavření v okolí chvíli klid. Ve městě stoupl zájem o MHD, která je od uzavření mostu, je od uzavření mostu zdarma. V sobotu se v zoo Hluboká nad Vltavou uskuteční mostu zdarma. V sobotu se v zoo Hluboká nad Vltavou uskuteční první ročník akce Den pro Českou. V sobotu se v zoo Hluboká nad Vltavou uskuteční první ročník akce Den pro Českou. V sobotu se v zoo Hluboká nad Vltavou uskuteční první ročník akce Den.

0: Před vjezdem do Bubeneckého tunelu se srazily. V Vltavské ulici před vjezdem do Bubeneckého tunelu se srazily hned 3 osobáky. Pak kolem náměstí osobáky. Pak kolem náměstí Míru, tak na Koruní, tak tam se srazilo auto s motorkou, zasahují tam záchranáři. A na druhé straně na Slezský, taky u náměstí Míru s motorkou, zasahují tam záchranáři. A na druhé straně na Slezský, taky u náměstí Míru, tak tam se zasahují tam záchranáři. A na druhé straně na Slezský, taky u náměstí Míru, tak tam se straně na Slezský, taky u náměstí Míru, tak tam se srazily 2 osobáky a špatně se to taky u náměstí Míru, tak tam se srazily 2 osobáky a špatně se to tam projíždí, tak tam se srazily 2 osobáky a špatně se to tam projíždí, vznikají dlouhý kolony. Péťa malem se srazily 2 osobáky a špatně se to tam projíždí, vznikají dlouhý kolony. Péťa malem nedojel do práce. Osobáky a špatně se to tam projíždí, vznikají dlouhý kolony. Péťa malem nedojel do práce. Už na D1 těsně před Prahou tě málem nedojel do práce. Už na D1 těsně před Prahou to začíná, na 2. kilometru tam je taky nabouraný auto a musí do práce. Objíždět poměrně komplikovaně, ale abyste neřekli, taky v Chebu se bouralo. S autobusem na Žižkovský ulici
1: Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz.
2: Rokový odpoledne.
3: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový
0: odpoledne. Počkat, až ti zapnu mikrofon, jako prosím tě.
3: Hele, kdyby ses na to neupozornil, tak si toho posluchači ani nevšimnou.
0: Ty si myslíš, že naši posluchači jsou nevšímaví, tohle ty si myslíš, že naši posluchači jsou nevšímaví, až.
3: Hele, hezky se snaží zakecat tu tvojí chybu, kterou si právě teďka udělal. Moc hezky, Kubíku.
0: Protože oni vědí, že v 15.20 zhruba my vždycky vyhlašujeme, co budeme zrovna rozdávat a nejinak tomu bude.

0: všichni vědějí, že v 15.20 zhruba my vždycky vyhlašujeme, co budeme zrovna rozdávat, a nejinak tomu bude i dneska.
1: Bude to přesně tak, jak říkáš, ale do té doby si dáme ještě nějakou muziku, co ty na to? Čekaj nás totiž, Čekaj nás totiž Twisty Sister tady v té hodině, taky Rammstein a jejich America, ale taky Nothing More anebo Limetal, ale ty jsou tak jako Nothing More anebo Limetal, ale ty jsou tak jako na tenkým ledě teďka u nás na Rockrádiu.
0: Škoda, že nespíváš všechny písničky.
1: Limetal, ale ty jsou tak jako na tenkým ledě teďka u nás na Rockrádiu.
0: Škoda, že nespíváš všechny písničky.
1: Tak jako na tenkým ledě teďka u nás na Rockrádiu.
0: Škoda, že nespíváš všechny písničky.
1: Ty bude na tenkým ledě teďka u nás na Rockrádiu.
0: Škoda, že nespíváš všechny písničky.

Rád se zase spálím, věrnost přísahej. Rád se zase spálím, věrnost přísahej. Dál mě.

Nemusíš prochlastat všechny prachy, aby... Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušky, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: června, tak to vám opět samozřejmě my dva povíme, protože pro vás zase máme dva lístky. A 3. června, tak to vám opět samozřejmě my dva povíme, protože pro vás zase máme dva lístky. A tentokrát opět samozřejmě my dva povíme, protože pro vás zase máme dva lístky. A tentokrát na Tři sestry do Plzně. Dva povíme, protože pro vás zase máme dva lístky. A tentokrát na Tři sestry do Plzně.
1: Tam budou hrát už 20. června.
0: Dva lístky. A tentokrát na Tři sestry do Plzně.
1: Tam budou hrát už 20. června v amfiteátru, takže to je.
0: A tentokrát na Tři sestry do Plzně.
1: Tam budou hrát už 20. června v amfiteátru, takže to je 20. června v amfiteátru, takže to je venkovní akce, hrozně se na to určitě v amfiteátru, takže to je venkovní akce, hrozně se na to určitě těšíte, protože v Plzni ta se na to určitě těšíte, protože v Plzni ta ten koncert Tří sester bývá vždycky hrozíte, protože v Plzni ta ten koncert Tří sester bývá vždycky hrozně takový natřískaný. V Plzni ta ten koncert Tří sester bývá vždycky hrozně takový natřískaný. Vím, že jsme určitě na ten koncert Tří sester bývá vždycky hrozně takový natřískaný. Vím, že už jsme určitě na něco takového rozdávali. Tří sester bývá vždycky hrozně takový natřískaný. Vím, že už jsme určitě na něco takového rozdávali. Byl o to velký zájem, takže hrozně takový natřískaný. Vím, že už jsme určitě na něco takového rozdávali. Byl o to velký něco takového rozdávali. Byl o to velký zájem, takže rozhodně pište nám na Facebook do zprávy. To znamená, najděte si na Facebooku. Byl o to velký zájem, takže rozhodně pište nám na Facebook do zprávy. To znamená, najděte si na Facebooku Rock Radio. Velký zájem, takže rozhodně pište nám na Facebook do zprávy. To znamená, najděte si na Facebooku Rock Radio, takže rozhodně pište nám na Facebook do zprávy. To znamená, najděte si na Facebooku Rock Radio, tam dejte odeslat. Jděte si na Facebooku Rock Radio, tam dejte odeslat zprávu a tam právě napište, proč zrovna vy byste měli ten lístek do Rock Radio, tam dejte odeslat zprávu a tam právě napište, proč zrovna vy byste měli ten lístek dostat k tomu, tam dejte odeslat zprávu a tam právě napište, proč zrovna vy byste měli ten lístek dostat k tomu, přidejte telefon a tam právě napište, proč zrovna vy byste měli ten lístek dostat k tomu, přidejte telefonní číslo, no a pak proč zrovna vy byste měli ten lístek dostat, k tomu přidejte telefonní číslo, no a pak už byste měli ten lístek dostat, k tomu přidejte telefonní číslo, no a pak už jenom čekejte, jestli se na vás dneska usmíje dostat, k tomu přidejte telefonní číslo, no a pak už jenom čekejte, jestli se na vás dneska usmíje štěstí.
0: Jako jejich hosti tam ještě
1: k tomu přidejte telefonní číslo, no a pak už jenom čekejte, jestli se na vás dneska usmíje štěstí.
0: Jako jejich hosti tam
1: telefonní číslo, no a pak už jenom čekejte, jestli se na vás dneska usmíje štěstí.
0: Jako jejich hosti tam ještě budou
1: a pak už jenom čekejte, jestli se na vás dneska usmíje štěstí.
0: Jako jejich hosti tam ještě budou SPS anebo taky doktor PP, takže si myslím, že
1: se na vás dneska usmíje štěstí.
0: Jako jejich hosti tam ještě budou SPS anebo taky doktor PP, takže si myslím, že docela
1: dobrý štěstí.
0: Jako jejich hosti tam ještě budou SPS anebo taky doktor PP, takže si myslím, že docela dost dobrý rokopank. Jako jejich hosti tam ještě budou SPS anebo taky doktor PP, takže si myslím, že docela dost dobrý rokopanky doktor PP, takže si myslím, že docela dost dobrý rokopankovej nářez. Nenechte si to ujít a my zatím, takže si myslím, že docela dost dobrý rokopankovej nářez. Nenechte si to ujít a my zatím zahrajeme další muziku. Dobrý rokopankovej nářez. Nenechte si to ujít a my zatím zahrajeme další muziku. Three Days Grace, muziku. Three Days Grace, Offspring, anebo právě Tři sestry v pekle, anebo taky v ráji.

pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. Profi Voda. Agent s povolením srovnávat.

0: Kvalitní vrtané.
1: Musíte bát, jak skvělá dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny.
1: Dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivo.cz.
2: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Dekorační to CZ. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně. Lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně. Dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosit. Kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosit. Pro krásnější domov a zahradu kameníto.cz Vasích u Lovosit. Pro krásnější domov a zahradu kameníto.cz vám zlepší náladu. Sic. Pro krásnější domov a zahradu kameníto.cz vám zlepší domov a zahradu kameníto.cz vám zlepší náladu.
3: Každý z
2: nás kameníto.cz vám zlepší náladu.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe
2: kameníto.cz vám zlepší náladu.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to
2: vám zlepší náladu.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když při nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo, aby byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český. A volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz. Zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz. Kazbet.cz.
4: Ratatarararatatrička. Potisk trička. Bela bel CZ.
5: Hledáte práci, která
4: bela bel CZ.
5: Hledáte práci, která dává smysl?
4: CZ.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě si, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy, prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice as. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete si

0: Pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na Více najdete na kariéra.lidl.cz. Teamlead.lidl.cz. Team Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimo... A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si.
1: Těšíme se na vás.
3: Rock Radio.

Twisted Sister nám právě končí na Rock Rádiu a jejich pecka The Price doznívá teďka v 15 hodin a 17, 15 hodin a 17 minut k tomu. Co se ale bude dít 20. června, tak to mám 20.

0: praví?
1: Zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Kdo padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář. Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho.
1: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Byty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací.
2: Udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
1: Na rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality.
1: Rekbity.cz.
2: Rekbity. Záruka kvality. Rekbity. Záruka kvality.
3: Toto by...
2: Byty. Záruka kvality.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Pokud se jí rozhodnete přejmout, bude...

Slušnej rok od rána. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok FM nebo na radia.cz. Rok na radia.cz. Rok rádio. Radia.cz. Rok rádio. Takhle nebo v ráji. CZ. Rok rádio. Takhle nebo v ráji. Z.

Rokový odpoledne s Kubou. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rok je slušný. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rok je slušný. Odpoledne s Kubou a Petrem. Rok je slušná muzika. S Kubou a Petrem. Rok je slušný.

Rock Radio. Elektrická. Rock Radio. Elektrická. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Podlů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně vo přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený ky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Ele. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektr. Osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický, elektrický oběd. Od Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický, elektrický oběd. Od 11 do 12. Klasický fláky. Elektrický, elektrický oběd. Od 11 do 12. Elektrický, elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Rock Radio. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušný. Podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: to vaše vizitka.
1: Je to vaše vizitka, přesně. Ale hlavně, máte na to čas... Je to vaše vizitka, přesně. Ale hlavně, máte na to čas do čtvrtka do 15 hodin. Přesně. Ale hlavně, máte na to čas do čtvrtka do 15 hodin. A pokud vás naše čtvrtka do 15 hodin a pokud vás naše odborná porota vybere, tak dostanete 10 lístků na Rock in Moravský Krumlov. 10, opravdu.
0: No a
1: lístků na Rock in Moravský Krumlov. 10, opravdu.
0: No a můžete vidět Kokot Minute, Alkohol, Horký...
1: 10, opravdu.
0: No a můžete vidět Kokot Minute, Alkohol, Horký, že slíže Dimitri Trautenberg. A vidět Kokot Minute, Alkohol, Horký, že slíže Dimitri Trautenberg a taky traktory. A na tom jsou zajímavý dvě... Alkohol, Horký, že slíže Dimitri Trautenberg a taky traktory. A na tom jsou zajímavý dvě věci. Minimálně, že slíže Dimitri Trautenberg a taky traktory. A na tom jsou zajímavý dvě věci. Minimálně dvě věci. Traktory. A na tom jsou zajímavý dvě věci. Minimálně dvě věci. Oni totiž na festiáku traktoři slaví 25. Zajímavý dvě věci. Minimálně dvě věci. Oni totiž na festiáku traktoři slaví 20. Minimálně dvě věci. Oni totiž na festiáku traktoři slaví 25 let na scéně. Oni totiž na festiáku traktoři slaví 25 let na scéně. A myslím si, že když na festiáku traktoři slaví 25 let na scéně. A myslím si, že každá kapela, která s traktoři slaví 25 let na scéně. A myslím si, že každá kapela, která slaví nějaký narozeniny 25 let na scéně. A myslím si, že každá kapela, která slaví nějaký narozeniny, do toho vždycky dává. Myslím si, že každá kapela, která slaví nějaký narozeniny, do toho vždycky dává ještě o kus víc energie, takže ty koncerty fakt kapela, která slaví nějaký narozeniny, do toho vždycky dává ještě o kus víc energie, takže ty koncerty fakt stojí za to. Narozeniny, do toho vždycky dává ještě o kus víc energie, takže ty koncerty fakt stojí za to. No a další věc, je, že traktory nikde jinde letos neuvidíte než právě na festivalech Rock In, takže za mě je to. Další věc je, že traktory nikde jinde letos neuvidíte než právě na festivalech Rock In, takže za mě je to rozhodně důležitý. Nikde jinde letos neuvidíte než právě na festivalech Rock In, takže za mě je to rozhodně důležitý, takže pište. Letos neuvidíte než právě na festivalech Rock In, takže za mě je to rozhodně důležitý, takže pište. Je to rozhodně důležitý, takže pište.

0: nachystal slevové kódy na tisíce, nachystal slevové kódy na tisíce produktů, zlevni si počítače, slevové kódy na tisíce produktů, zlevni si počítače, mobily, zlevni si počítače, mobily nebo hračky, opět až 30%, čky, opět až 30%, a nezapomeň, do půlnoci objednáš, až ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Až ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Podnikáte?
0: Se slevovými kódy na alza.cz.
1: Podnikáte?
0: Kódy na alza.cz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na
0: alza.cz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na... Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhod vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. Tu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. Zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazďte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. 30 milionů korun. Komerční banka. Banka.
2: Nemáš co na sebe? Chodí. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Poříte? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, na e-tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz.
3: Máte
2: na www.rokovirádio.cz.
3: Máte vlastní dodávku? Doručujte za
2: www.rokovirádio.cz.
3: Máte vlastní dodávku? Doručujte za
2: radio.cz.
3: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme. Dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14. Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze. Prostě férové partner. Fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro. Vše, co se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
4: Vše, co potřebuji.
3: www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
3: www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
3: www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
5: To se vyplatí.
3: One by Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci,
5: to se vyplatí.
6: Od pondělí v Lidlu kuřecí.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci,
5: to se vyplatí.
6: Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky. Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Saxel v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 99,90 za 1 kg. Salátová okurka.

0: Toto a jejich Rozana právě teďka dohrává Éteru Rokrát. Toto a jejich Rozana právě teďka dohrává Éteru Rokrádia. Máme 15 hodin 35 minut a my jsme si říkali, že dneska budeme extra 15 hodin 35 minut a my jsme si říkali, že dneska budeme extra štědří ať minut a my jsme si říkali, že dneska budeme extra štědří a zkusíme vám ještě říct o jednom způsobu, jak se dostat na takový festák, který se jmenuje Rock in Moravský Krumlov.
1: Vám totiž stačí, abyste na náš mail studio,
0: který se jmenuje Rock in Moravský Krumlov.
1: Poslali fotku svojí rokový party. Jak už na té fotce budete vypadat, to už je samozřejmě na vás. Ale samozřejmě čím originálnější, tím lepší.
0: Je to vaše vizitka.
1: Lepší.

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Bez klima od matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. Zdarma. Matrace zahubičku CZ.
1: Zahubičku si dáme ale rovnou.
0: Matrace zahubičku CZ.
1: Zahubičku si dáme ale rovnou ještě další muziku.
0: CZ.
1: Zahubičku si dáme ale rovnou ještě další muziku. Bon Jovi, Avat. Zahubičku si dáme ale rovnou ještě další muziku. Bon Jovi, Avatar, anebo taky Kabáti. Zahubičku si dáme ale rovnou ještě další muziku. Bon Jovi, Avatar, anebo taky si dáme ale rovnou ještě další muziku. Bon Jovi, Avatar, anebo taky Kabáti. A jejich, kdo ví jestli? Další muziku. Bon Jovi, Avatar, anebo taky Kabáti. A jejich, kdo ví jestli? Bon Jovi, Avatar, anebo taky Kabáti. A jejich, kdo ví jestli?
2: Trénírka.
1: Kabáti. A jejich, kdo ví jestli?
2: Trénírkárna.cz.
1: Kdo ví jestli?
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky?
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky?
2: CZ.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Se slevou 30%? Není problém. Nebo třeba kalhotky? Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Na slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš
3: rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
3: 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal. A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal.

0: okurka 1 kus za 9,90 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco trem. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litr. Okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 50,20. A prosecco Treviso 0,75 litru za 50. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Za 59,90. Lidl, to se vyplatí. 90. Lidl, to se vyplatí.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrac.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady.
0: To se vyplatí.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace.
0: Vyplatí.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
1: Od níž

0: na katamaránu,
1: nejenom kránu,
0: odplouvám kránu, na katamaránu,
1: nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat,
0: mám kránu, na katamaránu,
1: nejenom kránu, ale i po
0: na katamaránu,
1: nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: www.pragboats.cz.
0: Už vím.
1: Na palubu.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov. Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Více na autojarov.cz.

0: V sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock jich. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Kdo ví, jestli jsou na mě muzika. Kdo ví, jestli

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. IFM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radia.cz. Rock Radio. Rock Radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek dva...
0: Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete...
0: Děje.
1: Pátek 12. června si užijete v Music... Pátek 12. června si užijete v Music Clubu... Pátek 12. června si užijete v Music Clubu Modrá Vopice poctivou... Pátek 12. června si užijete v Music Clubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu... 12. června si užijete v Music Clubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo... akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na to s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví spel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkroková kapela. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkroková kapela Přísad. Na tom samém místě oslaví

stopy? A proč kope kolem jsou na měsíci vůbec nějaký stopy? A proč kope kolem sebe si vůbec nějaký stopy? A proč kope kolem sebe, kdo se... A proč kope kolem sebe, kdo se topí? Jaký proč kope kolem

Nemusíš být rebelka, abys... Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Nemusíš být rebelka, abys byla rock. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 tisíc položek... Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 tisíc položek nevyberete... Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 tisíc položek nevyberete, tak vás kousnu. Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 tisíc položek nevyberete, tak vás kousnu. Pokud si u nás z 20 tisíc položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskret. U nás z 20 tisíc položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskret. Tisíc položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskretně a online. Ekondomy.cz. Položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskretně a online. Ekondomy.cz. Vše. Tak vás kousnu. Diskretně a online. Ekondomy.cz. Vše kousnu. Diskretně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Co se...
0: Diskretně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Co se tady...
0: A online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektro... BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1300. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spod třinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo.
3: Kilometrů spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď super...
3: Na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
3: Bítru.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD. Světový.
4: Díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD. Světový lídr v super úsporných...
4: Za cenu spalováku.
3: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.
4: Spalováku.
3: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Nový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
5: Vedro jako na Sahaře.
3: Úsporných technologiích. BYD.com.
5: Vedro jako na Sahaře. Máme
3: BYD.com.
5: Vedro jako na Sahaře. Máme pro
3: .com.
5: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5900 přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 a navíc cenově dostupná.

0: dostupná. Již od 5999 korun. Dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na zná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz. Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
2: Chutná jako krásný
0: Kor.cz.
1: Senkor.
2: Chutná jako krásný sen.
0: Vůz.
1: Senkor.
2: Chutná jako krásný sen.
0: Vůní bude.
1: Senkor.
2: Chutná jako krásný sen.
0: Vůní budeš omámen.
2: Chutná jako krásný sen.
0: Vůní budeš omámen.
2: Chutná jako krásný sen.
0: Vůní budeš omámen.
2: Ve Vraňanech na...
0: Vůní budeš omámen.
2: Ve Vraňanech na vás čeká
0: Carmen, Carmen, Carmen.
2: Omámen.
0: Ve Vraňanech na vás čeká
2: Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma.
0: Ve Vraňanech na vás čeká
2: Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany.
0: Nech na vás čeká
2: Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Aktuální zpráva.
1: Hazardny, vaše nejsladší jahody.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice.
1: Nejsladší jahody.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí
1: u jahody.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo.
3: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje.
3: V České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní
3: hře nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den,
4: když hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Milionářů ročně. Olvin.
6: Rock Radio.
5: Olvin.

Slušný rokový stránky www.rok. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia ne... www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Vešlo na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.

0: Radio. Zprávy. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Firmy plánují zaměstnance. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Firmy plánují zaměstnance ve třetím čtvrtletí víc nabírat než propouštět. Takzvaný náborový optimismus se dostal nad nadprůměrně vysokou úroveň. Vyplývá to z průzkumu společnosti Manpower. Ukázal, že větší náborové plány mají firmy v Praze a v Čechách. Rezort životního prostředí odebral zápasníku Vémolovi Lvici Elzu. Ta bude dočasně v Liberecké zoo. Stejně jako u předešlé zabavené tygřice Ramby nebyl Vémola schopen doložit zákonný původ. Lvice má podle rezortu kompletně odstraněny drápy na předních tlapách. To způsobuje nevratné poškození zdraví a sociálního chování. Lázeňský komplex Karlova Studánka otvírá novou kození zdraví a sociálního chování. Lázeňský komplex Karlova Studánka otvírá novou stezku. Provází po lokalitách ze známých českých filmů a seriálů. Díky ní mohou přímo na místech natáčení přehrát známé scény.
2: Karlova studánka otvírá novou stezku, provází po lokalitách ze známých českých filmů a seriálů. Díky ní mohou přímo na místech natáčení přehrát známé scény. Pokračuje ředitel lázní Martin Voženílek. Karlovou studánku každoročně navštěvuje velké množství turistů a často se nás zeptají, kde se u nás natáčely známé filmy, protože toto místo je pro filmaře skutečným magnetem. Věřím, že nová stezka přispěje k lepšímu poznání historie tohoto výjimečného místa.
1: Stezka má 12 zastavení, měří asi 1,5 km.
2: Poznání historie tohoto výjimečného místa.

0: Sazka má 12 zastavení, měří asi 1,5 kilometru.
1: Je tohoto výjimečného místa.
0: Sazka má 12 zastavení, měří asi 1,5 kilometru a projít je zvládnete zhruba za 45 minut. Fotbalové mistrovství světa už je za rohem. Po 20 letech se na za 45 minut. Fotbalové mistrovství světa už je za rohem. Po 20 letech se na něj probojoval i minut. Fotbalové mistrovství světa už je za rohem. Po 20 letech se na něj probojoval mistrovství světa už je za rohem. Po 20 letech se na něj probojoval i český nároďák. Hraje světa už je za rohem. Po 20 letech se na něj probojoval i český nároďák. Hraje se v Mexiku spojených za rohem. Po 20 letech se na něj probojoval i český nároďák. Hraje se v Mexiku spojených státech a v Kanadě. Fanoušci si tak budou muset přestat. Některé podniky v Praze jsou ale na ranní Kanadě. Fanoušci si tak budou muset přestat. Některé podniky v Praze jsou ale na ranní fandění připravené. Si tak budou muset přestat. Některé podniky v Praze jsou ale na ranní fandění připravené. Čak budou muset přestat. Některé podniky v Praze jsou ale na ranní fandění připravené. Češi turnajníky v Praze jsou ale na ranní fandění připravené. Češi turnaj zahájí v pátek ve 4 ale na ranní fandění připravené. Češi turnaj zahájí v pátek ve 4. Češi turnaj zahájí v pátek ve 4 ráno našeho času. A čeká je pátek ve 4 ráno našeho času a čeká je Jižní Korea. Tolik zprávy, hezký den. Našeho času a čeká je Jižní Korea. Tolik zprávy, hezký den. Rock Radio. A čeká je Jižní Korea. Tolik zprávy, hezký den. Rock Radio. Tolik zprávy, hezký den. Rock Radio.
2: Počasí. Oblačno až zataženo, jak se si...
0: Zprávy, hezký den. Rock Radio.
2: Počasí. Oblačno až zataženo, jak se si určitě...
0: Den. Rock Radio.
2: Počasí. Oblačno až zataženo, jak jste si určitě všimli, tak to bude pokračovat. Rádio. Počasí. Oblačno až zataženo, jak jste si určitě všimli, tak to bude pokračovat ještě. Počasí. Oblačno až zataženo, jak jste si určitě všimli, tak to bude pokračovat ještě celý den, celý večer. Oblačno až zataženo, jak jste si určitě všimli, tak to bude pokračovat ještě celý den, celý večer a taky celou noc. Jak jste si určitě všimli, tak to bude pokračovat ještě celý den, celý večer a taky celou noc. Tak to bude pokračovat ještě celý den, celý večer a taky celou noc. Přes den máme zhruba kolem 22, bude pokračovat ještě celý den, celý večer a taky celou noc. Přes den máme zhruba kolem 22, ještě celý den, celý večer a taky celou noc. Přes den máme zhruba kolem 22 stupňů, což ale spíš platí celý večer a taky celou noc. Přes den máme zhruba kolem 22 stupňů, což ale spíš platí pro východní polovinu republiky celou noc. Přes den máme zhruba kolem 22 stupňů, což ale spíš platí pro východní polovinu republiky. Na přes den máme zhruba kolem 22 stupňů, což ale spíš platí pro východní polovinu republiky. Na západě a východní polovinu republiky, na západě a hlavně severozápadě je něco mezi 17 až 19, takže žádný velký vedro. Na západě a hlavně severozápadě je něco mezi 17 až 19, takže žádný velký vedro. Hlavně severozápadě je něco mezi 17 až 19, takže žádný velký vedro. To bude platit samozřejmě i v něco mezi 17 až 19, takže žádný velký vedro. To bude platit samozřejmě i v noci, kdy bude asi takže žádný velký vedro. To bude platit samozřejmě i v noci, kdy bude asi 14 stupňů. Déšť nás to bude platit samozřejmě i v noci, kdy bude asi 14 stupňů, déšť nás rozhodně nepustí, v noci, kdy bude asi 14 stupňů, déšť nás rozhodně nepustí, kdy bude asi 14 stupňů, déšť nás rozhodně nepustí, naopak bude pokračovat stupňů, déšť nás rozhodně nepustí, naopak bude déšť nás rozhodně nepustí, naopak bude pokračovat dál a i tak zítra nás rozhodně nepustí, naopak bude pokračovat dál a i tak zítra, kdy bude mezi... Naopak bude pokračovat dál a i tak zítra, kdy bude mezi... Naopak bude pokračovat dál a i tak zítra, kdy bude mezi 14 až 18 pokračovat dál a i tak zítra, kdy bude mezi 14 až 18 stupně, takže oproti dnešku... Kdy bude mezi 14 až 18 stupně, takže oproti dnešku se trošku ochladí a jediný místo, kterýmu se... 14 až 18 stupně, takže oproti dnešku se trošku ochladí a jediný místo, kterým 18 stupně, takže oproti dnešku se trošku ochladí a jediný místo, kterýmu se déšť vyhne, by měl být oproti dnešku se trošku ochladí a jediný místo, kterýmu se déšť vyhne, by měl být severozápad Čech. Trošku ochladí a jediný místo, kterýmu se déšť vyhne, by měl být severozápad Čech. A jediný místo, kterýmu se déšť vyhne, by měl být severozápad Čech.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily.
3: Proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: е вимишлено про живот.
1: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na deštivých cestách v ulici Střelničná. Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na deštivých cestách v ulici Střelničná v Praze. Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na deštivých cestách v ulici Střelničná v Praze. Se srazily dva osoby. V ulici Střelničná v Praze se srazily dva osobáky, díky bohu ale bez zranění. Střelničná v Praze se srazily dva osobáky, díky bohu ale bez zranění. V Soběslavských táboře srazily dva osobáky, díky bohu ale bez zranění. V Soběslavských táboře počítáte se zdržením osobáky, díky bohu ale bez zranění. V táboře počítáte se zdržením asi tak do 5 minut po ruchu, ale bez zranění. V Soběslavských táboře počítáte se zdržením asi tak do 5 minut po ruchu, tam osobák, lidi ho musí. V Soběslavských táboře počítáte se zdržením asi tak do 5 minut po ruchu, tam osobák, lidi ho musí objíždět. V táboře počítáte se zdržením asi tak do 5 minut po ruchu, tam osobák, lidi ho musí objíždět. V Praze se ještě taky srazila motorka s osobákem Věčný. Srazila motorka s osobákem Věčný, ale tam požijte s kolonou alespoň tak na 10 až 20 minut. A ve Vyšším Brodě na nás kolonou alespoň tak na 10 až 20 minut. A ve Vyšším Brodě na náměstí se srazil zase osobák s chodcem 10 až 20 minut. A ve Vyšším Brodě na náměstí se srazil zase osobák s chodcem. Tam je to bohužel se zraněním, takže počkejte na místě se záchrankou a taky opět s kolonou.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rokový odpoledne pokračuje ve svojí krasojízdě i ve 4 hodiny a 4 minuty a samozřejmě vám chceme připomenout. Rokový odpoledne pokračuje ve svojí krasojízdě i ve 4 hodiny a 4 minuty a samozřejmě vám chceme připomenout, že jestli 20. června chceme připomenout, že jestli 20. června chceme vyrazit na Při Sestry, do Plzně, tak nám napište na Facebook. Stačí, abyste nám napsali, proč bychom ty lístky měli dát právě vám, a dvalístky tady máme připravený pro jednoho z vás, který k tomu jede dáme asi tak za tři čtvrtě hodinky. Bude tam s nima ještě taky SPS a nebo doktor PP, takže to si rozhodně nenechte ujít. Další muziku, která vás čeká na Rock Rádiu.
3: Vohnutí nám poví o svojí fanince, jak to tenkrát všechno bylo. Linkin Park, What I've Done, bude taky Sabaton a jejich Templars, ale teď už tahle ta krásná balada. Sabata Changes.

Dabu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný .cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Adio.

kraji pódia stojí, na kraji pódia stojí faninka, pohupuje, stojí faninka, pohupuje tělem, stojí faninka.

0: Vohnouti právě teďka dohráli s jejich faninkou v 16. Vohnouti právě teďka dohráli s jejich faninkou v... Vohnouti právě teďka dohráli s jejich faninkou v 16 hodin a 20 minut. No a ti právě teďka dohráli s jejich faninkou v 16 hodin a 20 minut. No ale přátelé, vy co budete poslouchat? Teďka dohráli s jejich faninkou v 16 hodin a 20 minut. No ale přátelé, vy co budete poslouchat zítra už? No, tak vás čeká docela zajímavý hvězdný host Kamila Drába. Bude tady totiž docela zajímavý hvězdný host Kamila Drába. Bude tady totiž sám pan zajímavý hvězdný host Kamila Drába. Bude tady totiž sám pan doktor. Hvězdný host Kamila Drába. Bude tady totiž sám pan doktor. Pan doktor. Doktor Pepe.
1: Je to tak, já když jsem ještě studoval, tak... Hodně mi připomínali, že on právě je to vlastně zpívající právník takovej,
0: ano,
1: že jo?
0: Ano.
1: Ono studoval, tak hodně mi připomínali, že on právě je to vlastně zpívající právník takovej,
0: ano,
1: že jo?
0: Ano.
1: Ono nejenom Víťa Vávra, Macháček, ale i doktor Petr Pečený je samozřejmě doktor práv a nevím, jestli úplně bude mluvit o své právnické kariéře s Kamilem, ale rozhodně to bude zajímavý, můžou si třeba povídat i o tom openéru s třema sestrama, co bude příští týden v Plzni, na to rozdáváme. No ale kdo ví, budou si určitě povídat o samých super věcech, takže týden v Plzni na to rozdáváme. No ale kdo ví, budou si určitě povídat o samých super věcech, takže si to zítra v 9 naleďte. Rokový rádio.cz v sekci podcasty.
0: Teďka už se hledáme další muziku.
1: Dáme si Powerwolf, We Drink Your Blood. Pijou naši
0: kásty. Teďka už se hledáme další muziku.
1: Dáme si Powerwolf, We Drink Your Blood. Pijou naši krev. Tak nám si Powerwolf, We Drink Your Blood. Pijou naši krev. Tak nám rozhodně krev nepijou, my se na ně těšíme. Dan Landa, We Drink Your Blood. Pijou naši krev. Tak nám rozhodně krev nepijou, my se na ně těšíme. Dan Landa ten. Pijou naši krev. Tak nám rozhodně krev nepijou, my se na ně těšíme. Dan Landa naši krev. Tak nám rozhodně krev nepijou, my se na ně těšíme. Dan Landa ten si zatančí Valčík. No a rozhodně krev nepijou, my se na ně těšíme. Dan Landa ten si zatančí Valčík. No a Chicago se nám pokusí na ně těšíme. Dan Landa ten si zatančí Valčík. No a Chicago se nám pokusí Landa ten si zatančí Valčík. No a Chicago se nám pokusí omluvit, ale je to těžký.
2: Tak
1: je to těžký.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinky. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevíš, ho! Luboši, ty ho nevíš, ho!

0: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz
1: www.bezkempu.cz. Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Led balonem,
2: Pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting.
2: No.
1: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásné
1: lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri.
1: Nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri.
1: Zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný.
1: Který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může
1: si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit
1: úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou
2: nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
2: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete
2: text zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete
2: nic za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: I dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Dřív než začnou prázdniny.
2: Zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Dřív než začnou prázdniny. Než zmizíš
3: na zážitky.
2: CZ.
4: Dřív než začnou prázdniny. Než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátím. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. U toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Od 1. června je v Metropoli Zličín
6: Ninja Park!
5: Velké i malé
6: Ninja Park!
5: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
7: Šplhací zóna, obří kuličková dráha pro lézačky,
5: dobrodružství.
7: Šplhací zóna, obří kuličková dráha pro lézačky, skill wall a fůra dalšího. Šplhací zóna, obří kuličková dráha pro lézačky, skill wall a fůra dalšího. Na obří kuličková dráha pro lézačky, skill wall a fůra dalšího.
5: A pro ty úplně nejmenší.
7: Obří kuličková dráha pro lézačky, skill wall a fůra dalšího.
5: A pro ty
7: utáha pro lézačky, skill wall a fůra dalšího.
5: A pro ty úplně nejmenší je připravena
7: A fůra dalšího.
5: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma. A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma. Úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma. A otevřeno máme zóna. Vstupné je zdarma. A otevřeno máme od rána do večera až do konce.

0: konce prázdnin. Hurá! Máme od rána do večera až do konce prázdnin.
1: Hurá! Více informací najdete
0: do večera až do konce prázdnin.
1: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličí
0: až do konce prázdnin.
1: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole. Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
2: Mají jen pěkné T-shirty, tělovin do do. Mají jen pěkné T-shirty, tělovin do do. Kvalitní bavzen. Zjišťuje jen na tři tělo. Pěkné T-shirty, tělovin do do. Kvalitní bavzen. Zjišťuje jen na tři tělo. Tělovin do do. Kvalitní bavzen. Zjišťuje jen na tři tělo. Osobní informace. He jen do do. Kvalitní bavzen. Zjišťuje jen na tři tělo. Osobní informace. He kvalitní bavzen. Zjišťuje jen na tři tělo. Osobní informace. He bankovní číslo.
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Já se oblíkám. Kupujte drahý značky, ani levný čínský. Já se oblíkám bez značky, ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz. Se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se
3: Bezpotisku.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu
3: CZ.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi. Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc z vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pohajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
5: Autojarov.cz.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým.

garáží a zkušeben. V dabu. Slušnej rok z garáží a zkušeben. V dabu i FM a zkušeben. V dabu i FM nebo na rádia Teben. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rok i FM nebo na radia.cz. Rok radia.cz.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne s Kubou. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. S Kubou a Petrem. A Petrem.

teď poznal svůj plochej Jan Valčík, proniká do tebe tak. Teď poznal Valčík, proniká do tebe tak. Teď poznal svůj plášť, vniká do tebe tak. Teď poznal svůj plášť, mý jméno je z tebe tak. Teď poznal svůj plášť, mý jméno je zášť a smrt to je tak. Teď poznal svůj

tak se drž. A smrt to je zpěv, jak rudá je krev. Tak se drž. A smrt to je zpěv, jak rudá je krev. Tak se drž. A pojď se mi zpěv, jak rudá je krev. Tak se drž. A pojď se mnou, jak rudá je krev. Tak se drž. A pojď se mnou tančit, tak je krev. Tak se drž. A pojď se mnou tančit, tak se drž.

festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. Na www.nevajgluj.cz. Nevajgluj.cz. CZ.

0: Rockin. Máte málo roku ve svým Rockin. Máte málo roku ve svým městě? Rockin. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho... Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol horký. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol horký, že chceme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol horký, že slíže. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol horký, že slíže. Trautenberg a Traktor. Kokot Minute. Alkohol horký, že slíže. Trautenberg a Traktor. 13. Alkohol horký, že slíže. Trautenberg a Traktor. 13. června a Traktor. 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laď Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. Máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je
0: právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu? Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu? Padvalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu? Patří do koše. Společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu? Patří do koše. Více na www.

0: do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka? Proč je více pro ukrajinský než ničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka? Proč je více pro ukrajinský než jeho poradce? Vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradce? Provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s model. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spolovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalších mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení. Nechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
1: Jak vzniká
0: umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
1: Jak vzniká elektřina.
0: Potřebujeme a k tomu spousta dalšího čtení.
1: Jak vzniká elektřina.
0: Potřebujeme.
1: Jak vzniká elektřina.
0: Potřebujeme
1: ebonitovou tyč a liš.
0: Jak vzniká elektřina.
1: Potřebujeme
0: ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být
0: elektřina.
1: Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
1: Ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
1: A liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška. A takže
1: on.
2: V tom musí být celá liška. A takže je, nabíjíme koloběžku. Musí být celá liška. A takže je, nabíjíme koloběžku. Má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky. Děkuju. Jasně, všechno u nás doma, i moje hračky. Děkuju. Všechno u nás doma, i moje hračky. Děkuju.
3: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre smkosti. Jsme pre
4: energie tohoto města.
5: Uvažujete
3: o pre
4: energie tohoto města.
5: Uvažujete o novém vytápění.
4: Energie tohoto města.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční na
4: města.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichý tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonnosti, skutečně tichým provozem a skvělým Vaillant, která vynikají vysokou výkonnosti, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Na Vaillant.cz.
6: Atención, señoras y señores.
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém
5: Z.
6: Atención, señoras y señores.
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
8: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres.
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical.
7: Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical.
7: Přihlaste se hned teď online na salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical.
7: Přihlaste se hned teď online heels a reggaeton.
6: La Tropical.
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropics a reggaeton.
6: La Tropical.

0: Powerwolf a jejich We Drink Your Blood právě teďka dojíždí na Rock Radio. Powerwolf a jejich We Drink Your Blood právě teďka dojíždí na Rock Radio. Právě teďka dojíždí na Rock Radio. 16:36 k tomu. No a my už Radio 16:36 k tomu. No a my už máme na čase teďka rozdat dva lístky nějakýmu. 36 minut k tomu. No a my už máme na čase teďka rozdat dva lístky nějakýmu. No a my už máme na čase teďka rozdat dva lístky nějakýmu šťastlivci na tři sestry. My už víme, kdo to je. Máme na čase teďka rozdat dva lístky nějakýmu šťastlivci na tři sestry. My už víme, kdo dát dva lístky nějakýmu šťastlivci na tři sestry. My už víme, kdo to je, takže se tím člověkem teďka spojíme nějakýmu šťastlivci na tři sestry. My už víme, kdo to je, takže se tím člověkem teďka spojíme a za chvíli už tady všichni tři sestry. My už víme, kdo to je, takže se tím člověkem teďka spojíme a za chvíli už tady tři. My už víme, kdo to je, takže se tím člověkem teďka spojíme a za chvíli už tady všichni. Víme, kdo to je, takže se tím člověkem teďka spojíme a za chvíli už tady všichni na Rock Radio uslyšíme a za chvíli už tady všichni na Rock Radio uslyšíme.
1: Co mají
0: za chvíli už tady všichni na Rock Radio uslyšíme.
1: Co mají
0: všichni na Rock Radio uslyšíme.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec
0: uslyšíme.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete mít společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu. Pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 200 000 km. Bez DPH.
2: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a prvo

0: potisk dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ. Potisk dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ.
1: Praho.
0: Potisk dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ.
1: Praho.
0: Potisk dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ.
1: Praho. Připrav se na...
0: Belavil, Belavil, Belavil, CZ.
1: Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný.
0: Belavil, CZ.
1: Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Pravní. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku. Ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš. CZ. Vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš. CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Partner Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Rock Radio.
1: Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Rock Radio.
1: A v Náchodě.

0: nebo na radia.cz nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock radio.
1: Jsme tady spa.cz.
0: Rock radio.
1: Jsme tady zpátky a dneska rozdáváme na tři.
0: Rock radio.
1: Jsme tady zpátky a dneska rozdáváme na tři sestry, které budou hrát. Jsme tady zpátky a dneska rozdáváme na tři sestry, které budou hrát už 20. června v Plzni a s námi budou hrát už 20. června v Plzni a s námi je tady Šárka. Ahoj Šárko. Už 20. června v Plzni a s námi je tady Šárka. Ahoj Šárko. 20. června v Plzni a s námi je tady Šárka. Ahoj Šárko.
2: Ahoj kluci, hezký odpoledne.
1: Plzni a s námi je tady Šárka. Ahoj Šárko.
2: Ahoj kluci, hezký tak odpoledne.
1: Tobě taky.
2: Ahoj kluci, hezký tak odpoledne.
1: Tobě taky, prosím tebe, musím říct, že kdyby člověk zavřel oči a představil si fanouška tří sester, tak vypadá úplně jako tvůj syn, takže to, je prostě geniální.
2: Tak.
1: Hádám, že to je jeho oblíbená kapela.
2: Jedna z oblíbených taky.
1: Super, no a pod jeho oblíbená kapela.
3: Hele, ale prosím tě, zřejmě nám ještě, ty jsi nám posílala fotku, kde má tvůj syn opravdu úžasný číro. Prosím tě, jak dlouho si tohle...
2: Tam byla cukrová voda a pak

0: Tak.
1: Ale fakt jsem jako a normálně jako to si tohle to dělá jako každý a normálně jako to si tohle to dělá jako každý den do školy
0: ne,
1: nebo
0: to už to trošku sestříhnu.
1: To si tohle to dělá jako každý den do školy
0: ne,
1: nebo
0: to už to trošku sestříhnu.
1: Jasně, každý den do školy
0: ne,
1: nebo
0: to už to trošku sestříhnu.
1: Jasně,
0: ne, nebo to už to trošku sestříhnu.
1: Jasně.
0: Už to trošku sestříhnu.
1: Jasně.
0: Už to nemá tak dlouhý.
1: Jasně, teď už to nemá tak dlouhý. Jasně,
2: teď už trošku na fananka jako.
1: Jasně.
0: Už to nemá tak dlouhý.
1: Jasně,
2: teď už trošku na fananka jako.
0: Teď už to má hodně na fananko. Ne, takhle ne teda, ale.
2: Super, ať si to hlavně užijou kluci. A děkujeme moc, že ses ozvala, budeme rádi. Děkujeme moc, že ses ozvala, budeme rádi, když nám pak dáte třeba vědět, jak se to líbilo. A mě se moc krásně. Ahoj, Šárko.
0: Díky.
1: Tak jo, ahoj.
3: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme.
1: Ahoj.
3: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
1: Je vidět, že máte docela dost velký zájem, takže rozhodně se nebojte, ještě zítra a až do pátku budeme každý den rozdávat. Teďka už si ale dáme další. Teďka už si ale dáme další muziku. Hard Avantasia a nebo rybičky, který se právě teďka rozjíždějí mi ještě.
4: Má paní odjela na celý víkend. Co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s naším psíkem.

Až vyhodím, jo, se podívám. Až vyhodím kapesníky, podívám. Až vyhodím kapesníky promáčený vám. Až vyhodím kapesníky až vyhodím kapesníky promáčený, slib manželce, že budu.

Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. 5999 korun v prodejní síti.

0: A my sme u toho!
1: Zoopark Zelčí. Kousek.
0: A my sme u toho!
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a... Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Rokrát řad.

0: pomoc. Nemůžu pomoc. Nemůžu dýchat.
1: Správné větrání.
0: Nemůžu dýchat.
1: Správné větrání.
0: Nemůžu dýchat.
1: Správné větrání.
0: Dýchat.
1: Správné větrání a vzduchotechnika je... Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. To na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz, svět vytrání na jednom místě.
2: Vedro jako na Sahaře?
1: Na jednom místě.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimat...
1: Místě.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Kalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5. Ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5000 i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5009 přes mobil.

0: Erhartová z U všech stejné. O tom ví více Jitka Erhartová z Českého statistického úřadu.
1: Zatímco v činnostech v oblasti nemovitostí stoupí reálné mzdy
0: od statistického úřadu.
1: Zatímco v činnostech v oblasti nemovitostí stoupí reálné mzdy o 20% a v administrativní nemovitostí stoupí reálné mzdy o 20% a v administrativních a podpůrných činnostech o 17%. Pracovníkům v energetice meziročně kupní síla výdělků v podstatě z činnostech o 17%. Pracovníkům v energetice meziročně kupní síla výdělků v podstatě stagnou 10%. Pracovníkům v energetice meziročně kupní síla výdělků v podstatě stagnovala.
0: Průměrná hrubá
1: měsíční meziročně kupní síla výdělků v podstatě stagnovala.
0: Průměrná hrubá měsíční mzda teď dosahuje 50
1: kupní síla výdělků v podstatě stagnovala.
0: Průměrná hrubá měsíční mzda teď dosahuje 50 tisíc
1: výdělků v podstatě stagnovala.
0: Průměrná hrubá měsíční mzda teď dosahuje 50 282 korun. Silničáři odložili 282 korun. Silničáři odložili demolici dvou nadjezdů nad Pražským okruhem 52 korun. Silničáři odložili demolici dvou nadjezdů nad Pražským okruhem, a to mezi Třebonicemi a Slivencem. Proběhnout měla o tomto víkendu. Důvodem jsou neočekávaná zjištění ohledně podloží. Nový termín zbourání mostů ředitelství silnice. Podvodníci mají další vlastní silnice a dálnic zatím nestanovilo. Podvodníci mají další fintu na Prostějovsku řeší případy podvodů s prodejem a dodáv palivového dřeva. Několik zákazníků se pokusila falešným tvrzením o množství dřeva oklamat trojice mužů. Ta řeší podobný případ taky na Hodonínsku. V Brně po čtyřech měsících dělníci dokončili ražbu tunelu pro budoucí tramvajovou trať na sídliště Kamechy. Tunel bude měřit 320 metrů a půjde o třetí takový tunel, který v Jihomoravské metropoli v posledních letech vznikl. Samotná trať má být uvedena do provozu v závěru příštího roku.
2: Ve středních Čechách nám momentálně přestalo pršet, ale nebojte se, ono to za pár hodin zase přijde. Kažopádně ta bouřka, která se nám žene teďka, která se přinela před pár hodin, zase přijde. Kažopádně ta bouřka, která se nám žene teďka, která se přinela přes Zlín, teďka míří na Ostravu. Ta jestli ta bouřka, která se nám žene teďka, která se přinela přes Zlín, teďka míří na Ostravu. Ta jestli na ní dejte pozor, zapár hodin tam bude a potom opět i celý jižní Morava po celou noc bude v dosahu.

0: DABu i FM nebo na rádia DABu i FM nebo na rádia DABu i FM nebo na rádia.cz DABu i FM nebo na rádia.cz FM nebo na rádia.cz
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz stránky www.rokovýradio.cz Všechno, co se do www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz.

0: potom opět i celá jižní Morava po celou noc bude v docela velkých deštích. A taky velkých bouřkách. Bude kolem 14 stupňů večer, každopádně zítra nás opět nějaké ty deště čekat budou. Teploty si budou pohybovat kolem 16 stupňů. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rok Radio. Doprava.
1: V Praze na Štěrboholský spojce nabourali tři osoby. Nabourali tři osobní auta, takže to bude asi dost ucpaný. A ve Vyškově, tak tam na Brněnský, asi přes aplikaci nějakou.

Rock Radio.

0: Objízdnou trasu a ve Vyškově, tak tam na Brněnský přímo mezi prodejnama Albert a Lidl je auto na boku.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí pomaličku do svojí třetí hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem. Lístky máme rozdaný. Každopádně hudba o tu bude postaráno.
0: Je o ní postaráno, to je úplně jasný, my už ji jenom uvedeme, aby jsme si všichni dohromady mohli užít. Tentokrát to budou Ramones Halloween, Vanastovy věci anebo Sunrise Avenue.
4: Ty jsme tady dlouho neměli.
2: Rock Radio.
4: Měli.
2: Rock Radio.

Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Mzdy výrazně vzrostly. V prvním čtvrtletí tohoto roku se průměrná hruba výrazně vzrostly. V prvním čtvrtletí tohoto roku se průměrná hrubá měsíční mzda navýšila o 8 roku se průměrná hrubá měsíční mzda navýšila o 8,1%. Hrubá měsíční mzda navýšila o 8,1%. Polepšila se většina odvětví mzda navýšila o 8,1%. Polepšila se většina odvětví, ale zlepšení nebylo u všech stejné. O tom ví více Jitka R. O tom ví více Jitka R.

Nemusíš mít školu roku. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Nemusíš mít školu roku, abys byl rock. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: prostě v červnu tady v Česku, pak za ten rok udělá třeba několik a teď bude prostě v červnu tady v Česku, pak bude třeba několik a teď bude prostě v červnu tady v Česku, pak bude třeba já nevím v Maďarsku, pak bude za a teď bude prostě v červnu tady v Česku, pak bude třeba já nevím v Maďarsku, pak bude zase já nevím, v červnu tady v Česku, pak bude třeba já nevím v Maďarsku, pak bude zase já nevím ve Španělsku, ale ne ono tady v Česku, pak bude třeba já nevím v Maďarsku, pak bude zase já nevím ve Španělsku, ale ne ono to je prostě poprvé, co je to, pak bude třeba já nevím v Maďarsku, pak bude zase já nevím ve Španělsku, ale ne, ono to je prostě poprvé, co je to mimo Británii.
1: Je to
0: v Maďarsku, pak bude zase já nevím ve Španělsku, ale ne, ono to je prostě poprvé, co je to mimo Británii.
1: Je to...
0: bude zase já nevím ve Španělsku, ale ne, ono to je prostě poprvé, co je to mimo Británii.
1: Je to tak.
0: A je to ve Španělsku, ale ne, ono to je prostě poprvé, co je to mimo Británii.
1: Je to tak.
0: A je to v Česku, takže toho si pojď. Ale ne, ono to je prostě poprvé, co je to mimo Británii.
1: Je to tak.
0: A je to v Česku, takže toho si pojďme hrozně moc vážit.
1: Je...
0: prostě poprvé, co je to mimo Británii.
1: Je to tak.
0: A je to v Česku, takže toho si pojďme hrozně moc vážit.
1: Je to
0: to mimo Británii.
1: Je to tak.
0: A je to v Česku, takže toho si pojďme hrozně moc vážit.
1: Je to tak a hlavně bude to docela de-
0: je to tak. A je to v Česku, takže toho si pojďme hrozně moc vážit.
1: Je to tak a hlavně bude to docela jako dost našlapan
0: v Česku, takže toho si pojďme hrozně moc vážit.
1: Je to tak a hlavně bude to docela jako dost našlapan
0: si pojďme hrozně moc vážit.
1: Je to tak a hlavně bude to docela jako dost našlapaný set, jo, to že tam našlapaný set, jo, to že tam budou Palais Royal nebo taky Biffy Clyro, to víme, ale Palais Royal nebo taky Biffy Clyro, to víme, ale Youngblood tam hlavně bude mít dvouhodinový set. Royal nebo taky Biffy Clyro, to víme, ale Youngblood tam hlavně bude mít dvouhodinový set. Od taky Biffy Clyro, to víme, ale Youngblood tam hlavně bude mít dvouhodinový set. Od 10 do půlnoci, to je docela, od 10 do půlnoci, to je docela nářez jako.
0: Takhle, je to samozřejmě ještě mladý kluk, takže
1: nářez jako.
0: Takhle, je to samozřejmě ještě mladý kluk, takže to zvládne, ale jako. Takhle, je to samozřejmě ještě mladý kluk, takže to zvládne, ale rozhodně mladý kluk, takže to zvládne, ale rozhodně to určitě bude strašný nářez. Je to
1: no
0: super, to zvládne, ale rozhodně to určitě bude strašný nářez. Je to no super
1: bude.
0: A vlastně, ale rozhodně to určitě bude strašný nářez. Je to no super
1: bude.
0: A vlastně i super, že tam dává šanci, rozhodně to určitě bude strašný nářez. Je to
1: no
0: super
1: bude.
0: A vlastně i super, že tam dává šanci českým mladým talentům, že bude strašný nářez. Je to
1: no
0: super
1: bude.
0: A vlastně i super, že tam dává šanci českým mladým talentům pevný nářez. Je to
1: no
0: super
1: bude.
0: A vlastně i super, že tam dává šanci českým mladým talentům
1: super.
0: A vlastně i super, že tam dává šanci českým mladým talentům Pam Rabbit tam zahraje
1: jo.
0: Vlastně od super, že tam dává šanci českým mladým talentům Pam Rabbit tam zahraje
1: jo.
0: Vlastně od myslím, že od jedný odpoledne dává šanci českým mladým talentům Pam Rabbit tam zahraje
1: jo.
0: Vlastně od myslím, že od jedný odpoledne
1: ano.
0: No a myslím, že od jedný odpoledne
1: ano.
0: No a celý se to děje vlastně v místě, kde se teď o víkendu bude konat poledne
1: ano.
0: No a celý se to děje vlastně v místě, kde se teď o víkendu bude konat Rock for People, je to
1: přesně tak,
0: tak. Se to děje vlastně v místě, kde se teď o víkendu bude konat Rock for People, je to
1: přesně
0: tak,
1: tak.
0: Je to
1: přesně tak. Tak. A ještě se mi líbí, že to má...
0: o víkendu bude konat Rock for People, je to
1: přesně tak,
0: tak.
1: To přesně tak. Tak. A ještě se mi líbí, že to má tak jako hezky obdělaný tak...
0: People, je to
1: přesně tak,
0: tak.
1: Je to přesně tak. Tak. A ještě se mi líbí, že to má tak jako hezky obdělaný takovej má i věcma pro lidi na tom festiáku, už tam budou různí. Když už máš hodně hudby, tak tam je stan, kde lidi na tom festiáku, už tam budou různí. Když už máš hodně hudby, tak tam je stan, kde je ticho, tam budou různí. Když už máš hodně hudby, tak tam je stan, kde je ticho. Když už máš hodně hudby, tak tam je stan, kde je ticho. Je tam i stan pro, aby si udělal hudby, tak tam je stan, kde je ticho. Je tam i stan pro, aby si udělal kamarády a tak, kde je ticho. Je tam i stan pro, aby si udělal kamarády a takhle. Víš, jako prostě taky lidský. Si udělal kamarády a takhle. Víš, jako prostě taky lidský. Hodně ten
0: no, jasně, to je právě to, že někdy ty festiáky.
1: Takhle, víš, jako prostě taky lidský. Hodně ten
0: no, festiák. Jasně, to je právě to, že někdy ty festiáky.
1: Taky lidský. Hodně ten
0: no, jasně, to je právě to, že někdy ty festiáky prostě jsou takový no, jasně, to je právě to, že někdy ty festiáky prostě jsou takový, prostě už trošku jako hodně. To je právě to, že někdy ty festiáky prostě jsou takový, prostě už trošku jako hodně. To, že někdy ty festiáky prostě jsou takový, prostě už trošku jako hodně, že ti to tak
1: no.
0: Někdy ty festiáky prostě jsou takový, prostě už trošku jako hodně, že ti to tak
1: no.
0: Jako zavolil. Měl co největší potěšení, aby se z toho prostě nezbláznil, což
1: přesně
0: je super.
1: Tak,
0: ale ono někdy zbláznil větší potěšení, aby se z toho prostě nezbláznil, což
1: přesně
0: je super.
1: Tak,
0: ale ono někdy aby se z toho prostě nezbláznil, což
1: přesně
0: je super.
1: Tak,
0: ale ono někdy zbláznice z hudby je vlastně super, veď?
1: No,
0: prostě nezbláznil, což
1: přesně
0: je super.
1: Tak,
0: ale ono někdy zbláznice z hudby je vlastně super, veď?
1: No,
0: zbláznice z hudby je vlastně super, veď?
1: No, uvidíme, jestli se nezblázníme teďka z Lynyrd Skynyrd, který přijdou. No, uvidíme, jestli se nezblázníme teďka z Lynyrd Skynyrd, který přijdou s taky Udo anebo Aleš Brichtal, Lynyrd Skynyrd, který přijdou s taky Udo anebo Aleš

0: Americká záležitost Ramones, 1989, Pet Sematary. Tak to právě teďka dohrává na Rock Radio, máme 17 hodin a 18 minut a přesuneme se o něco blíž. Chtěl jsem říct do Anglie, ale ono to je ještě blíž.
1: Ono je to dokonce do Hradce Králové. My totiž víte, že my vás vždycky prostě zveme na zajímavé akce a taky víte, že máme poměrně rádi Youngblooda. No a ten samozřejmě teďka 27. června se dostaví do Hradce Králové Youngblooda. No a ten samozřejmě teďka 27. června se dostaví do Hradce Králové, kde bude třetí ročník jeho Bloodfestu. Což je docela zajímavý téma, protože dostaví do Hradce Králové, kde bude třetí ročník jeho Bloodfestu. Což je docela zajímavý téma, protože on vlastně ty Bloodfesty teďka poslední dva roky byly v Anglii a teďka třetí ročník je tady v Česku najednou.
0: Což musím teda říct, že já jsem si to vlastně nějak poplet. Já jsem jako věděl, že ty festivaly nějak pořádá, ale myslel jsem si, že jich za ten rok udělá třeba několik a teď bude prostě v červnu nějak pořádá, ale myslel jsem si, že jich za ten rok udělá třeba několik a teď bude

0: Brichta, ale víš co, hele, lidi, to jsou přijdou taky Udo, anebo Aleš Brichta, ale víš co, hele, lidi, to jsou taky Udo, anebo Aleš Brichta, ale víš co, hele, lidi, to jsou furt jenom lidi. Udo, anebo Aleš Brichta, ale víš co, hele, lidi, to jsou furt jenom lidi. Víš co, hele, lidi, to jsou furt jenom lidi.
1: Honda přiváží žhavou
0: lidi, to jsou furt jenom lidi.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Pěroděného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědč 40 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě Honda the power a užijte si léto v nové Hondě Honda the power of dreams v nové Hondě Honda the power of dreams je Honda the power of dreams.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky? Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrčky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz a kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
4: Kill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé vňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy. Prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy. MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Lidé váží. www.českygoodwill.cz. www.českygoodwill.cz.
5: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry.
4: Českygoodwill.cz.
5: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry.
4: CZ.
5: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Base and Fire. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Base and Fire Fest 2020. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. Lepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. Paradise Lost nebo Neighbors. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. Paradise Lost nebo Base and Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. Paradise Lost nebo Napalm Dead a další 2026. Wasp Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vydáš na Bejzeny na otočku, je do dení stupenky 7. června ve spáleném pozičí. A nebo vydáš na Bejzeny na otočku, je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na pozičí. A nebo vydáš na Bejzeny na otočku, je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzen.cz. Vydáš na Bejzeny na otočku, je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzen.cz.
4: Base in Firefest.
5: Točku je do vidí stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej.

0: na bazin.cz.
1: Bazin.
0: Vstupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na bazin.cz.
1: Bazin Firefest mediálně podporuje
0: jednotlivce i dvojce, prodej na bazin.cz.
1: Bazin Firefest mediálně podporuje Rock Radio.
0: Prodej na bazin.cz.
1: Bazin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Bazin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušný, mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná, podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.
2: Attention!
1: Je slušná muzika.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok.
1: Muzika.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjno máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz. Celý víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andalusie. La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz. Řekněte si

0: e-obuv ví. Kupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktav.
0: eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Kup si auto v Direct Auto.
0: Oktávka.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. 20 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě není. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v 25 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz zdarma. www.direct-auto.cz
2: Rock Radio.
1: www.direct-auto.cz
2: Rock Radio.
1: www.direct-auto.cz
2: Rock Radio.
1: www.direct-auto.cz

0: La Tropical. CZ.
1: La Tropical.
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěš. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacitál. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezená. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezená. Týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezená.
2: No.
0: Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezená. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezená.
2: No to, že seš mladý projektant s mokomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Praha. Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz
2: Tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 190. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. A teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. 99 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný i do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší. Váhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.cz. Vodafone.
5: Jaké pantofle a kabelku na...
4: Vodafone.
5: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy?

DABu i FM oková pohoda. V DABu i FM pohoda. V DABu i FM nebo na radia.cz.

odpoledne. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem.

českýho Big Beatu. Kam vzpomínat na osmdesátky s legendou českýho Big Beatu. Kamil desku probere desátky s legendou českýho Big Beatu. Kamil desku probere s Petrem Jandou v podcastu Deska měsíce. Kamil desku probere s Petrem Jandou v podcastu Deska měsíce. Kamil desku probere s Petrem Jandou v podcastu Deska měsíce, který vám šoupneme na YouTube. S Petrem Jandou v podcastu Deska měsíce, který vám šoupneme na YouTube. Olympic a 40tiny alba Big Beat jedna na YouTube. Olympic a 40tiny alba Big Beat 11.40tiny alba Big Beat 11. června celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer Big Beat 11. června celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustí 11. června celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustí června celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Pustíme celou.

Před 40 lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Za bicí usedl Milan Tileti, proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Za bicí usedl Milan v Olympiku velký zemětřesení. Za bicí usedl Milan Peroutka a velký zemětřesení. Za bicí usedl Milan Peroutka a klávesy předký zemětřesení. Za bicí usedl Milan Peroutka a klávesy předl Milan Peroutka a klávesy převzal Jiří Valenta. Ze čtyřčlenné skupiny se stal kvintet a v nový sestavě poslala skupina do světa desku Big Beat. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky s legendou českého Big Beatu.

0: A ničíme se samozřejmě, až to uslyšíme i od něj, ale to víte, no, tak v Praze prší a nikdo neumí řídit. Takže prostě dopravní situace i od něj, ale to víte, no, tak v Praze prší a nikdo neumí řídit. Takže prostě dopravní situace je taková, že přijdeš, přijde do neumí řídit, takže prostě dopravní situace je taková, že přijdeš, přijde, ale nebojte se, určitě už mu teď můžete psát svoje typy, co zahrát v dalších dvou hodinách, Facebook, anebo samozřejmě pak můžete po 18. i volat na 725 844 424.
1: A my ještě pošleme další muzikou Counting Crows, Anthrax, anebo Škvoři a jejich Síla starých vín. A slyšíme se zase klasicky zítra.
2: Čus!
1: Síla starých vín. A slyšíme se zase klasicky zítra.
2: Čus!
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu. Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomuto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zda Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zda Vozy s cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na automu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechce. Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete. Jezdí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezdíte v autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v...
4: Nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu
5: pí klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klid pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím. Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím
4: koupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme. Zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: Klima systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: Klima Express. CZ. Díme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz. Vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz. Ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Věda. Řemeslo.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Věda. Řemeslo.
5: Express.cz.
6: Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Můžeme být hrdí.
7: A zadní jsou tady.
6: Být hrdí.
7: A zadní jsou tady. A tak se. A zadní jsou tady. A tak se. A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevo. A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na. A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy.

0: jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Ušetři do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Nebo BTC nebo NFT, i když to už je teď nejlepší věc.
1: Co je SSB?
3: Garantované úročení. Státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká SSB.
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy. A to je nějaká nová investice? To je stavební spoření od Buřinky.
1: A to je nějaká nová investice?
4: Georgi, stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Zahrádkář se raduje?
4: 3%. Buřinka.cz.
5: Zahrádkář se raduje? Kameny z celého...
4: Buřinka.cz.
5: Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kameny.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete. Kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Syřejovicích u Lovosic. Kameny.cz vám zlepší náladu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90.

0: ať už jste z jihu Spojených států a... Ať už jste z jihu Spojených států, anebo jste... Ať už jste z jihu Spojených států, anebo jste třeba ze severu Čech, tak tahle... Ať už jste z jihu Spojených států, anebo jste třeba ze severu Čech, tak tahle ta písnička vás určitě právě teď Čech, tak tahle ta písnička vás určitě právě teď rozporoudila v 17 hodin 36 minut Lynyrd Skynyrd a Sweet Home. Ta písnička vás určitě právě teď rozporoudila v 17 hodin 36 minut Lynyrd Skynyrd a Sweet Home Alabama. Určitě právě teď rozporoudila v 17 hodin 36 minut Lynyrd Skynyrd a Sweet Home Alabama.
1: Tím už ale taky samozřejmě
0: porudila v 17 hodin 36 minut Lynyrd Skynyrd a Sweet Home Alabama.
1: Tím už ale taky samozřejmě začíná
0: 17 hodin 36 minut Lynyrd Skynyrd a Sweet Home Alabama.
1: Tím už ale taky samozřejmě
0: 6 minut Lynyrd Skynyrd a Sweet Home Alabama.
1: Tím už ale taky samozřejmě začíná konec naše
0: Sweet Home Alabama.
1: Tím už ale taky samozřejmě začíná konec našeho rokovýho odpoledne
0: Alabama.
1: Tím už ale taky samozřejmě začíná konec našeho rokovýho konec našeho rokovýho odpoledne. Samozřejmě se s vámi uslyšíme, ale zase zítra od 3 do 6 našeho rokovýho odpoledne. Samozřejmě se s vámi uslyšíme, ale zase zítra od 3 do 6. Kdyby tady se s vámi uslyšíme, ale zase zítra od 3 do 6. Kdyby tady byl kapitán, tak by samozřejmě řekl volej. Zítra od 3 do 6. Kdyby tady byl kapitán, tak by samozřejmě řekl volejte, pište. Kdyby tady byl kapitán, tak by samozřejmě řekl volejte, pište. Protože za příští byl kapitán, tak by samozřejmě řekl volejte, pište. Protože za příští dvě hodinky už budou zase pouze ve vaší režii.
0: Těšíme se samozřejmě, až to uslyšíme i od něj, ale to víte, no, tak
1: v vaší režii.
0: Těšíme se samozřejmě, až to uslyšíme i od něj, ale to víte, no, tak v Praze

0: 99,90 za 1 kg. Salátová okurka XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. 5 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. 59,90. Lidl, to se vyplatí. 90. Lidl, to se vyplatí.
1: Do košíku
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Do košíku jahody.
0: To se vyplatí.
1: Do košíku jahody. Sami
0: platí.

0: Dáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme tým a smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a máme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, kterými a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: A teď po
0: CZ. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně
0: Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan
0: vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivovně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun s výhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Co se děje?
3: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice. 15. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu. Te v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual. Klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit u syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě opením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkroková kapela Přísun 13. 10 let punkroková kapela Přísun povolen. Do pražského 10 let punkroková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu může taková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bylanech. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít. 12. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít. 2.

0: máme.
1: Farma Vraňany.
0: Už to zraje. Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí.
0: Zraje. Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí.
0: Ne chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch
0: ne.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod. Mě nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
1: Samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fanta užili.
1: Farma Vraňany. Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
3: Odplouvá
2: k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
3: Odplouvám kránu.
1: Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
3: Odplouvám kránu.
1: Vaše nejsladší jahody.
3: Odplouvám kránu. Na katamarán.
1: Sladší jahody.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu. Na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších.
3: Na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších
3: katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na lůžku. Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a víme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu.
4: Pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu.
4: Na slavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
4: Firemní akci.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
4: Odplouvám
3: kránu. Na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už vím. Mám kránu. Na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už vím. Na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
3: Na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu. Na palubu.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě...

0: Dvoudenní metne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s... Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama. Metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětmi. Na programu vás čekají Hitman zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětmi. Na programu vás čekají Hitman Late to Waste od Hemra a spousta dalších. Prorok Rádio Zuzka Kleinová.
1: Rock je slušná muzika.

Nemusíš být pokérovanej, abys byl rocker. Rock je slušná muzika, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny. Pro všechny.

0: Zažijte emoce. Zažijte emoce. Zažijte emoce za volantem. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídkovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a přístup, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek
0: na PED2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: Na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: Okne 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.

0: Je s půdním suchem dál bojuje. A to hlavně východní Čechy, jihozápad Čech a Morava. Situace by se ale mohla zlepšit v tomto týdnu, kdy bude opět jihozápad Čech a Morava. Na Olomoucku a v jižních Čechách řeší podezřelá úmrtí. Spojuje to, že zvířata byla na procházkách u přírodních koupališť. Policie vyšetřuje případ dvou psů, kteří uhynuli po pobytkách u přírodních koupališť. Policie vyšetřuje případ dvou psů, kteří uhynuli po pobytu v okolí Lipenské přehrady. Vědci zároveň prověřují, zda se v Česku nerozšířil druh Synické přehrady. Koupání na Lipně je nicméně podle hygieniků bezpečné a toxický.
1: V zoologické zahradě v Ústí nad Labem se po 16 letech narodilo dítě.

0: malíř.
1: A střecha padá, kdo pak nám to praví?
0: Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne.
1: A kdo pak nám to praví?
0: Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: A
1: nám to praví?
0: Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne, na to všechno ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací.
2: Bytu opět domov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kmov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality. Záruka kvality.
3: Dřív než začnou prázdniny. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix Česk. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix Česk se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky po... Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na auta.

0: zoologické zahradě v Ústí nad Labem se po 16 letech narodilo tulení. V zoologické zahradě v Ústí nad Labem se po 16 letech narodilo tulení mládě. Nadcházející dny v Ústí nad Labem se po 16 letech narodilo tulení mládě. Nadcházející dny ale budou pro malé kritické. Expozice tuleňů je tak kvůli bezpečí samice a mládět kritické. Expozice tuleňů je tak kvůli bezpečí samice a mláděte dočasně. Expozice tuleňů je tak kvůli bezpečí samice a mláděte dočasně zavřená. Netuleňů je tak kvůli bezpečí samice a mláděte dočasně zavřená. Nekonají se ani komentovaná kvůli bezpečí samice a mláděte dočasně zavřená. Nekonají se ani komentovaná krmení a nejse ani komentovaná krmení a nejezdí ani vláček, který startuje právě u těchto savců. Krmení a nejezdí ani vláček, který startuje právě u těchto savců. Ze zpráv je to všechno. Nejezdí ani vláček, který startuje právě u těchto savců. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer. Který startuje právě u těchto savců. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
1: Rock Radio.
0: Startuje právě u těchto savců. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
1: Rock Radio.
0: Večer.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Děkujeme.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Děkujeme ti, Eliško, za ty zprávy meteorologického ústavu. Zítra tedy ve středu bude převážně zataženo, občas déšť v severozápadní. Převážně zataženo, občas déšť v severozápadní polovině Čech, místy přehánky, no a nejvyšší teploty. Zataženo, občas déšť v severozápadní polovině Čech, místy přehánky, no a nejvyšší čas déšť v severozápadní polovině Čech, místy přehánky, no a nejvyšší teploty by se měly pohybovat v severozápadní polovině Čech, místy přehánky. Pouze okolo 18 v tisíce metrech na nejvyšší teploty by se měly pohybovat. Pouze okolo 18 v tisíce metrech na horách pak čekejte pohybovat. Pouze okolo 18 v tisíce metrech na horách pak čekejte stupňů 10. Pouze okolo 18 v tisíce metrech na horách pak čekejte stupňů 10. Okolo 18 v tisíce metrech na horách pak čekejte stupňů 10.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do ní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
1: Rock Radio.
3: Počasí.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Emila Pajurka.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Místek tam je neprůjezdný a jízdní poruch díky nehodě dvou osobních vozidel, je to navíc se zraněním.

DAB i FM nebo na radia.cz. V DAB i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas na radia.cz. Nejvyšší čas na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušan.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rok. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz.

0: Kempla, je to navíc se zraněním, takže záchranka bude na místě. No a na silnici 22 u obce Gdyně, okres Domažlice, je silný provoz a díky překážce na vozovce, kterou tvoří. Buďte opatrní a těte kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Máme 4 minutky po 18. hodině, no a na palubě pirátů. Rock Rádio vás opět vítá a zdraví vás váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Rok na přání. Pojďte se zapojit úplně všichni. Každý si může něco přát. Pokud to tady máme, tak vám to můžu i hrát. Každopádně vzkazy vyřídím. Znáte to, jak to chodí. Volejte mi na 72584442. Znáte to, jak to chodí, volejte mi na 72584442. Na úvod si dáme pět a půl minutovku od Manowar, klasiků, Warriors of the World United. Během ní se pojďme všichni spojit a pojďme nastupovat na náš pirátský pářník. Protože pojďme nastupovat na náš pirátský pářník.

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje
0: Rádio. Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje
0: Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Ačkoliv byl minulý týden poměrně deštivý, tak suchu v Česku to mockoli byl minulý týden poměrně deštivý, tak suchu v Česku to moc nepomohlo. Část republiky spíden poměrně deštivý, tak suchu v Česku to moc nepomohlo. Část republiky

Pářník, protože právě vyplouváme. A pojďme nastupovat na náš pirátský pářník, protože právě pojďme nastupovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu! Nastupovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu! Pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu! Protože právě vyplouváme. Juhu!

0: Tak, doufám, že už jsme se všichni spojili. Tak, doufám, že už jsme se všichni spojili na jedné palubě. Tak, doufám, že už jsme se všichni spojili na jedné palubě a naši... Tak, doufám, že už jsme se všichni spojili na jedné palubě a naší lodi Rock Radio. Tak, doufám, že už jsme se všichni spojili na jedné palubě a naší lodi Rock Radio a můžeme si dát hned první a naší lodi Rock Radio a můžeme si dát hned první šlehu na přání, o kterou si zavolal Čehoun na to Čahoun. Naší lodi Rock Radio a můžeme si dát hned první šlehu na přání, o kterou si zavolal Čehoun na to Čahoun. Netolik si dát hned první šlehu na přání, o kterou si zavolal Čehoun na to Čahoun. Netolický, tak. Přání, o kterou si zavolal Čehoun na to Čahoun. Netolický, tak. Abych to nepoplet a ten bych chtěl Mozartu Čehoun na to Čahoun netolický, tak. Abych to nepoplet a ten bych chtěl Mozartu Čahoun netolický, tak. Abych to nepoplet a ten bych chtěl Mozartovi kule, od Mozartovi kule, od Panoptika, pro všechny, co mají kule, zvláště pro truhláře a tesaře, ať od Panoptika, pro všechny, co mají kule, zvláště pro truhláře a tesaře, ať hlavně nespadnou. Pro všechny, co mají kule, zvláště pro truhláře a tesaře, ať hlavně nespadnou. Uhláře a tesaře, ať hlavně nespadnou ze střechy. To je krásný přání. Ať hlavně nespadnou ze střechy. To je krásný přání. Tak pozor na ze střechy. To je krásný přání. Tak pozor na těch střechách, přátelé, a pojďme si dát. Tak pozor na těch střechách, přátelé, a pojďme si dát. Nebo podívat se na to, jaký měl kule Mozart a podle toho se na to, jaký měl kule Mozart a podle toho si můžeme udělat třeba ty svoje.
1: Rok na přání.
0: Udělat třeba ty svoje.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Svoje.
1: Rock na přání. Rock Radio. Rock na přání. Rock Radio. Na přání. Rock Radio. Rock Radio.

rock, rock. Rock, rock, rock.

0: Rok na psání s Jirkou Vajgy.
1: A dáme si pečku Fast as a Shark.
0: Rok na psání s Jirkou Vajgyzem.
1: Fast as a Shark.
0: Rok na psání s Jirkou Vajgyzem.
1: Hork.
0: Rok na psání s Jirkou Vajgyzem. Vajgyzem.

0: Tak, to byly Good Shout. Tak, to byly Good Shout. Tak, to byly Good Charlotte a Actual Pain. Tak, to byly Good Charlotte a Actual Pain z roku 2018. Tak, to byly Good Charlotte a Actual Pain z roku 2018. A teď tady máme Charlotte a Actual Pain z roku 2018. A teď tady máme Pain z roku 2018. A teď tady máme vzkaz pro 2018. A teď tady máme vzkaz pro Čahouna Netolického hned jako. A teď tady máme vzkaz pro Čahouna Netolického. Tady máme vzkaz pro Čahouna Netolického hned jako reakce takhle na jeho píseň. Čahouna Netolického hned jako reakce takhle na jeho píseň. Mozartovi kule od Panoptika tady psal Michal Broš. Nazdar Jiří, zahraj něco od Acceptu. Mozartovi kule od Panoptika tady psal Michal Broš. Nazdar Jiří, zahraj něco od Acceptu a vyřiď Čahouna. Tady psal Michal Broš. Nazdar Jiří, zahraj něco od Acceptu a vyřiď Čahouna. Michal Broš. Nazdar Jiří, zahraj něco od Acceptu a vyřiď Čahounovi, zahraj něco od Acceptu a vyřiď Čahounovi, že nějak vyměkl doktor z Netolic. Tak od Acceptu a vyřiď Čahounovi, že nějak vyměkl doktor z Netolic. Tak Čahoune, myslím, že by se směl zastavit u doktora z Netolic a ten ti dá na to, měl zastavit u doktora z Netolic a ten ti dá na to vyměknutí správný recept, abys byl ve středu. U doktora z Netolic a ten ti dá na to vyměknutí správný recept, abys byl ve středu zase z Netolic a ten ti dá na to vyměknutí správný recept, abys byl ve středu zase Jura. Ten ti dá na to vyměknutí správný recept, abys byl ve středu zase Jura. A na to vyměknutí správný recept, abys byl ve středu zase Jura. A já myslím, že tí správný recept, abys byl ve středu zase Jura. A já myslím, že pomůžou i ty Accepti a dáme recept, abys byl ve středu zase Jura. A já myslím, že pomůžou i ty Accepti a dáme byl ve středu zase Jura. A já myslím, že pomůžou i ty Accepti a dáme si pecku. Jura. A já myslím, že pomůžou i ty Accepti a dáme si pecku. Fast as a shark. Já myslím, že pomůžou i ty Accepti a dáme si pecku. Fast as a shark.
1: Rock.
0: I ty Accepti a dáme si pecku. Fast as a shark.

0: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Toto vysílání je
0: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Toto vysílání je přísně tajné.
0: Rozumem, budujte srdcem.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám.
0: Budujte srdcem.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Ani je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Am agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ. Pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru dat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat.
2: Trička rata tararara rata potisk trička beta tararara rata potisk trička bela bel rata potisk trička bela bel CZ bela bel CZ.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně paliv nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc, zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. Korun zdarma. Nabídka platí pouze 10 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze 1000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na ma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Milí čtenáři, ve starém pískov... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Bosku... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Bosku... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé čtenáři. Ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy. Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
4: Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
4: Mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází
4: výběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinetů.
5: Tava!
6: Přichází Vinetů a velkolepý Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem, poklad na Stříbrném jezeru a velkolepé divadelní představení pod širým nebem, poklad na Stříbrném jezeře. Olepé divadelní představení pod širým nebem, poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách představení pod širým nebem, poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách, posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekává. S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza. S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten. V srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více
4: informací. Očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací.
4: Váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketport.

0: Vše, co potřebuji za cenu... Vše, co potřebuji za cenu, kterou... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně... Chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99 platí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za jed... pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,0. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0 okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,70 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 50. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl. Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl. To se vyplatí. 75 litru za 59,90. Lidl. To se vyplatí. 9,90. Lidl. To se vyplatí.
1: Chceme ho postavit.
0: To se vyplatí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a...
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš...
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov...
1: Vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov...
1: Porfama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov...
1: Porfix
2: a vybudovat náš domov.
1: Porfix, zděte s rozumem,
2: budovat náš domov.
1: Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Domov.
1: Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix,

0: /městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
1: e-kondomy.cz
0: /městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
1: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a as z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a on položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku. A online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Vše pro
1: online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Vše pro pak
1: CZ. Vše pro vaši lásku.
2: Vše pro bagr, vše
1: pro vaši lásku.
2: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro...

0: CZ.
1: Náhradní díly pro bagry.
0: Kevše pro bagr CZ.
1: Náhradní díly pro bagry. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: oknem fouká střecha padá, kdo pak nám? Oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník, malíř, topenář,
0: nám to praví.
1: Zedník, malíř, topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to
0: to praví.
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne.
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář, ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce
0: bář,
1: ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho
1: na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět
1: rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov,
1: rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity
1: informací na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
1: rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
1: CZ.
2: Rekbity záruka kvality.
3: Páchnoucí
2: záruka kvality.
3: Páchnoucí klimatizace. Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě.
3: Klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s
3: chladnou.
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách za 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledovňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách za hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express. Ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis. Vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíku.
4: Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností. Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý
3: centra Eden. Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: CZ.

nebo na Rock Radio. V DABu i FM nebo na Rádia Rock Radio. V DABu i FM nebo na Rádia Rock Radio. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. Robu i FM nebo na radia.cz. Rock M nebo na radia.cz.

to bylo... Hey, stupid. Tak to bylo slavný... Hey, stupid. Tak to byl slavný hit Alice Coopera a Hey, stupid. Hey, stupid. Tak to byl slavný hit Alice Coopera a hit Alice Coopera a Hey, stupid. My pokračujeme v našem roku na přání na vašem oblíbeném roku. Alice Coopera a Hey, stupid. My pokračujeme v našem roku na přání na vašem oblíbeném rock rádiu. A teď a Hey, stupid. My pokračujeme v našem roku na přání na vašem oblíbeném rock rádiu. A teďka s Mírou Šedivým, který na pokračujeme v našem roku na přání na vašem oblíbeném rock rádiu. A teďka s Mírou Šedivým, který napsal ahoj vašem roku na přání na vašem oblíbeném rock rádiu. A teďka s Mírou Šedivým, který napsal ahoj kapitáne vašem oblíbeném rock rádiu. A teďka s Mírou Šedivým, který napsal ahoj kapitáne, tady Míra, mohl bych poprosit. Ahoj kapitáne, tady Míra, mohl bych poprosit dneska a zahrát písničku od skupiny Trautenberg Netáhlo. Písničku od skupiny Trautenberg Netáhlo. Děkuji moc, tvůj věrný plavčík Míra. Jistě děkuji moc, tvůj věrný plavčík Míra. Jistě plavčíku Míro, dáme si Netáhlo, protože moc tvůj věrný plavčík Míra. Jistě plavčíku Míro, dáme si Netáhlo, protože kdo... Jistě plavčíku Míro, dáme si Netáhlo, protože kdo už má po práci, tak tahat samozřejmě. Dáme si Netáhlo, protože kdo už má po práci, tak tahat samozřejmě nemusí. Netáhlo, protože kdo už má po práci, tak tahat samozřejmě nemusí. Kdo už má po práci, tak tahat samozřejmě nemusí. Po práci, tak tahat samozřejmě nemusí. Rock Radio, Rock Radio. Tak tahat samozřejmě nemusí. Rock Radio, Rock Radio. Rock. Rock Radio, Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio, Rock Radio. Rock na psání.

0: Buď u toho, Června, buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Hledáte adrenalin
0: na autodrombrno.com.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno
0: brno.com.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde
0: .com.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
2: Tak
1: okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. House Running.
2: Naprostý unikát na
1: trhu ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme
3: Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
1: Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě
1: pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na.
3: Firma na zážitky.
2: Adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Zážitek najdete pouze na.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Najdete pouze na.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Vše pro bagr, vše pro...
2: CZ.
5: Vše pro bagr, vše pro...
2: Et.

0: 140 tisíc korun. Letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. Má i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. To v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Věda. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice, Lihovárek.cz. Věci na které. Slimovice, Lihovárek.cz. Věci na které. Slimovice, Lihovárek.cz. Věci na které můžeme být hrdí.
2: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla bel CZ.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový? Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: S chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás. Tu pro vás.
5: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací.
5: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně
5: Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsnostizací včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního Eden.
3: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě.
3: Čte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme. A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
6: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.

0: Proležela se vám matrace? Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Tyn. Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
0: Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června

Náhradní díl Bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro Bagr na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro Bagr. Pohodlné objednání.

DABU AFM nebo na. DABU AFM nebo na radia.dabu.fm nebo na radia.cz. Rock AFM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz.

0: Vedro jako na
1: dodání. Vše pro Bagr.cz.
0: Vedro jako na Sahaře.
1: Vše pro Bagr.cz.
0: Vedro jako na Sahaře.
1: CZ.
0: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klima. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i nadáltelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
0: Honda Part.
2: Senkor.
0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřte. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V a Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 104.

0: svůj den a než se rozezní sobě věrnej, tak přátelé, tradiční výzva pro vás, pište mi na messenger či do mailu vaše návrhy na jazyk pro časové znamení, taky samozřejmě nějakou tu situaci, v které byste časové znamení chtěli načapat. Já vám za to zahraju VIP píseň na přání po hodině sedmí.
1: Rok na přání.
0: Po hodině sedmí.
1: Rok na přání.
0: Po hodině sedmí.
1: Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio.
2: Stačí sobě
1: přání. Rok rádio.

Metallica a sedba True, rok 1990, a sedba True, rok 1991, posuneme se do roku 2023, v našem roku napřání a otevřeme se obohodně dál, posuneme se do roku 2023, v našem roku napřání a otevřeme si mail, to bude asi důležitý. Tak, Ivetka Bednářová píše, ahoj, prosím o zahrání písně Soběvěrnej od Škvoru a bude to pro Tatíše. Ahoj, prosím o zahrání písně Soběvěrnej od Škvoru a bude to pro taťku Vláďu k dnešním narozeninám od celé rodiny. Díky, Ivča. My ti za celý rok rádio i s tvojí rodinou přejeme hodně štěstí, zdraví, kopec srandy navrch a hned za chvilku zazní pecka Sobě věrnej. Všecko nejlepší, užij.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: Ustavit se mi teďka tady stala, buď jsou to členové jedné rodiny nebo velká schoda men. Psala mi nejdřív Liška Svobodová. Ahoj, zahrál byste nám prosím Three Doors Down a Kryptonite jako oslavu našeho manželství, které jsme uzavřeli 6.6.2026. Tam máte 3 šestky, to bude peklo. Ale doufám, že v tom pozitivním slova smyslu. Moc děkuji, Liška. Do toho psal Hinek Svoboda. Ahoj, prosím pro naši dceru Evelyn zahrát Shinedown a Monsters, že to byla... Zahrát Shinedown a Monsters, že to byla ta nejkrásnější družička na svatbě. Aha, tak to budou asi svatebčané. Hele, krypte, tak to budou asi svatebčané. Hele, kryptonite jsme zahráli a monsters klidně můžem zahrát.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

0: aby tam nemusela slíst a pustit ten náklaďák, aby tam nemusel dýchat za váma. No to je jedno, musíme se respektovat. A pustit ten náklaďák, aby tam nemusel dýchat za váma. No to je jedno, musíme se respektovat navzájem tady jsou. Náklaďák, aby tam nemusel dýchat za váma. No to je jedno, musíme se respektovat navzájem tady jsou vytaciti, jak si přál. A já pouštím nebezpečnou nálož.
1: Rok na přání.
0: Bezpečnou nálož.
1: Rok na přání. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Anybody seen my baby? A taky Stoney u nás na Rock Radio v našem pořadu Rock na přání. Tak to odstartujeme s Vitacitem, aspoň tak si to přál. Na Rock Radio v našem pořadu Rock na přání. Tak to odstartujeme s Vitacitem, aspoň tak si to přál. V našem pořadu Rock na přání. Tak to odstartujeme s Vitacitem, aspoň tak si to přál. Náš Rock na přání. Tak to odstartujeme s Vitacitem, aspoň tak si to přál. Náš známý tak to odstartujeme s Vitacitem, aspoň tak si to přál. Náš známý sauner od Prachatic, Milan, který říkal, že jako jsme vedli takovou debatu, že dneska byl jako meteorologický bermudský trojúhelník všude krásně na kvildě. Meteorologický bermudský trojúhelník všude krásně na kvildě mráz. Jo, bermudský trojúhelník všude krásně na kvildě mráz. Jo, když tak mi někdo vysvětlete, čím je to tam způsobený přesně. Ale říkal, šílený jsou ty elektrokola. Teď já vezu těžký náklad, protože mu jezdí nákladňákem, že jo, a říkal, ty, a teď tam najednou ty důchodci, a vlastně dobře, ne, že nesedějí doma u té televize. Říká, no ale co já mám dělat, když jo, ten můj nákladňák vždycky málem vdechne nebo odfoukne, tak vždycky se musíme nějak porovnat na té silnici. Hele, chce to samozřejmě oboustranný respekt a někdy je
1: třeba z toho kola slíst a pustit ten nákladňák.

0: o tom přesvědčíme z Čes, to byly Iron Savior a teď se o tom přesvědčíme z českých luhů a hájů. The Iron Savior a teď se o tom přesvědčíme z českých luhů a hájů. Došla mi a teď se o tom přesvědčíme z českých luhů a hájů. Došla mi sem vtipná zpráva. Teď se o tom přesvědčíme z českých luhů a hájů. Došla mi sem vtipná zpráva od Radka. Přesvědčíme z českých luhů a hájů. Došla mi sem vtipná zpráva od Radka. Českých luhů a hájů. Došla mi sem vtipná zpráva od Radka Vončovskýho. A hájů. Došla mi sem vtipná zpráva od Radka Vončovskýho. Ahoj. Došla mi sem vtipná zpráva od Radka Vončovskýho. Ahoj, prosím tě, kapitána zpráva od Radka Vončovskýho. Ahoj, prosím tě, kapitán Radka Vončovskýho. Ahoj, prosím tě, kapitáne Šelby a Rakain a Vončovskýho. Ahoj, prosím tě, kapitáne Šelby a Rakain a Diesel pro nás rockery, co mají. Ahoj, prosím tě, kapitáne Šelby a Rakain a Diesel pro nás rockery, co mají dieselová auta. Prosím tě, kapitáne Šelby a Rakain a Diesel pro nás rockery, co mají dieselová. Kapitáne Šelby a Rakain a Diesel pro nás rockery, co mají dieselová auta. Jsou heterosexuální. Šelby a Rakain a Diesel pro nás rockery, co mají dieselová auta. Jsou heterosexuální. Žerou a Diesel pro nás rockery, co mají dieselová auta. Jsou heterosexuální. Žerou Bůček a tím pádem dieselová auta. Jsou heterosexuální. Žerou Bůček a tím pádem jsou zhouba lidstva. Heterosexuální žerou Bůček a tím pádem jsou zhouba lidstva. No, sexuální žerou Bůček a tím pádem jsou zhouba lidstva. No, Bůček a tím pádem jsou zhouba lidstva. No, milej Radku, jsou zhouba lidstva. No, milej Radku, já sice jezdím na benzín, ale balictva. No, milej Radku, já sice jezdím na benzín, ale ne. No, milej Radku, já sice jezdím na benzín, ale nejsem na tom o moc líp. No, milej Radku, já sice jezdím na benzín, ale nejsem na tom o moc líp. Radku, já sice jezdím na benzín, ale nejsem na tom o moc líp. Tak a Rakain a Diesel, ale nejsem na tom o moc líp. Tak a Rakain a Diesel, pro nás pro. Tak a Rakain a Diesel, pro nás pro všechny, co jsme ohrožený druh.
1: Rok na psaní
0: na Diesel, pro nás pro všechny, co jsme ohrožený druh.
1: Rok na psání sí.
0: Pro nás pro všechny, co jsme ohrožený druh.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Co jsme ohrožený druh.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Psání s Jirkou Vajgizem.

0: milí námořníci, to byla velká pravda.
1: Heavy Metal Never Dies, to byly Iron Savior a teď se o tom přesvědčíme z Česko. Never Dies, to byly Iron Savior a teď se

0: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz. Proležela se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
2: Proležela se vám mama
1: potisku. Bezpotisku.cz.
2: Proležela se vám matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma.
3: Matrace.cz.
2: Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma.
3: Matrace.cz.
2: Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma.
3: Matrace.cz.
2: Nyní s dopravou zdarma.
3: Matrace.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnostní Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na dit. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu. Teď superhybrid za cenu spalováku.
6: Na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu. Teď superhybrid za cenu spalováku. Jo, a díky tech bonusu. Teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD.
7: Cenu spalováku.
6: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD. BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
8: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo v klidu a na luxusním katamaránu.
8: Odplouvám kránu.
9: Oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám.

0: Chráním tvůj domov před Chráním tvůj domov před letními vedry. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo s letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux. Kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Snižte.
0: Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna. Více informací na Velux prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Velux. Více informací na velux.cz.
3: Mají jen

0: Farma Vraňany.
1: Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší.
1: Vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Co
0: je nejsladší jahody?
2: Co s načatým večerem?
0: Všechny jahody.
2: Co s načatým večerem? Všechny erotické. Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz. Erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.

0: www.pragboat.cz.
1: Už vím, na katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už vím, na katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už vím,
0: tak vzhůru.
1: Maran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už vím,
0: tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už vím,
0: tak vzhůru na palubu.
2: Pragboat.cz.
1: Už vím,
0: tak vzhůru na palubu.
2: Hledáte práci, která dává smysl?
0: Palubu.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme práci. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozsmysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně zehledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidl. Vyberte si pozici, která vám sedne.

radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz.

0: Česáci, I was Mayfield Avenue, no a teď si dáme trošku Česáci, I was Mayfield Avenue, no a teď si dáme trošku český Andruš. Mayfield Avenue, no a teď si dáme trošku český Andruš. Psal mi tady Pepe Jose, no a teď si dáme trošku český Andruš. Psal mi tady Pepe Jose Pavlíček, zdarká, pohoď tam nějakou Odysseu. Psal mi tady Pepe Jose Pavlíček, zdarká, pohoď tam nějakou Odysseu pro manželku Ivču, děkuji. Pro manželku Ivču, děkuji, Jose. No tak jasně, tak milá Ivčo, co bys mi dělal? No tak jasně, tak milá Ivčo, co bys mi dělal zahráli od té Odysseu? No, milá Ivčo, co bys mi dělal zahráli od té Odysseu? No, jo, hodila by se možná tady ta hráli od té Odysseu? No, jo, hodila by se možná tady ta píseň Jo, to je život. No, jo, hodila by se možná tady ta píseň Jo, to je život. Co ty na to? No, jo, hodila by se možná tady ta píseň Jo, to je život. Co ty na to? Tak krásný večer.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání. Na psání.

동시화물 Libie zní vaše oblíbené rock rádio. Doušívám, Libie zní vaše oblíbené rock rádio s večerním pořadem Rock napřed. Libie zní vaše oblíbené rock rádio s večerním pořadem Rock napřání. Vaše oblíbené rock rádio s večerním pořadem Rock napřání. Na vaše přání, s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Tak tohle byly opět počmárný biznismení s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Tak tohle byly opět počmárný biznismení Kysa.

0: na skvělej středeční večer pro všechny, co na nich byli, co od sabatonu jako vzpomínku na skvělej středeční večer pro všechny, co na nich byli, všechny, co na nich byli, nebo byli, jako jasně, chlapi ženský, na co na nich byli, nebo byli, jako jasně, chlapi ženský, na jasně, chlapi ženský, na Metalfestu. Díky, Jirka. Ale ten Metalfest musel být nějaký skvělej, co říkáte? Na Metalfestu. Díky, Jirka. Ale ten Metalfest musel být nějaký skvělej, co říkáte? Asi jo, na Metalfestu. Díky, Jirka. Ale ten Metalfest musel být nějaký skvělej, co říkáte? Asi jo, tu. Díky, Jirka. Ale ten Metalfest musel být nějaký skvělej, co říkáte? Asi jo, vidíte. No, tak dáme, Jirka. Ale ten Metalfest musel být nějaký skvělej, co říkáte? Asi jo, vidíte. No, tak dáme se na Metalfest musel nějaký skvělej, co říkáte, asi jo, vidíte. No, tak dáme se skvělej, co říkáte, asi jo, vidíte. No, tak dáme sabatoní a pecku Great War, tuhle krásnou, to asi jo, vidíte. No, tak dáme sabatoní a pecku Great War, tuhle krásnou 4,5 minutovku. No, tak dáme sabatoní a pecku Great War, tuhle krásnou 4,5 minutovku pro vás, co jste tam byli. Dáme sabatoní a pecku Great War, tuhle krásnou 4,5 minutovku pro vás, co jste tam byli, a nebo Great War, tuhle krásnou 4,5 minutovku pro vás, co jste tam byli, a nebo byli, tuhle krásnou 4,5 minutovku pro vás, co jste tam byli, a nebo byli, krásnou 4,5 minutovku pro vás, co jste tam byli, a nebo byli, tovku pro vás, co jste tam byli, a nebo byli, a já doufám, co jste tam byli, a nebo byli, a já doufám, že se vám to krásně líbilo, já jsem byl ten, a nebo byli, a já doufám, že se vám to krásně líbilo. Já jsem byl teda, já se přiznám, já jsem. A já doufám, že se vám to krásně líbilo. Já jsem byl teda, já se přiznám, já jsem byl taky na jedné kapele, která zpívá. To krásně líbilo. Já jsem byl teda, já se přiznám, já jsem byl taky na jedné kapele, která zpívá o. Teda já se přiznám, já jsem byl taky na jedné kapele, která zpívá o válce, ale o té první světové pouze. Kapele, která zpívá o válce, ale o té první světové pouze. O válce, ale o té první světové pouze. Ty se jmenují Kanonenfieber. Válce, ale o té první světové pouze. Ty se jmenují Kanonenfieber, taky do první světové pouze. Ty se jmenují Kanonenfieber, taky doporučuji, ale je to teda trošku silnější káva než. Kanonenfieber, taky doporučuji, ale je to teda trošku silnější káva než ty sabatoni. No tak kdo má rád, taky doporučuji, ale je to teda trošku silnější káva než ty sabatoni. No tak kdo má rád tvrdší, to teda trošku silnější káva než ty sabatoni. No tak kdo má rád tvrdší metal, může. Tak kdo má rád tvrdší metal, může poslechnout ještě jednou Kanonenfieber. Tvrdší metal může poslechnout ještě jednou Kanonenfieber. Může poslechnout ještě jednou Kanonenfieber. Poslechněte, ale tohle jsou sab ještě jednou Kanonenfieber. Poslechněte, ale tohle jsou Nenfieber. Poslechněte, ale tohle jsou Sabaton a Fieber. Poslechněte, ale tohle jsou Sabaton a Great Wall.
1: Rock Radio.
0: Ale tohle jsou Sabaton a Great Wall.
1: Rock Radio. Rock.
0: Ton a Great Wall.
1: Rock Radio. Rock Radio.
0: Rock Great Wall.
1: Rock Radio. Rock Radio.
0: Rock na
1: Rock Radio. Rock Radio.
0: Rock na psání s Jirkou Vajgizem.
1: Rock Radio.
0: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

skladba od Within Temptation. Shut in the Dark, to byla skladba od Within Temptation a Miss. Shut in the Dark, to byla skladba od Within Temptation a my se přesuneme. Shut in the Dark, to byla skladba od Within Temptation a my se přesuneme do Shut in the Dark, to byla skladba od Within Temptation a my se přesuneme do Švédska. To byla skladba od Within Temptation a my se přesuneme do Švédska. Od Within Temptation a my se přesuneme do Švédska. A my se přesuneme do Švédska. A dáme si samozřejmě Sabaton, jako se přesuneme do Švédska. A dáme si samozřejmě Sabaton, jako do Švédska. A dáme si samozřejmě Sabaton, jako skoro každá. A dáme si samozřejmě Sabaton, jako skoro každý večer. Jsem rád, že se vám tato kapela... Sabaton, jako skoro každý večer. Jsem rád, že se vám tato kapela líbí. Ton, jako skoro každý večer. Jsem rád, že se vám tato kapela líbí. Psal mi tady Jirka Heinz. Každý večer. Jsem rád, že se vám tato kapela líbí. Psal mi tady Jirka Heinz. Nazdar, večer. Jsem rád, že se vám tato kapela líbí. Psal mi tady Jirka Heinz. Nazdar, kapitáne, zahrál bys tam líbí. Psal mi tady Jirka Heinz. Nazdar, kapitáne, zahrál bys tam něco od Sabatonu jako vzpomínku. Psal mi tady Jirka Heinz. Nazdar, kapitáne, zahrál bys tam něco od Sabatonu jako vzpomínku. Heinz. Nazdar, kapitáne, zahrál bys tam něco od Sabatonu jako vzpomínku na skvělý středeční večer. Nazdar, kapitáne, zahrál bys tam něco od Sabatonu jako vzpomínku na skvělý středeční večer. Pro kapitáne, zahrál bys tam něco od Sabatonu jako vzpomínku.

Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmysl. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplo. Ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplo. Vzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístroj. Potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplo. Vzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístroj. Průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplo. Vzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístroj. Ventilátory, krmové ventilátory.

0: takhle širokou... Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz
1: Spotřební daň tvoří 14... Spotřební daň tvoří 14%... Spotřební daň tvoří 14% stať... Spotřební daň tvoří 14%... Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší cent státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší počtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
2: Vítej.
1: Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
2: Vítejte v
1: pro bohatší Česko.
2: Vítejte v kempu, vaše...
1: Pro bohatší Česko.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 800... Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G.

0: Ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy
1: a
0: opět ožívají mé dobrodružné příběhy
1: a tava
0: ožívají mé dobrodružné příběhy
1: a tava
0: dobrodružné příběhy.
1: Atava!
0: Příběhy.
1: Atava!
2: Přichází Vinetu.
1: Atava!
2: Přichází Vinetu a velkolepé. Přichází Vinetu a velkolepé divadelní představení počin. Přichází Vinetu a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na Stříbrném jezeře. A velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Vstupenky a více informací na www.westernove.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřiny kámen nebo dlažby.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140. Užijte si léto v může být úsporná i zábavná zároveň.

0: Zažijte zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde se za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy je ta Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o... Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nové... Soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu... Hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
1: Těšíme se na vás
0: na PED2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek
0: 19.2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek
0: 19.2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před
0: OCZ.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.

a užijte si léto v nové Hondě. Honda, ná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Nové Hondě. Honda, the power of dreams.

DAB AFM nebo v DAB AFM nebo na radia.cz. V DAB AFM nebo na radia.cz. Rock AFM nebo na radia.cz. Rock Radio M nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz.

0: smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Zelená smažák.
1: Kempová tmu. Kempo. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz
2: Milí čtenáři, ve starém... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovici... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovici... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět... Milí čtenáři,

Do našeho pořadu rok na přání na Rock Radio, který... který se pomaličku, ale jistě blíží do svého finále, se dovolal také Joska, který by chtěl pro nás dva... A zvláště Káje do Trauče se vzkazem, ať vyhodí už tu tetu, pokud je Trauče, se vzkazem, ať vyhodí už tu tetu, pokud je to, se vzkazem, ať vyhodí už tu tetu, pokud je to teta z červené lhoty, tak to chápu, ta se doma nehodí. No a červené lhoty, tak to chápu. No a chtěl by nám zahrát a taky Káje, Od Dogy píseň Lanědou. Tak ať jdou. Jako ta teta z červené lhoty. Rok na přání. Rock Radio.

0: Vážení námořníci, cink, cink, zacinkal zvonec a našeho dnešního pořadu Rok na přání. A našeho dnešního pořadu Rok na přání už je konec, máme za pár minut 8. Dnešního pořadu Rok na přání už je konec, máme za pár minut 8. Budeme se muset rozloučit. A s kým se rozloučíme dneska? S Petrem z Příbra rozloučit. A s kým se rozloučíme dneska? S Petrem z Příbrami, který a s kým se rozloučíme dneska? S Petrem z Příbrami, který si přál zahrát Hammerfall, což je dneska s Petrem z Příbrami, který si přál zahrát Hammerfall, což je oblíbená Petrem z Příbrami, který si přál zahrát Hammerfall, což je oblíbená kapela, který si přál zahrát Hammerfall, což je oblíbená kapela Meloše Vávry. I přál zahrát Hammerfall, což je oblíbená kapela Meloše Vávry. Hammerfall, což je oblíbená kapela Meloše Vávry. I jeho ženu, což je oblíbená kapela Meloše Vávry. I jeho ženušky, oblíbená kapela Meloše Vávry. I jeho ženušky Janičky z Příbramě. Meloše Vávry. I jeho ženušky Janičky z Příbramě. No a samozřejmě taky pro nás do rády, abych chtěl nechat zahrát. Já vyberu něco takového pěkně jako od Přemka podlahy. A to bude píseň Bring It z roku 2000. No a s tou se dneska bratrsky rozžehnáme spolu. Loučí se s vámi slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer a těším se na vás u zítřejšího
1: Pic!

0: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 tisíc... Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 tisíc položek nevyberete... Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 tisíc položek nevyberete, tak vás... CZ. Pokud si u nás z 20 tisíc položek nevyberete, tak vás kousnu. Tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro... Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku. A online ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Vše pro...
0: Domy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Vše pro bagr,
0: lásku.
1: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, CZ.
2: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě.
1: CZ.
2: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání.
1: CZ.
2: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro Propagání, vše pro bagr.cz. Bagr.cz.
3: Potisk, potisk, dárky, potisk.

Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: potisk dárky, belavil, CZ.
1: V kuchyni.
0: Potisk dárky, belavil, CZ.
1: V kuchyni.
0: Belavil, CZ.
1: V kuchyni, v obýváku.
0: CZ.
1: V kuchyni, v obýváku, na záchodě, ať v kuchyni, v obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv, v obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouch obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu, stáhněte na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku Rádia. Stáhněte si apku Rádia.cz.
2: Také máte rádi
1: si apku Rádia.cz.
2: Také máte rádi klasiku. Máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výrádi klasiku. Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za Určitě hodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty bavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený záchranu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze. www.autobranka.cz
4: Profi Voda.
3: www.autobranka.cz

Proležela se vám matka. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z... Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od mat... Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matrace za hubičku. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matrace za hubičku CZ. Ty mama matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matrace za hubičku CZ. Ty neprole... Vyberte si matrace z řady Premium od matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Ty matrace z řady Premium od matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní od matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní z dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku. Ty neproležíš.

výročnom mysliveckom plese. Bož, já vás tady vítám na tom našom výročnom mysliveckom plese. Změna programu, Krištofy nedorazili. Výročnom mysliveckom plese. Změna programu, Krištofy nedorazili, ale máme tu kabáty. Výročnom mysliveckom plese. Změna programu, Krištofy nedorazili, ale máme mysliveckom plese. Změna programu, Krištofy nedorazili, ale máme tu kabáty. Jo, pace. Změna programu,

You got

0: svou oblíbenou rally nebo sestavu RZ, která mu pro... Každý jezdec má svou oblíbenou rally nebo sestavu RZ, která mu prostě sedí jak pověst. Jezdec má svou oblíbenou rally nebo sestavu RZ, která mu prostě sedí jak pověst na řiď na hrnec. Svou oblíbenou rally nebo sestavu RZ, která mu prostě sedí jak pověst na řiď na hrnec. Třeba Honza Kopecký sestavu RZ, která mu prostě sedí jak pověst na řiď na hrnec. Třeba Honza Kopecký a Barumka, která mu prostě sedí jak pověst na řiď na hrnec. Třeba Honza Kopecký a Barumka. Ten si dozlí sedí jak pověst na řiď na hrnec. Třeba Honza Kopecký a Barumka. Ten si dověst na řiď na hrnec. Třeba Honza Kopecký a Barumka. Ten si do Zlína jezdí pro řiď na hrnec. Třeba Honza Kopecký a Barumka. Ten si do Zlína jezdí pro výhry jak do kešematu. Třeba Honza Kopecký a Barumka. Ten si do Zlína jezdí pro výhry jak do kešematu. Rally Bohemský a Barumka. Ten si do Zlína jezdí pro výhry jak do kešematu. Rally Bohemia. Tu za ten si do Zlína jezdí pro výhry jak do kešematu. Rally Bohemia. Tu zase oblibuje Stříťa. No a kde jezdí pro výhry jak do kešematu. Rally Bohemia. Tu zase oblibuje Stříťa. No a kdo je tuzemským šovi hry jak do kešematu? Rally Bohemia, tu zase oblibuje Stříťa. No a kdo je tuzemským šotolinovým králem?
1: Zdravím posluchače do Grády, tady Adam Březík, chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle víkend do okolí Hustopí.
0: Králem.
1: Zdravím posluchače do Grády, tady Adam Březík, chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle víkend do okolí Hustopí.
2: Takže závod bude pokračovat v duchu celé sezóny a bude to kartovní pole, takže závod bude pokračovat v duchu celé sezóny a bude to nabité opět ve vteřinách, kde se vidíme, čau.
0: Hustopečská rally, to je opravdu Adamovo ráj, vždy tam už
2: bude ve vteřinách, kde se vidíme, čau.
0: Hustopečská rally, to je opravdu Adamovo ráj, vždy tam už dvakrát za sebou zvítězil,
2: kde se vidíme, čau.
0: Hustopečská rally, to je opravdu Adamovo ráj, vždy tam už dvakrát za sebou zvítězil, navíc vždy. Hustopečská rally, to je opravdu Adamovo ráj, vždy tam už dvakrát za sebou zvítězil. Navíc vždy, když na Jižní Moravu dojede, je na něm okamžitě poznat, jak si zrovna tuhle rally mezi vinohrady užívá. Nemusíš stresovat. Nikdo tam za ním nechodí s tím, že prostě musíš, seš doma. A letošní hustopeče slibují mimořádný zážitek. Vždyť když se jeden dívá na výsledky dosavadních odjetých závodů, tak jsou rozdíly mezi jezdci naprosto minimální. Už teď si můžete být jistí, že to zase bude tento víkend o desetinkách a bravurním jezdeckém umění všech jezdců. A pro nás diváky, to mimo o desetinkách a bravurním jezdeckém umění všech jezdců. A pro nás diváky, to mimo skvělou showroom jezdeckém umění všech jezdců. A třeba si my, co držíme palce březíkovcům, na konci zařveme ono legendární.

0: Legendární vítej zlatý hetriku. Nazveme ono legendární vítej zlatý hetriku.
1: Rock Radio.
0: Vítej zlatý hetriku.
1: Rock Radio. Motokeci.
0: Hetriku.
1: Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci. Radio. Motokeci. Motokeci.

0: Taky jste měli hektický... Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
1: Každý jezdec má svou oblíbenou rally nebo sestavu RZ, která mu prostě...
0: Herbolta.
1: Každý jezdec má...

Kyně na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s nejrokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kult hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav jeho roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je rok. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je Rock Radio. Nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Festiáků kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Festiáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Den neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu.

poctivej non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stages, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stages se střídají jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stages se střídají nejlepší přát.

Radio.

0: střecha padá.
1: Bezkempu.cz.
0: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář, ale ne, topenář, podlahář, ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu.
2: Konstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací, na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
2: Na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Na velikosti záleží, proto je šířka. Na velikosti záleží, proto je šířka naše. Na velikosti záleží, proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Záleží, proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy, to je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Profi voda.
4: Spoložek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Profi voda.
4: Lásku skladem a diskrétně.
5: Profi voda.
4: A diskrétně.
5: Profi voda. Musíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Zahradny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Zaš s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kup
6: tou zárukou. Profivoda.cz.
7: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to je. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Dekorační valou. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny, oblázky to CZ. Dekorační valouny, oblázky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro dekorační valouny, oblázky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Jdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamení to CZ. Vasích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamení to CZ. Vám zlepší. Pro krásnější domov a zahradu Kamení to CZ. Vám zlepší náladu. Domov a zahradu Kamení to CZ vám zlepší náladu. A zahradu Kamení to CZ vám zlepší náladu.
8: Proležela se vám
7: Kamení to CZ vám zlepší náladu.
8: Proležela se vám matrace,
7: vyberte si
8: CZ vám zlepší náladu.
7: Proležela se vám matrace,
8: vyberte si matrace z řady
7: lepší náladu.
8: Proležela se vám matrace?
7: Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku od Matrace za hubičku CZ.
8: Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
9: Matrace za hubičku.
8: Za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
9: Matrace za hubičku CZ.
8: Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
9: Matrace za hubičku CZ.
8: Nyní s dopravou zdarma.
9: Matrace za hubičku CZ.
8: Honda přivá dopravou zdarma.
9: Matrace za hubičku.
8: Honda přiváží
9: se za hubičku CZ.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku
9: CZ.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodině 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční 40 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridu a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že ním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams.
10: Ratatadadadadada, trička.
8: Power of dreams.
10: Ratatadadadadada, trička. Ratatadadada.
8: Dreams.
10: Ratatadadadada, trička. Ratatadadada. Ratatadadadada, trička. Ratatadadadada, trička. Ratatadadadada,
11: potisk, trička. Potisk, trička.
10: Trička. Ratatadadadada,
11: potisk, trička. Potisk, trička. Bela bel.
10: Ratatadadadada,
11: potisk, trička. Potisk, trička. Bela bel. CZ.
10: Ta potisk,
11: trička. Potisk, trička. Bela bel. CZ.
10: Bela bel. CZ.

Vítejte v kempu, vaše... Vítejte v kempu, vaše místo je 867... Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G, 7, sektor G... G...

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz To bez kempu. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz. Oknem fouká.

Some say life, some say life, some say life will beat you down.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rocková. Rock Radio. Rocková noc. Po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří slovama. Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Šetří slovama. Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vama. Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku je. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku je. Rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. S Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.
1: Pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.

taky vás honí mlsná. Taky vás honí mlsná. Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořád? Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořád? Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rokovej honí mlsná. Máte chuť na pořádný rokovej nářez nebo radši něco jemně bušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední k rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální. Přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. Sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokní sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme podu. Celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme se ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a žijí. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Pejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11.

Rock Radio. Slušnej Rock Radio. Slušnej rock. Rock Radio. Slušnej rock pro pamětníky.

slušná muzika. Rock je slušná muzika.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Jo. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7. V Kolíně na 91.4. V Kutné Hoře na 92.5. V Benešově na 91.4. V Kutné Hoře na 92.5. V Benešově na 94. V Kutné Hoře na 92.5. V Benešově na 95.5. V Kutné Hoře na 92.5. V Benešově na 95.8. A v Mladé 3.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rock.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rok odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Kakovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15 na 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Música.

Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se ne... Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se ním obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte, nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Te a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12. Voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej 12. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slukovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se. Hoďte si nohy na stůl

Jeden za 18, druhej bez dvou. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas, jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda, 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se za Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádiu.

Vstáváme brzo. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Rock Radio. S garáží a s kušebem.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz.
1: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky, to máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky, to máte dětský věc.
2: My to všechno oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www.rockovýradio.cz.
3: To je do práce, na festiák, na poradu, do porodnice.
2: Všechny rockovej e-shop na rockovýradio.cz.

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáku. Slušnej rok z kazeťáků a VHS-ek. Esek.

Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockovýradio.cz. To je náš stream Legends of Rock na rockovýradio.cz.

0: Prosím ťa, vidíš, mladý, nič neví. Nevíde je severa, ty si fur na nervy. Mne už doň ho ukludni. Nevíde je severa, ty si fur na nervy. Mne už doň ho ukludni sa prášek zde. Nevíde je severa, ty si fur na nervy. Mne už doň ho ukludni sa prášek zde persi. Sa prášek zde persi. A nehaj ho, prosím ťa, nech sa kúka na čozy.
1: Žádný problém, žádné stresy.
0: A nehaj ho, prosím ťa, nech sa kúka na čozy.
1: Žádný problém, žádné stresy, môžem.
0: Nehaj ho, prosím ťa, nech sa kúka na čozy.

0: Máte rádi... Máte rádi rock rádio? Žijete rock... Máte rádi rock rádio? Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chc... Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište kolem vás. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@roko. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz. Rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz. A my vám ji pošleme na adresu samolepka@rokoviradio.cz. A my vám ji pošleme. www.rokoviradio.cz. A my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz.

vstáváme brzo. Vstáváme brzo. Vstáváme brzo a chodíme Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rok

nebo na rádi v DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušný.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. Slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 90. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře. Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 90. V Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8, na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi 5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM, 5.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok u www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby? Mainstream pro vás. Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternative, White Stripes. Punk, grunge, alternativa. Pěkně na jednom místě a... To je stream alternativa pěkně na jednom místě a nonstop. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když má člověk takový plachty jako ty. Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. A budou ti to muset ocekat majzlík. Ses měl narodit jako kůň původně. A v poslední chvíli si to pánbůh rozmyslel.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc u Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Pes. Opravdu vás pobaví.
1: Utiku. Senzační film.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Utiku. Senzační film.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Utiku. Senzační film.
0: Baví.
1: Utiku. Senzační film.
2: Rumunskej. Máš víc.
1: Utiku. Senzační film.
2: Rumunskej. Máš
1: senzační film.
2: Rumunskej, máš lístek?
3: To musíš vidět.
2: Rumunskej, máš lístek?
3: To musíš vidět.
2: Tak tady, ještě že jsem ti ho koupil, Tomáš, ať nezmeškáš žurnál, oblíká lonem, jdeme, pojď.
4: Je to trochu cestopisný a trochu erotický. Já bych na to šel ještě jedno, ale nemůžu, musím se koukat na besedu o hovězím dobce.
0: Rock Radio. Konec legrace.

tom uletěl, nebyl v tom, tak na tom uletěl, nebyl v tom, tak na tom uletěl, nebyl v tom žád uletěl.

Rádio. Slušnej rok z vinilu. Slušnej rok z vinilu. Z vinilu.

EFM, v DABu EFM nebo na radia.cz.

0: Vyznáte se v holandských ministrech. Vyznáte se v holandských ministrech. V holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to leguána. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaď. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte. Jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. První muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte. Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít. To si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu. Z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu. A na slevu. A hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. A hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My do dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky, dáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si... A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nás. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj.
2: Už si někdy zapas.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj.
2: Už si někdy zaparkoval.
1: Bože můj.
2: Už si někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru.
1: Prosím.
2: Už si někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru.
1: Prosím.
2: Strkal jsi někdy paru.
1: Prosím.
2: Strkal jsi někdy párátko.
1: Prosím.
2: Strkal jsi někdy párátko. Do jícnu sopky.
1: Cože?
2: To nic. Prostě jenom tak žertuji.
1: Cože?
2: To nic. Prostě jenom tak žertuji. Cí to nic. Prostě jenom tak žertuji. Cítíš se dobře? Prostě jenom tak žertuji. Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Jenom tak žertuji. Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Potím se. Celá z tebe hořím. Potím se. Celá z tebe hořím. Potím se. Celá z tebe hořím. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes? Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
1: Ale tohle bude...
2: Můj účes?
1: Ale tohle bude asi omyl.
2: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl. Ale tohle bude asi omyl.
2: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Omyl.
2: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říká se
2: omyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říká jsem...
0: Rock Rádio. Konec legrace. Radio. Konec legrace.

Rušná muzika. Rušná muzika.

0: Když usnou lesy hlu... Když usnou lesy hlu... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, počkej, zastav! Zastav, zastav! Vykájám! Ahoj! Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj! Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj! Já tě znám! Já tě znám! Ty mě neznáš?
2: Bohužel, já si nepamatuju.
1: Jak? Jak nepamatuju? Jedno, pojď! Napijem se, dáme si panáka, pojď, ne, pojď samozřejmě.
2: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
1: Nebevněš, jak mám taxíka, tak stát.
2: Nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
1: Nebevněš, jak mám taxíka, tak stále pojedem.
2: Hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
1: Nebevněš, jak mám taxíka, tak stále pojedem.
2: Je mě líto. Já se omlouvám.
1: Nebevněš, jak mám taxíka, tak stále pojedem.
2: Je mě líto, ale já se omlouvám.
1: Nebevněš, jak mám taxíka, tak stále pojedem.
2: Je mě líto, ale
1: vypoj nás, síka, tak stále pojedem.
2: Je mě líto, ale
1: vypoj nás, vypoj nás. Tak stále pojedem.
2: Je mě líto, ale
1: vypoj nás, vypoj nás.
3: Dobře.
1: Pojď taxíkem jedem.
2: Je mě líto, ale
1: vypoj nás, vypoj nás.
3: Dobře.
1: Pojď taxíkem jedem samozřejmě.
2: Na mě líto, ale
1: vypoj nás, vypoj nás.
3: Dobře.
1: Pojď taxíkem jedem samozřejmě.
2: Na
1: mě vypoj nás.
3: Dobře.
1: Pojď taxíkem jedem samozřejmě.
2: Naschle, bavte se dobře tam.
1: Kájo, nebevně, toto všechno je moje. Kájo, toto všechno je moje. Všechno je moje.
2: Pojďte,
0: Rock Radio, konec legrace.